barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

nadšený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho ho.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípě najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

dna. Kdo nesejítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo, kdo chce zhrtnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo.

0: spát, probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
3: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
4: Přeji vám příjemný poslech. Tato hodinka, která nás čeká, bude dnes opravdu pro fajnšmekery a vůbec pro lidi, kteří mají rádi hudbu a rádi se o hudbě něco dozví. Protože pan kapelník dneska přinesl svou desku, která se jmenuje Hybš a hraje Ježka. A je to deska natočená s velkou láskou a pokorou, kdy on skládá velkou poklonu tomuto českému skladateli první poloviny minulého století. Je to tak, Václave?
5: No, skoro je to tak. Byl to televizní pořad Hybš hraje Ježka, kde vlastně byl František Filipovský jako host a tam jsem se seznámil i s doktorem Holzknechtem, ale kterého já už jsem znal, když byl on ředitelem Pražské konzervatoře. A já jsem tam chodil nedávno, to ještě ty nebyl možná na světě. Ono už to je takových 60 let.
4: A teď už ozvěny hudebních síní Jaroslava Ježka.

0: Orchestrálka ozvěny hudebních síní otevřela dnešní pořad Desky pásky vzpomínky Václava Hybše. My se dnes budeme bavit o Jaroslavu Ježkovi. To je autor celé řady písní, které vlastně přežily a zůstávají a budou zůstávat. Ale nejenom písní, on byl samozřejmě autor i filmové, i instrumentální hudby, třeba jeho Bugatti Step. To je věc, kterou hrají pianisté po celém světě. Mnozí ani netuší, že vlastně jejich autor je Čech.
1: Tak Bugatti Step nám tentokrát zahraje Pavel Větrovec, což byl donedávna profesor konzervatoře a se mnou hrál mnoho let Pavel. No a hned na to naváže Milan Chladil, Nebe na zemi.

0: Nejdříve Bugatti Step a poté nebe na zemi. A teď nás čeká, pane kapelníku.
1: Stonožka. No, stonohou to je hrozná porce. No a to nám zaspívá Karel Štědrý a on nám k tomu něco poví, taky Karel.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Verich s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

řekněme tomu stonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočka, začne se zoubáním. Na každou totiž nožku má ponožku a v botě vložku.

0: Jaroslav Ježek měl zvláštní dar, že dokázal napsat hravé a humorné písně. Tohle byla Stonožka, ale to není jediná z takových těch jeho právě úsměvných.
1: No tam je například Ezop a Brabenec. Mm-hmm. To nám zaspívá Naďa Urbánková.

0: pro mě zcela nezapomenutelnou písní jsou Tři strážníci. Já tam teda stále vidím Osvobozené divadlo, ale možná ty máš samozřejmě jiné pojetí.
1: Ano, tak já nemám nějaký speciální pojetí, ale tu písničku nám zaspívá Jirka Korn.

0: Teď jsme slyšeli celou řadu písní, které každé identifikuje jako písně Osvobozeného divadla, písně Jaroslava Ježka. Když si řekneme, když jsem kytici vázala, což je píseň Heleny Vondráčkové, už málo kdo možná ví, že to právě napsal Jaroslav Ježek. Možná někdo, jo, možná někdo ne.
1: No, já bych k tomu jenom chtěl říct, že jsem měl tu čest, tu možnost doprovázet na piano Jiřinu Salačovou, když mě bylo asi tak 14 nebo 15 let, tak Jiřina Salačová, což byla ohromně slavná zpěvačka, asi dá bych to přirovnal jako dneska God. Mm-hmm. Ale ta přijela do Police, do mýho rodného městečka, jako host tátovy kapely. No a teď, že by zaspívala něco a kdo by ji doprovodil, no tak táta říkal, já mám kluka 14-letýho, ten by to možná uměl. Takže já jsem to trošku na to piano, ono to asi bylo hrůza, ale já jsem se tím pak chlubil, že jsem doprovázel paní Jiřinu Salačovou. Tak v těch 14 letech, ale dneska si ji poslechneme s Helenou Vondráčkovou.
0: A piano tam bude hrát?
1: Ne, to už ne, to je kapela celá.
0: Dobře.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla Helena Vondráčková. Co si zase poslechnout nějakou instrumentální záležitost?
2: No můžeme, no tak třeba karaoke.
1: Zahraje orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka.
1: No, tak co myslíš, že bys měli zahrát? Třeba Holduj tanci pohybu. Líbí se ti to? No a víš, kdo nám to zaspívá? No přece František Filipovský a dětský sbor Bohumila Kulinského, ale nikoli v toho, který ho známe, ale to byl jeho otec. A to bylo natočeno, ale někdy tak v roce asi 61 nebo tak. Ten František Filipovský mě tenkrát už říkal, škoda, že vy jste se nemohli setkat s Jardou Ježkem. Vy byste se určitě měli rádi. Já jsem panu Filipovskému říkal, ano, já Ježka miluju, to, co dokázal, to bylo úžasný, protože jeho skladby měla na repertoáru i Česká filharmonie. Pokud můžu tak dlouze jako o tom mluvit, tak jenom vím, že ten Ježek původně skládal vážnou hudbu a potom, když se jaksi potkali Voskovec s Werichem a Ježek, no to bylo úžasné propojení. A kdyby k tomu nedošlo, Bůh ví, jak by to dopadlo, dneska už by třeba nikdo neznal Ježka, ale ani Voskovce a Wericha. To spojení bylo tak úžasné, že to zapůsobilo skvěle.
0: A teď si poslechneme slibovanou Holduji tanci pohybu František Filipovský a dětský sbor spolu s orchestrem Václava Hybše.

0: To byl František Filipovský, Holoduj tanci pohybu. Ty jsi tady před touto písní vzpomínal na to, jak tě ovlivnila tvorba Jaroslava Ježka. Pojďme si teď poslechnout třeba jeho slavné Svítá, tu krásnou instrumentálku.
1: No a ta je hned ještě spojená s Kloboukem ve křoví, co zaspívá Karel Černoch. A vždycky, když jsme to s Karlem hráli, tak teď si dovolím udělat takovou malou vsuvku. Co budeme hrát, vždycky jsme říkali Karlem, a Karel říkal Klobouk vepřový.

0: nikdo se nic nedoví.
1: To byla jedna z nejznámějších písní Jaroslava Ježka, Klobouk vekřový. Co si poslechnout něco trošku zase jiného žánrově?
2: No tak máš na mysli třeba ten známý valčík Jarní vítr.
1: Jarní vítr.
2: No to k tomu bych jenom chtěl říct, že to byla oblíbená skladba Františka Filipovského. A pravděpodobně to bylo na divadle napsáno pro balet.
3: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: To byl Jarní vítr Jaroslava Ježka. Teď si zase poslechneme nějakou písničku, co třeba Don Juan.
1: No to zpívala Helena Vondráčková.
0: A vzpomínáš na to nahrávání s ním?
1: Ano, vzpomínám, protože to mělo nádherný refrén. Znám Dona Juana, znám ho jen od rána. A Helena to naspívala a já povídám, Heleno, proč nepokračuješ, tam je ještě verze, já tady nic takového nemám, já bám, no to musíš otočit stránku, máš to na... Aha, no tak dobře, tak ta verze, ta je znám Dona Juana, znám ho jen od rána, nevím, tak to vlastně teď uvidíš, že to má i verzi.
0: Helena Vondráčková, Don Juana.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Teď bychom se mohli poslechnout zase něco trošku jiného, třeba písně, kde bude zpívat víc zpěváků.
2: No tak myslíš směs takovou?
1: Uh-huh.
2: No tak pojďme dát směs Pochod 100% mužů, což zaspívali Pavel Zedníček, Jarda Satoranský, Jan Faltýnek a Nikdo nic nikdy nemá, orchestr jenom, Rub a Líc, Milan Chladil a Svět patří nám všichni dohromady.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka. Jaroslav Ježek byl ovlivněn samozřejmě klasickou hudbou, později jazzem, respektive takovým písňovým jazzem. A co třeba tanga, nebo vůbec jako latinskoamerická hudba?
1: No, tak doporučil bych krásný tango O Španělsku si zpívám. Mm-hmm. Karel Černoch to zaspíval skvěle.

0: krásný je.
1: Asi nejznámější a nejvíce zpívanou písní Jaroslava Ježka je Život je jen náhoda.
2: No tak to bylo nejfrekventovanější dílo.
1: Já myslím, že i zůstává, že to je písně, která se vlastně stále zpívá, když se sejdou lidé a zpívají se jen tak třeba i s kytarou, tak kromě takových těch tremských písniček, tak to dost často skončí právě u této věci.
2: A je to pravdivý, protože život je opravdu jenom náhoda.
1: No navíc Jaroslav Ježek věděl, o čem zpívá, on ten život neměl vůbec jednoduchý.

0: Jaroslav Ježek nebyl jen skladatel, byl zároveň třeba i dirigent. Nicméně nedirigoval všechna svá představení.
1: No tak já, když jsem mluvil s těma pamětníkama, tak mě vyprávěli, že nechali Jardu dirigovat jenom premiéry. Skutečně to, co on měl za ten handicap s tím zrakem, teď on vlastně vyrůstal ve slepeckém ústavu. A je to úžasný, co všecko dokázal.
0: A možná i trošku o tom tmavomodrém světě, o tom, co vlastně viděl a neviděl. Ano. O tom je také jedna z jeho nejslavnějších písní. Tam,
1: v této skladbě je trošičku jeho život.
0: Zpívat bude?
1: Jaroslav Satoranský.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Začíná další díl, už bůh ví kolikátý v pořadí a taky už se to docela dobře zabydl, už ho slyšíte podle hlasu, Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho
2: Já
5: Patrik.
2: Vás všichni zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku, jen.
5: Ty taky, ty jsi čím zahobenější.
2: No, to je super.
5: A vyřej, svalnatější.
2: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? Tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, čověče, ono to tam je. Ale prosím vás, já samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy. Dneska jste mě skoro třikrát porazili.
5: Pozor,
2: ale opravdu. A já tě upozorňuji. A ať to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě. Z místa normálně 5000. Ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla chycena.
5: Tak už je to velký zásah.
2: No, já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
5: ať
2: jo?
5: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě budeme dodržovat pravidla.
2: No, nedodržovat. No, dodržovat. Prostě, nějaký trestíky trošku zvednou tresty, no. Tak jo,
5: začíná
2: pojďme
5: Humoriáda.
2: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítá vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano.
1: Tak já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším čtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Že jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěsíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Fredo, jako na Kamčatce. No jo, nějakej chytrák dal páčku v otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak a za chviličku je tady teplíčko jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: No, nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
2: No jo, ale vnuci jsou ve věku, kde je víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bychom tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrsnutej katastrofou.
3: Jo, skoro jo, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, a gerendáš je vášnivý?
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
1: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to by bylo zajímavé. To je hezké cestování, ale ne každý vlak to má.
1: No ne, tak já myslím, tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy, samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 3/4 na 10, třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední penďák nebo jakýkoliv to, jede prostě v půl devátý, nebo aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupuje.
1: Víš co, a je to škoda, protože no nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš v 6 ráno, že jo, to nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude z Kvadrázura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju.
0: Jo,
1: no jistě, a vítla mě jiskra do boka. Že babička říkala, nečum z toho okna, Martinku, a já čuměl.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Prosím tě, proč no ano, a držák kalamáře, ty vole, no opravdu.
0: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
1: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem zvěděl. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice, můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný. Na cigára.
0: No.
1: No, tak jsem to hnedka zkusil.
0: No, už tehdy.
1: Já jsem zkoušel spoustu věcí.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě si hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
1: A já to mám taky nějaký bystorky, kdyby chtěli diváci, tak můžu.
0: Jasně. Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 Děkuji. 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže od 11. hodin 29. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulku Kovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je na telefonu? Propojení je. Nikdo asi netuší, že s námi
3: mě.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svižnější a ozve se nám. Dobrý den.
4: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
4: A i teda pana moderátora. Chtěla bych hlasovat pro Bčko.
3: Pro Bčko.
4: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravatých. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
5: Tak já vás pozdravuji v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
6: Dobrý den. A dal bych si to ozývat ještě jednou.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
7: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
7: A přeju krásný den, pondělní, po víkendu. A asi Ačko.
2: Asi Ačko vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlustvisihák ve vlaku. Ještě jednou pokračujeme.
8: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
9: No počkejte, já mám 5 dětí.
8: Ne, v rodině, já vaši paní neznám.
9: No, tak.
8: Ale tady jsem mohl stát s těma kleštičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád ty lehanek do těch tunelů.
9: A co vás toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
8: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlouk řemenem.
9: No jo, neměl rád aj zboňáky.
8: Ne, poznal maminku v tunelu.
9: No tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
8: Jo, koukám tak, že jste na tom jako soused Zindulka.
9: No tak toho neznám.
8: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
9: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
8: Já mám na něj kouk, bílé jako křída. Pojídá mu, co ti je, že jsi bílé jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouk a povídá. Manželka mě hodíří do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. Ona mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky budu, ale musím počkat, až odjede vlak, ve kterým sedí.
9: Vy jste veselý cestující. Veselý cestující já mám rád. Podívejte se, jen to obejdu, aby někdo najel na černo a neokrádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
10: Promiňte, je zde volno.
8: Jo, prosím, vezměte místo.
10: Není třeba, já si hned sednu.
8: Tak fajn.
10: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no podeď by nebylo, pane. Vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
8: Žel se opovažte, sundejte si ten kožich.
10: Ale prosím vás.
8: Počkejte, to je z Berana?
10: Ne, z Bulharska.
8: No to se potom hledivte, žije vám horko. Vovčí kožich a ještě z Bulharska od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
10: Tak já to hodím na chladno, jo?
8: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
10: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mě ukradne.
8: Kdo by vám ho ukrad, když jsem tady jenom já?
10: No právě.
8: Jo, počkejte, jak to myslíte?
10: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl v mém kožichu.
8: Vy šasku jeden pošmáranej.
10: Co jste to řekl?
8: Já nic. Co pak si můžu s 60 kiloma hmotnosti dovolit říct, když vidím na protilehlý lavice tohle kupé 130?
10: Fertik, tak dáme páčku na chladno.
8: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
9: Ale pánové, snad byste se neprali.
8: Ne, my budeme hlasovat.
9: A o čem, smím-li vědět?
10: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
9: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování vlakem jsme probrali.
11: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní navdávání, anebo Strašilo kentervilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách.
2: Ale to hrajete na Zámcích a na Hradech?
11: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě,
11: a mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se i na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu šanci?
11: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro ty vlastně sami, ty samé. Občas třeba 5 zámků se vždycky vymění. A takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka.
2: Ano.
11: Tak když říká, přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to, tak máme takovou jako protekci, takže a neuvěřitelný příběh. A většinou, jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
11: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Hrabenka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
11: Ano.
2: To úžasná dáma.
11: Ano.
2: Jo.
11: Ale já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají to
11: jsou,
2: v sobě. No.
11: Mají to, ano, člověče, jo.
2: No blesu.
11: Jako, a jsou nesmírně jako v tomhle pokorní a můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
11: Ano,
2: ano.
11: Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni si vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizí lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohleto si myslím, že to jsou úžasné příběhy. A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásně detektivní. Takže tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte se, přistavte si.
11: A ne, to ne.
2: Oštok vejš.
11: Ale pozor, a když vozák, tak neocvi. Ne, a jezdím na kole, na silničce. A to jsem jako zažívám
2: krásně.
11: Kolik toho
2: ujedeš?
11: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli je to 10 nebo 20, především jsem měl 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor. Můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku. Poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounar, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarja, tak na to rád zavzpomínám, na Petra a setkání se, pozor, a Železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé,
1: dobré o tobě.
2: My jsme spolu, ne no, hele, my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie a on opravdu všechno tahal, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo?
1: Nemá,
2: on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak máš, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. To, já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co se... Říkal, to dvakrát, on takhle mluví, no on by takhle velký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. A říkal, jedno mi to ujelo a normálně mi to probíhlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem dýchat, tak mě zachraňovali. Tak nebo mluví, no.
1: Tak jo, tak setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petě, jasně. Ano. No tak jdeme na to.
1: A dobře.
3: Víte, co o mě napsali už do 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dně. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíky. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo? Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřímově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřímově je narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstavovali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo uváže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám, musíš se to zkoušet? Ne, člověče, to není. Jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Aby se to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Nejenom třem tím, že mě takhle někdo ze zadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli břicha asi, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu. Říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup autách to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, když se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne za sako v těch zubech. Musí tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta. Budu si ji dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal. A že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech. Naschledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu. Takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se se mnou z toho 3metrového jeviště na tu dlažbu do náměstí v Belzimově. On mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě. To byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. To byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se mě, vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč. Já myslím, že někteří diváci tam skoprnili v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimo, byl jsem asi 10 kiláků za městem. Volala mi ta agentura, že prej ze konce omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, a že prý se mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě, kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu, a ona taková jemná, a ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
2: To prostě,
1: taky s tebou něco takového dělal?
2: Nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menší, to opravdu ta slovní zácovna dokázal vytvořit.
1: Teď mluvíme o Petrovi.
2: Ano, o Petrovi, no, ten samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tak na bránu, to je bomba, no, to byla bomba.
1: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný, ano, navigace přesně. A odchody z domu, anebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
2: Tak uvidíme.
1: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor, mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: No. Hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové. Zdravím vás oba dva do studia.
5: Děkujem.
4: A volím Petra Novotnýho, pokračování.
5: Super,
3: dobře.
5: Díky.
3: Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu. Na telefonu teď kdo?
5: Dobrý den.
3: Nikdo tam je? A nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli neusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Ano.
5: Dobrý
3: ano.
6: Den. Slyšíte mě?
5: Ano, slyšíme vás.
6: Ano.
5: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
6: Já bych vás i ráda viděla, nejenom slyšela.
5: No však se koukněte na kameru. My vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
6: Už to mám pozdě.
5: Tak co budete losovat?
6: Takže srdečně vás zdravím. Zdravím i Patrika.
5: Ano.
6: Jste správnej chlap. Mám vás ráda. A přeji, ať se vám daří. A vybírám pana Novotnýho pokračování.
5: Děkujeme mnohokrát.
3: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás oba dva zdravím, je tam pečo u vás, jak slyším. A dal bych Novotnýho.
5: No teď taky Petr.
3: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
8: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Protože když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt tím točí. Potom má v obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk, ten čte z mapy, mluví ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nemyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela Manuela, ona si mele svý prostě televize. To je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no, tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale. Dopustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznou. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? Hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle toto. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžel najednou čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pak se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie. Jestli na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá, já to vůbec nejsem schopný pochopit. Jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem oblečenej seděl v autě a ona nikde. Tak jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem jí v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem jí tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečené, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co, opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl?
2: Patriku, viď?
3: Odchody
5: jako
3: z domu.
5: Jako měl pravdu, to je to tak jenom.
3: No jo, jo, potvrzuješ to, že
5: no já to potvrdím, vy jste to neslyšeli, zapať pámu, co jsme tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nestihl.
3: Prostě si říkal, odej, tak si odešel.
5: No ne, ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív, o 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
3: Jaký byl pak návrat domů?
5: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju,
3: ano.
5: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak to se vídáme, ne v našem divadle, protože jsme full spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, čověče, já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci úchyl, kdybych jsi šel zase do divadla, to bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
3: Ano, nebo uklízí.
5: Nebo uklízí, no ne, já ne. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě. Oh.
3: Martin Zounar je naším hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích 2 soubojích nevyhrály.
5: No, počkej, říkej.
3: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyberte z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B a k tomu písnička naší kolegyně.
0: Humor je. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě rychlé hlasování, buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je, ptáme se s Martinem Zounarem.
2: Jo, dobrý den, telefonuji Jitka. Zdravím oba dva pánové. Děkujem. A přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
1: Děkujeme. Vám taky, díky. Děkujeme. Ještě jeden hlas, dobrý den.
3: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
3: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Homoriády. Zase příště s pomocí díky, můžete. Nakonec. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko. Dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ať už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: No a co s tím máme společný?
5: To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný. Pepo, otevři dveře.
7: Spěchám.
6: Rychle, Pepo, rychle. Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo. Tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku. Ano. Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi
7: pane
6: to zkusit.
7: Pane vedoucí, nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
7: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, tedy myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně. Nashledanou.
5: Ale, pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera. A zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo. Když dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to. Na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám. Já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Vy mi nerozumíte. Já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: Ale to ne. Já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: No, ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo, dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
6: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
0: Humoriáda.
1: Scénku si dohráme někdy příště, to nebyl jen kousek. Tak a na skok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
4: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
4: Tak zase na příští Humoriádě.
1: Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. Toto jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Pacienty napojené na umělou plicní ventilaci vozí zdravotníci nemocnice ve Falešském Meziříčí ven do zahrady. Místní část Kroměříže Kotojedy bude mít nové zázemí u sportovního areálu. Znovu se sejde pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Čekáme oblačno, místy hlavně dopoledne s deštěm, teploty do 25 stupňů. Dobré ráno u zpráv Českého rozhlasu Zlín přeje David Jabůrek. Pacienty napojené na umělou plicní ventilaci vozí zdravotníci z nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí nově na čerstvý vzduch. Nemocnice zavedla program včasné rehabilitace. Do nemocniční zahrady dostali sestry a lékaři zatím dva těžce nemocné pacienty, a to i s kompletní monitorovací technikou. Proč to má pro léčbu smysl, vysvětluje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
2: Někteří pacienti u nás leží týdny, někdy i měsíce. U takového člověka hraje psychika v léčbě klíčovou roli. Když se dostane ven, vidí krajinu, slyší ptáky, je na denním světle. Zvládá pak celou tu zátěž líp. Děláme to u pacientů, kterým to jejich stav dovolí.
0: Kroměřížská radnice vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy, které město dokončilo loni. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou linkou, umyvadlem a toaletou. Mluvčí města Jan Vondrášek uvedl, že tím vznikne místo, kde se budou scházet nejen sportovci, ale které bude sloužit občanům Kotojed k pořádání společenských akcí.
3: Jedná se o investici za 1,3 milionu korun, která zahrnuje také vybudování okolních zpevněných ploch a venkovní úpravy. Práce budou zahájeny do konce srpna a dokončeny by měly být v listopadu.
0: Zavedení pravidel pro automatické rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech. Také o tom má dnes v Poslanecké sněmovně jednat pracovní skupina, založená kvůli větší bezpečnosti. Ta vznikla po výtržnostech při jarním ligovém derby pražské Slávie se Spartou, kdy domácí příznivci například vběhli na hřiště a házeli pyrotechniku do sektoru hostů. Opatření by měla být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září.
4: Do toho zákona přijde legalizace možnosti využívání prostředků technických pro tzv. Chytrý stadion, tzv. Face recognition, ale tak, abychom žádným způsobem nenakládali nadmíru potřebnou s osobními údaji.
0: Teď se taková technika na stadionech využívat nesmí. Kamery tam jsou pro zjišťování viníků po případných incidentech. Nová pravidla by podle Šťastného měla platit od příští sezóny. Začínají Evropské dny židovské kultury. Letošní ročník se zaměřuje na téma lásky. Celorepublikový program nabídne kromě koncertů a komentovaných prohlídek také výstavy. V Praze tak můžou lidé navštívit třeba výstavu fotografií Karla Cudlína o Izraeli. V Kolíně nebo v Třebíči pak budou volně přístupné i samotné synagogy. Festival pokračuje na různých místech Česka až do října.
1: Počasí.
0: Ranní teploty ve Zlínském kraji jsou teď od 9 až po 16 stupňů, během dne vystoupají na 22 až 25 stupňů, na Vsetínsku bude kolem 20. Očekáváme oblačno až zataženo, dopoledne místy i s deštěm, později během dne pak hrozí srážky jen ojediněle.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Silnice a dálnice ve Zlínském kraji jsou dle dopravních serverů průjezdné momentálně bez nehod. Tolik zprávy. A teď už začíná ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín s Petrem Uhříkem. Dobré ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přidávám se k přání dobrého rána a hned se dívám do kalendáře. Vstáváte, milí posluchači, do úterý, datum 25. srpna, doprovází jméno Radim. To znamená, že se postupně dočká gratulace k svátku přibližně 20 000 českých mužů. Za chvíli nás bude zajímat taky historická stopa aktuálního data. A než otevřu kalendárium, posílám písničku Karla Gotta. Je 5:05. Pohodové letní ráno přeje Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: napětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Příjemné probouzení do 25. srpna přeje Český rozhlas Zlín, dobré úterní ráno. Vybírám z kalendária, přesně 100 let by se dnes dožil hudebník Vladimír Meloun, pocházel z Valašského Meziříčí. Jeho jméno je spojeno se zrodem Brolnu, Valašského Krůžku a dalších souborů. 95 let uplyne dnes od úmrtí pedagoga, politika, katolického kněze a také publicisty a propagátora lidové kultury Aloise Kolíska. Pocházel z Moravského Protivanova, později učil v Hodoníně a byl také duchovním správcem v Zemském ústavu hluchoněmých v Ivančicích. Dále dnešek připomíná například i českého klinického psychologa Stanislava Kratochvíla. Narodil se 25. srpna roku 1932. V psychiatrické nemocnici v Kroměříži se po studiích věnoval využití některých drog v psychoterapii. A to jako prostředků k odžití nespracovaných nebo potlačených prožitků u pacientů s neurotickými poruchami. V roce 2003 zemřel Zdeněk Kessler, právník, soudce a předseda Ústavního soudu České republiky, po sametové revoluci krátce i československý poslanec. V roce 2002 mu Václav Havel udělil řád Tomáše Garrigua Masaryka, v témže roce získal francouzský řád Čestné legie. A 15 let uplyne dnes od úmrtí trenéra slavného Emila Zátopka Jana Haluzy. Od dětství vášnivě sportoval, stal se i mistrem republiky v běhu. V době okupace se přestěhoval do Zlína a právě tady se pak setkal s mladým Zátopkem, aby se stal jeho prvním a jediným trenérem.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Rok 1993 byl vrcholem úspěchu pro skupinu Below It, když se stálicí nejenom klubu, ale i hitparád stala písnička Sweet Harmony. Pomalu pulzující rytmus a uprostřed trochu nečekaně saxofon.

0: 5 hodin 18 minut, teď si řekneme, jak intenzivně anebo naopak vlažně se projeví léto v hodnocení meteorologů. Krátkou předpověď začnu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: 14 stupňů hlásí Kroměříž, Holešov, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy a Vizovice společně s Luhačovicemi. 15 stupňů, to je hodnota ve Starém Městě a ve Zlíně. 13 stupňů vidím v Bystřici pod Hostýnem a ve Strání, ještě tam přidáme Horní Bečvu. 10 stupňů, to je aktuální hodnota v Hošťálkové, ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. 16 stupňů mají v Bojkovicích a ještě hodnota 11 stupňů Celsia, týká se Štítné nad Bláří, Valašské Senice a Velkých Karlovic. Dnes očekáváme oblačno až zataženo, zmenšená oblačnost snad jenom výjimečně na přechodnou dobu, zejména ráno a dopoledne potom očekávejme místy déšť nebo přehánky, potom srážky už jenom ojedinělé, s větší pravděpodobností na Vsetínsku. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na Vsetínsku kolem 20, povane mírný severovýchodní až východní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Dobré nebo velmi dobré jsou a budou rozptylové podmínky, biozátěž střední na dvojce, Vsetínsko počítá s prvním mírným stupněm zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Vzpomenete si, kolik je kostí v lidském těle? Nejenom to, ale i další zajímavosti spojené s kostmi nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Narodil se na Sibiři a když ve 13 letech v Česku nastoupil na gymnázium, uměl jenom dobrý den a děkuji. Dnes je uznávaným odborníkem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a navíc otevírá už druhou výtvarnou galerii ve městě. Hlavou vědec, tělem sportovec, srdcem umělec. Hostem dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín bude už 27. srpna Danila Gorgol. Těší se Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A provede vás jimi David Jabůrek. Dobré ráno. Torzo 34. budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně by mohlo být definitivně zbourané už tento týden. Mluvčí vlastníka objektu společnosti Krým Marcel Schmidt uvedl, že zbývá pouze východní roh nejblíže vlakovému nádraží. V tom přitom ještě zůstává šachta s nákladním výtahem. Bourací firma by s ním ale neměla mít problémy. Vsetín má novou naučnou stezku věnovanou poslednímu rytíři z tamního zámku Josefu Wachtlerovi. Ten provedl poslední velkou přestavbu zámku. Chtěl ve městě postavit cukrovar, pěstovat chmel i vinou révu a těžit železnou rudu. Skončil ale v bankrotu. Stezka má 13 zastavení. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Hlavně levnější léky s nízkým počtem uživatelů mají v Česku jen jednoho dodavatele, protože by jich víc na našem trhu na nízkých maržích nevydělávalo. U takových léků je riziko výpadku často vyšší. Muslimové dnes slaví svátek Maulid, připomínají si narození islámského proroka Mohameda. Datum se řídí islámským lunárním kalendářem a každý rok se tak posouvá o několik dní. Desítky zemí na dnešek vyhlásily státní svátek, někde volno ale připadne až na následující dny a prodlouží tak lidem víkend. A teploty ve Zlínském kraji po ránu dosahují na 10 až 16 stupňů, během dne vystoupají na 22 až 25 stupňů, na Vsetínsku bude kolem 20. Očekáváme oblačno až zataženo, dopoledne místy i s deštěm, později během dne pak srážky hrozí jen ojediněle.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor v Buchlovských horách na silnici 50 mezi Buchlovicemi a Starými Hutěmi. Auto se srazilo se zvěří, na místě jsou policisté. No a po zprávách přebírá slovo opět Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokud se letos teprve chystáte na vodu, možná vás trochu děsí vyschlá koryta některých řek. Na Dyji, na jižní Moravě, ale vodácká sezóna stále pokračuje. V okolí Znojma i přes nedostatek srážek průtok stačí. Podíváme se tam za chvíli v naší reportáži. Teď máme 17:30. Dobré úterní ráno.

0: 6:30 s Českým rozhlasem Zlín se vítáme do úterý 25. srpna. Vody je sice v řekách na jihu Moravy podle povodí málo, vodáckou sezónu ale sucho zatím nepřekazilo. Například na řece Dyji u Znojma pomáhá nadšencům v lodních místních vodní nádrž. Do koryta z ní stále proudí voda, na pár mělčin narazí skupiny až dál po proudu.
1: A běž víc, ale takhle.
2: Ze schodů u vodáckého centra ve Znojmě snáší směrem k řece Dyji lodně třeba Petr Novák z Brna, který vyráží s rodinou a se známými.
3: My jsme vyrazili s dětma podívat se na krásy nivy řeky Dyje a abychom jim vytvořili první zážitek s kontaktem vodáckým sportem.
2: Ještě nikdy nebyli.
3: Jsou poprvé, takže dneska je pokřtíme a od té doby už pak pojedou po každý, když bude potřeba.
2: Tak snad je máte spočítaný, abyste se vrátili se stejným počtem.
3: Máme děti jako smetí, když se vrátíme a bude jich pořád stejně, tak je to dobré.
2: Dyje tady teče poměrně pomalu, je ideální pro rodiny s dětmi. Využili toho i Cipriánovi z Brna.
4: Tady jsme na vodě poprvé, po velké pauze, ano, poprvé s dětmi. Na Vltavě jsme byli asi dvakrát, ale tak před 20 lety.
2: Místní vodáci mají štěstí. Přístav se rozléhá hned pod hrází vodní nádrže Znojmo. Vodohospodáři z ní pouští do koryta Dyje vodu, takže proud stačí na to, aby zůstala řeka sýzná, i když místy vody podle Anety Polákové z vodáckého centra ubylo.
5: Po úseku ze Znojma do Krhovic, tak samozřejmě té vody je míň, protože už je to dál od té Vranovské přehrady. Tím, že jsou tam i meandry Dyje v těch zatáčkách a podobně, tak tam té vody je míň, občas jsou tam mělčinky, je potřeba to přetáhnout, tu loďku, ale není to nějaké kritické, že by se ta voda nedala sjíždět.
2: Dyje u Znojma patří na jihu Moravy spíš k výjimkám, pokud jde o průtok. Třeba v případě Loučky v Dolních Loučkách je průtok zhruba na 6% standardu. V Kyjovce v Kyjově naměřili vodohospodáři 11%. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
6: Průtoky v tocích jsou výrazně podprůměrné na celé jižní Moravě. Nejčastěji se pohybují jen mezi 10 až 30% průměrných hodnot v tomto období. Zejména menší a drobné vodní toky vyschly úplně. Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
2: Na některých řekách se hodnoty dostaly na ty nejnižší za 40-letou historii měření. Je to případ Moravy ve Strážnici, Jihlavy v Ivančicích nebo Veličky ve Strážnici. Alena Hysová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: přesně 6:15, pokračujeme krátkou předpovědí, od meteorologů beru čerstvé informace, od měřících stanic aktuální hodnoty na teploměrech celého regionu.
1: Počasí.
0: 14 stupňů hlásí Kroměříž, Holešov, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy, Vizovice a Luhačovice. 15 stupňů to je situace ve Starém Městě a ve Zlíně. 13 stupňů momentálně vidím v Bystřici pod Hostýnem, ve Strání a v Horní Bečvě. 10 stupňů uvádí Hošťálková, Valašské Meziříčí a Vsetín, Bojkovice 16 stupňů, Štítná nad Vláří, Valašská Senice a Velké Karlovice jsou místa s 11 stupni. Dnes očekáváme oblačno až zataženo, zmenšenou oblačnost jenom výjimečně a na přechodnou dobu. Zejména ráno a dopoledne pak místy déšť nebo přehánky, potom srážky spíše jenom ojedinělé, s větší pravděpodobností na Vsetínsku. Nejvyšší teploty 22 až 25, na Vsetínsku kolem 20 stupňů, k tomu povane mírný severovýchodní až východní vítr, rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Dobré nebo velmi dobré jsou a taky budou dál rozptylové podmínky, biozátěž střední na dvojce. Vsetínsku má první mírný stupeň zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dobré úterní ráno si přejeme na vlně Českého rozhlasu Zlín a jenom připomenu, taky dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové folkový písničkář Miroslav Paleček. Dozvíme se například i to, kdy bylo rozhodnuto, že se bude věnovat kytaře a hudbě profesionálně.
1: To byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michálem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Ale tak jsme se dali jaksi s Michálem dohromady a když jsem přišel z vojny, a chvilinku potom jsme s Michálem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, které jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak. A nabízeli jsme ty písničky.
0: Celý rozhovor s Miroslavem Palečkem si poslechněte po 13. hodině. Nové zprávy s Davidem už za chvíli. 6 hodin bude za 9 minut.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Zlín.

0: zprávy.
1: Nové centrální hřiště Vysoká Mez ve Zlíně bude prvním dětským hřištěm ve městě, které bude hlídat hned 5 bezpečnostních kamer. Sněmovna se bude opět zabývat novelou rozvolňující rozpočtová pravidla. Fotbalisté Zlína dnes v poháru MOL Cup vyzvou Uničov. Čekáme oblačno, místy hlavně dopoledne s deštěm, teploty do 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil David Jabůrek. Dobré ráno. 5 kamer, 2 pevné a 3 odlučné, bude dohlížet na bezpečnost dětí a jejich rodičů na novém centrálním hřišti Vysoká Mez ve Zlíně. Areál pro děti od 2 do 12 let nabídne několik herních a sportovních prvků a nová lávka ho propojí se sousední stezkou pro pěší a cyklisty. Největší dětské hřiště svého druhu ve městě, tak jako první ve Zlíně, dostane i vlastní kamerový systém, pokračuje ředitel městské policie Milan Kladníček.
2: V reálném čase může ten prostor sledovat městská policie i policie České republiky a úplná novinka je, že správce bude moct těma kamerama hýbat a může si kamery natáčet podle potřeby, tak jak vlastně uvidí ten větší pohyb dětí.
1: Vybudování celého areálu vyšlo zhruba na 40 milionů korun. Poslanci budou znovu projednávat návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla. A koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Do sněmovny se novela vrátila už podruhé. Nejdřív koalice přehlasovala vrácení novely Senátem. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok.
3: Stávající úprava národní počítá se schodkem pro příští rok 150 miliard, což je neakceptovatelné, neživota schopné, absolutně nemožné, což mě mrzí, že panu prezidentovi nikdo nevysvětlil.
1: Obce v Olomouckém kraji připravují žalobu na stát. Vadí jim chystané akcelerační zóny, které umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července, podle starostů ale nezvážila jejich připomínky. Sport. Fotbalisté třetiligového Uničova dnes v 17:30 v poháru MOL Cup nastoupí na vlastním hřišti proti ligovému Zlínu.
4: Zlín neprožívá vydařený start do nového ročníku. Po 5 kolech nemá v tabulce ani bod a vstřelil pouze 3 branky. Trenér Bronislav Červenka po víkendovém domácím zápase a porážce 0-1 s Libercem nešetřil kritikou na adresu hráčů. Negativního rozpoložení by mohl Uničov využít. Navíc je posilněný víkendovou výhrou na hřišti Vsetína. Zlín ale i tak bude velkým favoritem na postup. Loni ve stejné fázi MOL Cupu po jednoznačné výhře 5-0 vyřadil Hranice, tedy tým ze stejné soutěže jako Uničov. Adam Kodet, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji máme na teploměrech aktuálně mezi 10 a 16 stupni, odpoledne pak naměříme 22 až 25 stupňů, na Vsetínsku kolem 20. Očekáváme oblačno až zataženo, dopoledne místy i s deštěm, později během dne pak hrozí srážky jen ojediněle.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Stále platí varování před nehodou v Buchlovských horách na silnici 50 mezi Buchlovicemi a Starou Hutí, kde se auto srazilo se zvěří a na místě nehodu šetří také policisté. Ze zpráv vše, dál posloucháte Český rozhlas Zlín a Petra Uhříka. Klidný poslech a pohodové ráno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je před námi další letní den, vzhledem k datu 25. srpna už dovolené a prázdniny pomalu vrcholí. Zdravím vás, milí posluchači, u probouzení do úterý a radím posílám gratulaci k svátku. Doufám, že si užijeme hezké letní ráno u českých písniček a proto už nabízím Jiřího Korna, pak si hned přiblížíme kousek zajímavé historie v pravidelném kalendáriu. Ať se vstává do pohody, teď je 6 hodin a 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Příjemné probouzení do 25. srpna přeju za Český rozhlas Zlín. Dobré úterní ráno. Vybírám z kalendária, přesně 100 let by se dnes dožil hudebník Vladimír Meloun. Pocházel z Valašského Meziříčí. Jeho jméno je spojeno se zrodem Brolnu, Valašského Krůžku a dalších souborů. 95 let uplyne dnes od úmrtí pedagoga, politika, katolického kněze a také publicisty a propagátora lidové kultury Aloise Kolíska. Pocházel z Moravského Protivanova, později učil v Hodoníně a byl také duchovním správcem Zemském ústavu hluchoněmých v Ivančicích. Dále dnešek připomíná například i českého klinického psychologa Stanislava Kratochvíla. Narodil se 25. srpna roku 1932. V psychiatrické nemocnici v Kroměříži se po studiích věnoval využití některých drog v psychoterapii, a to jako prostředků k odžití nespracovaných nebo potlačených prožitků u pacientů s neurotickými poruchami. V roce 2003 zemřel Zdeněk Kessler, právník, soudce a předseda Ústavního soudu České republiky, po sametové revoluci krátce i československý poslanec. V roce 2002 mu Václav Havel udělil řád Tomáše Garrigua Masaryka, v témže roce získal francouzský řád Čestné legie. A 15 let uplyne dnes od úmrtí trenéra slavného Emila Zátopka Jana Haluzy. Od dětství vášnivě sportoval, stal se i mistrem republiky v běhu. V době okupace se přestěhoval do Zlína a právě tady se pak setkal s mladým Zátopkem, stal se jeho prvním a jediným trenérem. Po kalendáriu už měníme téma. Něco jiného je číst o urgentní medicíně v učebnicích a něco jiného zažít na vlastní kůži. A právě to umožňuje medikům stáž u zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Za chvíli dodáme podrobnosti.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 6 hodin 12 minut, dobré úterní ráno. Doktor 100 je volací znak operačního střediska zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a je to také název bezplatné stáže, kterou u záchranky můžou absolvovat budoucí lékaři. V praxi si tak vyzkoušejí, jestli by se chtěli po ukončení studia věnovat právě urgentní medicíně.
1: Zkouška spojení, doktor 100, jak mě slyšíte?
2: Doktor 100, slyší dobře.
1: Tady máme vybavení. V tom RVčku najdeš de facto všechno, co je ve velkém autě.
3: Zkušený lékař Vojtěch Svízela ukazuje záchranářskou výbavu Janu Pochtiolovi, stážistovi, který po prázdninách nastoupí do 6. ročníku studia medicíny.
1: To si bereš sebou všechno na ty výjezdy? Na výjezdy, kam jezdí lékař, tak se berou batohy oba dva, vždycky monitor, případně ještě další bavení typu odsávačka podle toho, co máme vlastně ve výzvě.
4: Měli by, že ty metronomy jsou součástí přímo toho zapnutí.
1: Může se to určitě použít.
3: A než se stačím Jana na cokoliv zeptat, přichází možnost přidat se k výjezdu.
1: Teďka vlastně máš možnost jít na sekundární transport, je to transport pacienta z Ára vlastně tady z Baťovky do Kroměříže.
5: Super, tak jo, díky, určitě se přidám.
6: Tak, když ten překlad, ať vidí, překlad toho pacienta je takový.
3: Lékař operačního střediska Vojtěch Svízela má ve Zlíně stážisty na starosti. Za prázdniny se jich tu protočilo 8.
1: V podstatě nám jde o to ukázat hlavně, o čem ta naše práce je. Setkáváme se s tím, že jak studenti, tak ale i mladí lékaři, absolventi mají v podstatě omezenou představu, co obnáší práce na záchranné službě a o čem je vlastně urgentní medicína jako taková. Takže se tímhletím snažíme tu naši práci přiblížit.
3: Za stážistou Janem Pochtiolem se pak na zlínskou záchranku vracím až před 6. večer.
5: Měl jsem během stáže možnost se podívat na dispečing, takže bylo skvělé si poslechnout dispečerky v akci. Tohle to byla věc, kterou jsem zatím ještě nikdy nezažil, což bylo úplně super. A během dneška se mi naskytla příležitost být vlastně asi poprvé na výjezdu v terénu u velice složité sociální situace, takové jako výjezdy, kdy je na tom špatně zdraví, to zažíváme docela často, ale složité sociální řešení pacientů je věc, která se mi vlastně v terénu zatím ještě nedostala, takže to jsem rád, že jsem u něčeho takového mohl být dneska.
3: Co vám ta stáž dala, co se nenaučíte v lékařských skriptech?
5: To vidět v terénu, jak na to reaguje rodina, která toho pacienta znala celý život a ví, že ten pacient byl vždycky k ním milý a vřelý, najednou na ně křičí a odhání je pryč. To je vlastně jako věc docela těžká, sledovat ten smutek v těch očích té rodiny. Tady ten kontakt s tím lidstvím mě přijde vlastně jako velice zajímavý v tom terénu.
3: Na jedno prý ale člověk žádný výjezd podle budoucího lékaře Jana nepotřebuje.
5: Je hezké tady vidět personál, jak tady funguje, co tady zhruba řeší, jaké jsou tady mezilidské vztahy, aby si člověk do budoucna mohl říct, jestli je to pracoviště, kde by se chtěl nacházet nebo ne.
3: V tom případě navazuje otázka, vy byste chtěl pracovat na záchrance ve Zlíně?
5: Určitě je to jedna z možností, kterou budu zvažovat do budoucna.
1: Samozřejmě příjemným bonusem je to, pokud najdeme vlastně mezi těmito absolventy nové budoucí kolegy.
3: Doplnil stážistu lékař Vojtěch Svízela. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
7: Opuštěná zákoutí, chátrající objekty i budovy, kam se běžně nepodíváme. Fotograf Zdeněk Smolka se věnuje urbexu a zachycuje příběhy míst, na která se pomalu zapomíná. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nám o tom poví 25. srpna. A pozveme i na jeho výstavu ve Valašském Meziříčí. Na setkání se těší Anna Randárová.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
8: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Za 9 minut bude 6:30. Poslechneme si, jaké nás čekají nejbližší letní dny. Meteoroložka Bára Kučerová přiblíží další průběh počasí. Zdravím vás do Brna, přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Vaši podrobnou předpověď začneme u současného stavu Zlínského kraje. Jaké tedy máme úterní ráno?
1: Většinou je to ráno zatažené nebo oblačné. Na jihu kraje může být ta oblačnost i trošku menší a teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 a 15 stupni Celsia.
0: Jak budou probíhat nejbližší hodiny, co nás čeká v teplotách a oblačnosti, když zhodnotíte celé úterý až do západu slunce?
1: A mělo by zůstat oblačno až zataženo, i to ta menší oblačnost na jihu kraje může přetrvat po většinu nebo alespoň část dne. A také se objeví déšť nebo přehánky a to ojediněle s větší pravděpodobností ty srážky budou na Vsetínsku a to jak po delší dobu, tak možná i ve větší intenzitě nebo ve větších úhrnech, ale také se může stát, že těch srážek bude opravdu málo a respektive, že možná někde nebudou vůbec. K tomu bude vát mírný severovýchodní až východní vítr a teploty vyšplhají mezi 22 až 25 stupňů Celsia. Na Vsetínsku zůstanou kolem 20 stupňů Celsia a večer potom zůstane také oblačno až zataženo. Takže dneska takový pochmurný, někde deštivý den.
0: Z biozátěží na hodnotě?
1: Číslo 1, tedy mírná.
0: Hned se ptám taky na zítřek, jak se v počasí projeví středa.
1: A zůstane v podstatě podobná tomu dnešku, co znamená oblačno až zataženo. A i v noci počítáme na nějaké části z území s přeháňkami nebo deštěm. A zatím je otázka, byť je to takhle na krátkou dobu dopředu, jestli na větší nebo na menší části území. Ta situace je poměrně nejistá, ale ty ranní teploty by zítra měly být mezi 15 a 12 stupni Celsia. A zítřek, jak už jsem říkala, také velká oblačnost, stále s možností výskytu přeháněk nebo deště, ale potom později odpoledne a večer může oblačnost částečně ubývat. Zítřejší maximální teploty budou mezi 19 a 22 stupni Celsia a k tomu bude vát slabý, přechodně i mírný severovýchodní až východní vítr.
0: Když se podíváme na závěr pracovního týdne, dojde ještě k předpokládanému nárůstu teplot? Naznačte prosím, Báro, čtvrtek, pátek.
1: A ve čtvrtek by, nebo čtvrtek už by měl být částečně oblačný a znovu letní teploty a měl by být docela slunečný, polojasno nebo oblačno, ty teploty mezi 25 a 29 stupně Celsia a pátek bude oblačný až polojasný, po ránu i skoro jasný a později večera v noci od západu bude přibývat oblačnost i s přeháňkami nebo i bouřkami, ty bouřky mohou být i silné, ale i tak páteční teploty tropické 30 až 34 stupňů Celsia.
0: A jak to bylo v historii 25. srpna s rekordními teplotami, si rádi poslechneme na závěr.
1: A maximum je z Holešova z roku 2023, ale také z Napajedl z roku 1921, je to 33 stupňů a 3 desetiny. A minimum je z roku 2014 z Valašské Senice na Vsetínsku, kdy teploměr ukázal 2,8 stupně Celsia.
0: A to už byla o počasí poslední informace, podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme, přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám, a ty dávno neslyšíš.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A David Jabůrek, vítám vás u nich. Kroměříž chce pomocí nové studie krajiny zjistit, jak lépe zadržovat vodu a zmírnit dopady případných povodní. Dokument se nebude týkat jen samotného města, ale celého správního obvodu Kroměříže. Radnice tak chce při plánování protipovodňových opatření více spolupracovat i s okolními obcemi. Ratibor na Vsetínsku může získat titul nejlepšího ekologického projektu roku. Dostala se mezi 5 finalistů soutěže Energy Globe. Porota, složená z členů Akademie věd, ji vybrala z bezmála 300 přihlášených projektů z celého Česka. Kandidáti do podzimních senátních voleb dnes dostanou přiřazená čísla na hlasovacích lístcích. Vylosují jim je příslušné registrační úřady. O 27 míst v Senátu bude v prvním kole soupeřit celkem 154 kandidátů. To je v historii voleb do Senátu druhý nejnižší počet, zhruba o 80 méně než před 6 lety. V největší evropské automobilce Volkswagen začíná vyjednávání o její budoucnosti. Šéf představenstva koncernu Oliver Blume se sejde ve Wolfsburgu se zástupci zaměstnanců. Ti chtějí hlavně slyšet detaily o chystaných úsporách. A ranní teploty ve Zlínském kraji jsou teď od 10 do 15 stupňů, během dne vystoupají na 22 až 25 stupňů, na Vsetínsku bude kolem 20. Očekáváme oblačno až zataženo, dopoledne místy i s deštěm, později během dne pak hrozí jen ojediněle.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici mezi Loučkou a Slopným na Zlínsku se srazilo auto se Srnou. Po zprávách pokračuje za mikrofonem dál Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ještě ranní pozdravení za volant všem, kteří zrovna sedí v autě a cestují po regionu, přeju klidnou jízdu bez problémů. Posluchačům snídaně dobrou chuť a už posílám písničku Hany Zagorové na pohodové úterní ráno. Je 6:30, 2,5 minuty.

0: Za 6 minut 3 čtvrtě na 7 zdravíme se na začátku 25. srpna. Český rozhlas Zlín přeje dobré úterní ráno. Historické vozy, zařízení na odbavování vlaků z dob Rakouska-Uherska, staré jízdní řády i zásobníky na kvarkartonové cvakací jízdenky. Taky spoustu dalších exponátů najdeme v Železničním muzeu v Kroměříži, o které se stará spolek Kroměřížská dráha. Za těmito nadšenci vyrazila do Kroměříže redaktorka Markéta Macháčková. Její reportáž z cyklu Kořeny si můžete poslechnout před 8:30. Hostem dopoledního vysílání pak bude fotograf Zdeněk Smolka. Ten se věnuje fotografování urbexu, zjednodušeně řečeno opuštěných budov. Povídat si s ním bude moderátorka Anna Randárová. Rozhovor uslyšíte v našem vysílání po 11. hodině. Já už za chvíli přidám počasí, podíváme se do úterní předpovědi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu bude 6:45, navážeme na informace, které se týkají dalšího vývoje léta pohledem meteorologů.
1: Počasí.
0: Aktuální předpověď nejdřív doplním o ranní teploty a ty se momentálně ve Zlínském kraji pohybují mezi 10 a 15 stupni. Očekáváme oblačno až zataženo, na jihu kraje až polojasno. Ojediněle se objeví déšť nebo přehánky, větší pravděpodobnost srážek bude na Vsetínsku. Nejvyšší teploty 22 až 25, na Vsetínsku kolem 20 stupňů. Povane mírný, severovýchodní až východní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer budou postupně dobré. Biozátěž, jak jsme slyšeli od Báry, meteoroložky, mírná, tedy jedničková.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Někdy chodíme kolem architektonických skvostů, aniž bychom si uvědomili, jakou krásu máme na dosah. Zámek Vizovice skrývá mnoho unikátů, proto rozhodně stojí za vidění. A my do zámeckých komnat už za málou chvíli nahlédneme taky.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude folkový písničkář, zpěvák Miroslav Paleček.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zámek Vizovice patří k významným barokním památkám ve Zlínském kraji. Vyniká elegantní architekturou, bohatými interiéry a historií sahající až ke středověkému klášteru. Postaven byl v polovině 18. století a právě do Vizovic se vydala i redaktorka Českého rozhlasu Zlín Silvie Pospíšilová.
1: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky teď.
2: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století, velmi kvalitní sbírka.
1: A my jsme se posunuli dál. Kde to jsme?
2: Jsme v hudebním pokoji. Tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století. Ale máme tady taky hrací skříň Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční a tak vám můžu i zahrát.
1: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou. S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
2: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
1: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
2: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
1: Co ty překrásné hodiny?
2: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chróna a jeho družiny, které sedí na koruně hodin a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
1: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
2: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
1: Z Vizovic Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlín opraví část Havlíčkova nábřeží u krajské nemocnice Tomáše Bati. Krytý bazén v Rožnově pod Radhoštěm je po letní odstávce opět otevřený. Čeští vědci chtějí odhalit ptačí chřipku ještě předtím, než drůbež začne hynout. Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm, teploty do 25 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší David Jabůrek. Zlín nechá opravit zhruba 150 metrů Havlíčkova nábřeží v úseku od mostu na ulici Zálešná 12 po bývalý nemocniční bufet. Dělníci tam ve čtvrtek a v pátek opraví povrch vozovky a obnoví dopravní značení. Město chce především odstranit nerovnosti, které komplikují průjezd sanitkám mířícím do krajské nemocnice.

0: akce. Současná oprava je ale jen dočasným řešením.
1: Kompletní rekonstrukci Havlíčkova nábřeží město plánuje zahájit v roce 2028. Předcházet jí má výstavba nového mostu přes řeku Dřevnici. Obě stavby jsou součástí širších příprav na vybudování obchvatu Zálešné, který má do budoucna odlehčit dopravě v této části Zlína. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Krytý bazén v Rožnově pod Radhoštěm je po odstávce zase otevřený. Dětský bazén dostal nové akustické panely, které mají tlumit hluk. Nový nátěr mají i dětské šatny. Do konce prázdnin jede bazén v prázdninovém režimu. Od září se vrátí ke standardní otevírací době. Co všechno museli technici přes léto stihnout, říká provozní ředitel Stanislav Zlámal.
2: My jsme dělali takové úpravy, že jsme instalovali nerezovou skuzavku, no a jinak jsme dělali spíš jako opravy. Měnili jsme kompletně všechny dodatační spáry v bazéně, protože ty byly zničené, a potom jsme měnili odpadové potrubí ze sprch, ze šaten a tak dál, takže tam takovéhle věci, což bylo docela náročné. Opravy kogeneračních jednotek, prostě takovou prostě údržbu víceméně.
0: Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných nádržích budou pravidelně odebírat vzorky vody a také například peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči této nemoci.
3: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu. Víme, že nakažení ptáci virus ptačí chřipky vylučují do vody ještě předtím, než uhynou.
4: Pravidelná analýza vzorků, včetně peří divokých kachen, pak podle Vojtěcha Kouby z Vysoké školy chemicko-technologické odhalí ptačí chřipku ještě před prvními příznaky. A to by podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu mohlo ochránit blízké drůbeží chovy.
5: Ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
4: Testování začne v září na 4 vybraných nádržích. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Ubývá dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl v Česku z 600 před 5 lety na zhruba 480 v loni. V prvním letošním pololetí jich bylo 217. Podle mluvčí policejního prezídia Violety Siřišťové souvisí pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek.
6: Počasí.
0: Ranní teploty ve Zlínském kraji jsou teď od 10 až po 15 stupňů, během dne vystoupají na 22 až 25 stupňů, na Vsetínsku bude kolem 20. Bude oblačno až zataženo, na jihu kraje i polojasno a ojediněle může také pršet.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 na 256. kilometru před Kroměříží ve směru od Brna stojí auto s defektem. Počítejte tam se zdržením. Takové byly zprávy. I po nich posloucháte Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Doufám, že vstávání do úterý probíhá v klidu a příjemně. Zdravím další probuzené posluchače u přípravné fáze. Před námi je 25. srpen, Radimi čeká oslava svátku a zájemce, kteří by se chtěli zúčastnit obvyklé slovní hry, další kolo soutěže v Moravském nářečí. Za chvíli se můžete pokusit vyhrát knihu vydavatelství Kazda, jejím autorem je Stanley Tucci. Pod názvem Chuť mého života hledejme memoáry o jídle a životě samotném s lehkostí a humorem. Ještě nám zahraje skupina Kabát a hned po písničce pak prozradím dnešní úkol. Teď je 7 hodin 5,5 minuty, přeju pohodové letní ráno.
6: Český rozhlas Zlín.

0: 8 minut po 7 hodině, každé ráno s vámi, milí posluchači, pomyslně listujeme nářečním slovníkem a objevujeme, jak se mluví v různých koutech Moravy. V ranní soutěži, jak se u nás mluví, hádáte význam slov, která někomu znějí zvláštně, někomu obyčejně. Tentokrát za správnou odpověď nabídneme knihu vydavatelství Kazda od autora Stanleyho Tucciho s názvem Chuť mého života. Hodně štěstí přeju na naší známé telefonní lince.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Na naší redakci se obrátil před časem pravidelný posluchač Karel Habáník, původem z Pitína na Uherskohradišťsku, a slovíček má v zásobě opravdu hodně, jedno jsme pro vás vybrali. Tak připravte se, hned si poslechneme dnešní úkol, jenom co zvednu telefon, kdo pak se ozve na druhé straně. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady je Marie Zvězda, já vás zdravím.
0: Paní Marie, pozdraví posílám taky na vaší stranu, dobré ráno. Máte ještě nějaké letní plány, anebo už pomalu vyhlížíte podzim, jak to máte?
2: No tak jako prostě letní plány ani ne, protože já jsem důchodce, takže já už jako ty letní plánů moc nemám. Akorát občas se sejdeme s kamarádkama na kafe. No ale jinak jako prostě si to užívám, přežila jsem ty vedra.
0: No, tak myslím, že celý ten váš krátký monolog vyšel nakonec pozitivně ve svém důsledku a obsahu, takže prima. I tímto způsobem samozřejmě se dá léto trávit. Tak a teď se už pokuste soustředit na otázku, kterou vám pustím. Zní takto.
3: Milí posluchači, ptám se vás, co to je ohnívko?
0: Co to je ohnívko? Ohnívko, takové slovo, ohnívko.
2: No, tuším, ale ráda bych nápovědu, jestli je to možné.
0: Ano, dávám 3 nápovědy. Ohnívko může být kovadlina, nebo je to článek řetězu, nebo rozverné dítě.
2: Já bych řekla to Bčko.
0: Ano, a ještě než to budu brát za konečnou odpověď, zopakuju. Varianty, ohnívko je buď kovadlina, nebo článek řetězu, anebo rozverné dítě, ať si zasoutěží v duchu i do další ostatní posluchači. Tak
2: vy... No tak já bych zůstal u toho Bčka.
0: Ano,
2: to
0: dávám.
2: To je takové nejvíc jako přijatelné.
0: Vaše odpověď zní rozhodně, a jestli pak s ní bude souhlasit Karel Habáník, čemu nejenom v Pitíně říkali ohnívko?
3: Ohnívko je článek řetězu.
0: No tak jo!
2: Tož, víte, on ten Pitín není daleko od toho Ujezda.
0: Takže je to tam příbuzný kraj, rozhodně.
2: Ano, jsme tady my ti valači.
0: A příbuzné nářečí, no. Ano, správná odpověď, paní Marie. Už se vám někdy stalo, že řetěz povolil nebo se roztrhl třeba na kole?
2: Ne.
0: Ne, nemáte takovou zkušenost. No, tak mimo pořadí. Já vám gratuluju k dnešní výhře, zajímavá kniha půjde na vaši adresu.
2: Děkuju moc a zdravím všech vás i všechny vaše posluchače.
0: Děkuju za pozdravy i za posluchače. Zůstaňte prosím na telefonu. Hezký den přeju.
2: Taky vám.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: No, ohnívko, článek řetězu, to si vždycky ještě vzpomenu na Zdeňu Knedlu, železného zekona, jak trhal řetězy rukama, to my dělat nebudeme. Jdeme za další muzikou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Druhá polovina 70. let Evropa si ujížděla na skupině Bonnie M. Jenom malá poznámka, toto už je předělávka. Originál nahrála, pokud vím, o mnoho dříve nějaká jamajská reggae skupina s názvem Melodians. Platinový singl roku 78.

0: Je 7:45, teď si řekneme, jak intenzivně nebo naopak vlažně se projeví léto v hodnocení meteorologů. Krátkou předpověď začnu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: V těchto chvílích se pohybujeme ve Zlínském kraji mezi 11 a 16 stupni. Očekáváme oblačno až zataženo, na jihu kraje až polojasno, ojediněle se objeví déšť nebo přehánky, větší pravděpodobnost srážek je na Vsetínsku. Nejvyšší teploty 22 až 25, na Vsetínsku kolem 20 stupňů, k tomu povane mírný severovýchodní až východní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Velmi dobré a večer postupně dobré jsou a budou rozptylové podmínky, biozátěž pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Starostové 9 obcí v okolí hranic na Přerovsku nesouhlasí s akcelerační zónou, kterou vláda schválila na jejich katastrech. V budoucnu by tam mohly vyrůst desítky větrných elektráren, samosprávy proto připravují na stát žalobu. Více informací nabídneme už za chvíli v reportáži.
2: Někdy může o životě rozhodnout pár vteřin. V poradně pro zdraví si proto připomeneme základy první pomoci, včetně správného rytmu při masáži srdce. Víte, která písnička vám ho pomůže udržet? To poradí lékařka zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Barbora Truxová-Zuchová, a to 26. srpna. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 9 minut do půl osmé, když teď na chvíli zajdeme k sousedům, v Olomouckém kraji přibývá obcí a měst, které se chystají žalovat stát kvůli akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren. Proti rozhodnutí vlády z konce července už se vymezily některé obce na Prostějovsku v oblasti Nízkého Jeseníku a nejnověji chce podat žalobu také 9 obcí v oblasti Záhoří na Přerovsku. Přidat se k ním chtějí také samosprávy ze Zlínského kraje, kterých se zóna dotýká.
1: Výstavba až 66 větrných elektráren by se dotkla 9 obcí na Hranicku. Zastupuje je Pavla Krbálková, manažerka dobrovolného svazu obcí mikroregionu Záhoran.
2: Je to úplně největší zóna z celé České republiky. Kumulativně co do počtu s námi souvisí i akcelerační zóna Kunovice, AOV 30 a akcelerační zóna Kelč. A úplně ten největší problém je ten, že tato oblast není tak velká, aby jsme pojali ten požadovaný počet větrných elektráren, které vláda nám tady do územních plánů chce napsat.
1: Obce v tomto tvrzení podpořila i studie, kterou si nechali vypracovat.
2: Vycházíme ze stanovení minimálních vzdáleností chráněného území od větrných elektráren. Tuto studii jsme si nechali zpracovat Vysokým učením technickým Brno.
1: Zástupci obcí proto chtějí zrušit vymezené akcelerační oblasti po nabytí účinnosti změny číslo 2 územního rozvojového plánu České republiky, který akcelerační oblasti upravuje. Potvrzuje nezávislý starosta Všechovic Radovan Mikuš.
3: Protože od začátku se nám zdá celý ten proces stanovení těch akceleračních zón netransparentní. Zdá se nám, že prostě ty připomínky, které jsou opravdu pro tu konkrétní oblast, vůbec nebyly vypořádány.
1: Právní kancelář mikroregionu už připravuje žalobu na stát. Zatím není jasné, jestli ji obce podají jednotlivě nebo společně, říká Jiří Kopecký, nezávislý starosta Opatovic.
4: Není jiné cesty. Samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost.
1: Vymezení akceleračních oblastí neznamená automatické povolení výstavby elektráren, upozorňuje Petra Roubíčková, mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj. O připravovaných žalobách obcí zatím žádné informace nemá.
5: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
1: Návrh akceleračních zón zahrnuje kromě lokalit pro větrné i solární elektrárny. S těmi je počítáno například Uptení na Prostějovsku, Beňova, Bezuchova nebo Radkovy Lhoty. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Připravil je pro vás David Jabůrek. Kroměřížská radnice vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy, které město dokončilo loni. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou linkou, umyvadlem a toaletou. Vznikne tím místo pro sportovce, ale také občany Kotojed k pořádání společenských akcí. Vsetín má novou naučnou stezku věnovanou poslednímu rytíři z tamního zámku Josefu Wachtlerovi. Ten provedl poslední velkou přestavbu zámku. Chtěl ve městě postavit cukrovar, pěstovat chmel i vinou révu a těžit železnou rudu. Skončil ale v bankrotu. Stezka má 13 zastavení. Zavedení pravidel pro automatické rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech. Také o tom má dnes v Poslanecké sněmovně jednat pracovní skupina, založená kvůli vnější bezpečnosti. Ta vznikla po výtržnostech při jarním ligovém derby Pražské Slávie se Spartou. Teď se techniky pro rozeznávání tváří na stadionech využívat nesmí a kamery tam slouží jen pro zjišťování viníků pro případných incidentech. Hasiči od rána zasahují u požáru bytu v panelovém domě v Brně Novém Lískovci. Přes 10 lidí skončilo v péči lékařů. Ulice Oblá je teď kvůli zásahu neprůjezdná. Co požár způsobilo, se podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného teprve vyšetřuje. Domov podle něj museli opustit lidé i ze sousedního vchodu. A ve Zlínském kraji je teď od 11 až po 16 stupňů. Během dne nejčastěji teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů. Bude oblačno až zataženo, na jihu kraje i polojasno. A ojediněle může také pršet.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 před Kroměříží ve směru od Brna jsou kousek za sebou hned dvě odstavená auta. Mezi 254. a 255. kilometrem stojí nákladák s defektem a jen o kilometr dál máme hlášené další auto s prasklou pneumatikou. Zprávy končí, pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli se podíváme do kulturní nabídky a zjistíme, kam se dá v našem kraji zajít. Teď je 8:30 v kalendáři 25. srpen. Přeju dobré úterní ráno s písničkou Petra Spáleného.

0: pět minut, tři čtvrtě na osm, posloucháte Český rozhlas Zlín, na řadě jsou kulturní pozvánky, tipy pro volný čas. Následující dny v Muzeu regionu Valašsko budou patřit netopírům se zoologem Zdeňkem Tillerem. V úterý, tedy dnes, 25. srpna, vás přivítá na zámku Vsetín, zítra ve středu na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a ve čtvrtek 27. srpna na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Besedy začínají vždy od 19 hodin. Město Kunovice zve až do pátku na tradiční kurz verbuňku. Každý den od 16 hodin začíná kurz pro děti a od 18 hodin pro dospělé. Kurz skočného slováckého tance, který je mimochodem na seznamu nehmotného světového kulturního dědictví UNESCO, je určen široké veřejnosti a není třeba se na něj předem objednat, přihlásit. Výuka verbuňku se koná v kulturním zařízení Pálenice v Kunovicích. Týden kultury na Valašsku, který se odehrává v divadelním Šapito ve Velkých Karlovicích, připravil na dnešní večer divadelní představení s názvem 13 u stolu. Francouzská situační komedie v hlavních rolích se Simonou Stašovou a Miroslavem Etzlerem. Začíná se v 19 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Necelá minuta do 7:45, pokračujeme krátkou předpovědí. Od meteorologů beru čerstvé informace, od měřících stanic zase aktuální hodnoty na teploměrech celého regionu.
1: Počasí.
0: 15 stupňů je teď v Kroměříži, ve Zlíně, ve Vizovicích a v Bojkovicích. 16 vidím ve Starém Městě a v Luhačovicích. 14 stupňů to je Holešov a Strání, včetně Horní Bečvy. 13 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Valašská Senice a Velké Karlovice. Hošťálková a Vsetín jsou místa s 11 stupni. Očekáváme oblačno až zataženo, na jihu kraje až polojasno, ojediněle se dnes objeví i déšť nebo přehánky, větší pravděpodobnost srážek je na Vsetínsku. Nejvyšší teploty 22 až 25 na Vsetínsku kolem 20 stupňů, povane mírný severovýchodní až východní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a tak to bude až do večera, kdy budou postupně dobré. Biozátěž mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V ligových soutěžích profesionální fotbalové ligy, fotbalové kluby ze Zlínského kraje ještě v této sezóně nezvítězili, ale teď mají šanci uspět alespoň v poháru. Co je přesně čeká, to uslyšíte za okamžik od našeho reportéra Davida Nekvindy.
2: Ve smuteční síni na Novém hřbitově v Luhačovicích se lidé loučí se svými blízkými už 50 let. Věděli jste, že si místo posledního rozloučení zbudovali sami Luhačovjané v akci Z? Reportáž o smuteční síni, vystavěné podle návrhu brněnského architekta Vladimíra Paly, si můžete poslechnout už v úterý před 15:30 odpoledne. Poslechu zve Markéta Macháčková.

0: Fotbalisté Zlína, Slovácka a Kroměříže odehráli v těchto sezónách první a druhé ligy dohromady 15 zápasů, nepřipsali si ale ani jednu výhru. Zlepšit si náladu chtějí profesionální kluby z našeho Zlínského kraje ve druhém kole poháru, které odehrají tento týden. Víc informací doplní sportovní redaktor Českého rozhlasu Zlín David Nekvinda, kterého vítám ve vysílání.
1: Pěkné ráno.
0: Jako první se dostane do akce Zlín, který v první lize ještě nezískal ani bod. Co Ševce čeká?
1: Dnes v 17 hodin a 30 minut nastoupí na hřišti třetiligového Uničova. Ve Zlíně se po pěti prohrách v úvodu prvoligové sezóny mluví o možném konci trenéra Bronislava Červenky. Ten sám po víkendové domácí prohře 0-1 s Libercem emotivně mluvil o tom, že sám ale končit rozhodně nehodlá.
2: Neuhnu z toho, vůbec toho neuhnu, budu pořád dál a budu pořád věřit, že příští zápas to bude zase lepší a já budu prostě, já budu bojovat, Do té doby, dokud tady budu, tak budu bojovat. Jak dlouho to bude, to je úplně jedno.
1: Dodám, že sportovní manažer Zlína Pavel Hoftych v rozhovoru pro Deník Sport řekl, že nového trenéra zatím nehledá a Červenka má dál důvěru vedení.
0: Ke změně trenéra už naopak sáhli v druholigové Kroměříži. Jaká je tam aktuální situace?
1: Hanáci získali v pěti kolech jediný bod a hlavní kouč Darko Šuškavčevič rezignoval už minulý týden. Dočasně tým vede dosavadní asistent Petr Lipták. Klubové vedení hledá nového stálého hlavního kouče a je možné, že někoho přivede třeba právě už dnes před pohárovým zápasem, který Kroměříž odehraje ve středu na hřišti třetiligového Vsetína. Ve středu nastoupí taky prvoligové Slovácko, které má v tabulce stejně jako Kroměříž jeden bod. Svěřenci trenéra Jana Jelínka odehrají druhé kolo ve Velké Bíteši. Domácí tým hraje až čtvrtou nejvyšší soutěž.
0: Které další týmy z našeho regionu se tento týden v Českém poháru představí?
1: Zbývá už jen jeden, a to Uherský Brod. Třetiligové mužstvo čeká prestižní zápas, doma totiž přivítá soupeře z první ligy Artis Brno. Za hosty může ze známých tváří nastoupit třeba útočník Vukadin Vukadinovič, který strávil velkou část kariéry ve Zlíně. Všechny zmíněné středeční duely odstartují v 17 hodin a 30 minut.
0: Říká redaktor David Nekvinda. O výsledcích zmíněných zápasů vás budeme samozřejmě ve vysílání Českého rozhlasu Zlín informovat. Davide, zatím díky a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: 8 hodin bude za 7 minut.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebel. Úterní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Už tento týden bude nejspíš zdemolované torzo 34. budovy ve Zlíně. Kroměříž si nechá zpracovat novou studii krajiny, která má pomoct s plánováním ochrany před povodněmi i suchem. Kvůli požáru domu v Oblé ulici v Brně se evakuovalo 44 lidí. Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm, teploty do 25 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín a s ním je tu David Jabůrek. Dobré ráno. Torzo 34. budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně by mohlo být definitivně zbourané už tento týden. Mluvčí vlastníka objektu společnosti Krým Marcel Schmidt uvedl, že zbývá pouze východní roh nejblíže vlakovému nádraží. V tom přitom ještě zůstává šachta s nákladním výtahem. Bourací firma by s ním ale neměla mít problémy, vysvětluje Schmidt.
5: To je v podstatě stejný výtah, jako byl v tom jihovýchodním rohu, takže to naopak tím, že to je identický výtah, tak to bude jednodušší.
3: Kroměříž chce pomocí nové studie krajiny zjistit, jak nejlépe zadržovat vodu a zmírnit dopady případných povodní. Dokument se nebude týkat jen samotného města, ale celého správního obvodu Kroměříže. Radnice tak chce při plánování protipovodňových opatření více spolupracovat i s okolními obcemi. Pokračuje mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
6: Město tak bude moci ovlivňovat úpravy krajiny mimo území Kroměříže, protiproudu vodních toků, plánovat společně s okolními obcemi poldry, retenční nádrže a jiné vodní plochy.

0: plochy.
1: Studie bude stát zhruba 2,5 milionů korun. Město ale zaplatí jen 5% nákladů, zbytek pokryje evropská dotace. Hotovo má být nejpozději v prosinci 2028. Hasičům se podařilo zlikvidovat požár panelového domu v Oblé ulici v Brně. Dům muselo opustit 44 lidí. 11 z nich záchranáři ošetřili na místě. Jednoho člověka odvezli na kontrolní vyšetření do nemocnice. Požár vznikl v bytě ve druhém patře. Upřesňuje mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.
2: Celkem se nám podařilo 12 lidí zachránit pomocí vyváděcích masek, ty jsme následně předali zdravotnické záchranné službě, pomocí pracovníka ochrany obyvatelstva a ve spolupráci s městskou částí zabezpečujeme náhradní ubytování pro 2 dospělé osoby a 2 kočky.
1: U Křivoklátu najel osobní vlak do spadlého kamení. Nehoda poškodila podvozek, kterým začala unikat nafta. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádné události Martina Kavky vyteklo několik stovek litrů paliva, které teď hasiči odčerpávají. Vlak nevykolejil a nikdo se nezranil. Hasiči z vlaku evakuovali 12 lidí. Provoz na trati je zatím přerušený.
3: Počasí.
1: Ranní teploty ve Zlínském kraji jsou teď od 11 do 16 stupňů. Během dne vystoupají na 22 až 25 stupňů. Na Vsetínsku bude kolem 20. A čekáme dnes oblačno až zataženo, na jihu kraje i polojasno a ojediněle může také pršet.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Pozor stále na dálnici D1 mezi 254. a 256. kilometrem stojí hned 2 odstavená vozidla s defektem. A ve Zlíně je dnes po celý den zavřená ulice Zelená, tedy silnice spojující místní část Kudlov a lesní hřbitov. Tolik přehled aktuálního dění Českého rozhlasu Zlín, ať je váš den plný dobrých zpráv.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Něco jiného je číst o urgentní medicíně v učebnicích a něco jiného zažít i na vlastní kůži. A právě to umožňuje medikům stáž u zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Za chvíli dodáme podrobnosti. A pak se vydáme do železničního muzea v Kroměříži, o které se stará spolek Kroměřížská dráha. Za těmito nadšenci vyrazila Markéta Macháčková, její reportáž z cyklu Kořeny si můžete poslechnout před 8:30. Kromě toho počasí podrobně, takové jsou nejbližší plány, přeju pohodu na úterním startu. Máme 25. srpna, 8 hodin a 5 minut.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Doktor Sto je volací znak operačního střediska zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. A je to také název bezplatné stáže, kterou u záchranky můžou absolvovat budoucí lékaři. V praxi si tak vyzkoušejí, jestli by se chtěli po ukončení studia věnovat právě urgentní medicíně.
1: Zkouška spojení, doktor Sto, jak mě slyšíte?
2: Doktor Sto, slyší dobře.
1: Tady máme vybavení. V tom RVčku najdeš de facto všechno, co je ve velkém autě.
3: Zkušený lékař Vojtěch Svízela ukazuje záchranářskou výbavu Janu Pochtiolovi, stážistovi, který po prázdninách nastoupí do 6. ročníku studia medicíny.
1: To si bereš sebou všechno na ty výjezdy? Na výjezdy, kam jezdí lékař, tak se berou batohy oba dva, vždycky monitor, případně ještě další bavení typu odsávačka, podle toho, co máme vlastně ve výzvě.
4: Měli by, že ten metronom je součástí přímo toho zapnutí.
1: Může se to určitě použít.
3: A než se stačím Jana na cokoliv zeptat, přichází možnost přidat se k výjezdu.
1: Teďka vlastně máš možnost jít na sekundární transport, je to transport pacienta z Ára vlastně tady z Baťovky do Kroměříže.
5: Super, tak jo, díky, určitě se přidám.
6: Tak, ten překlad, ať vidí, překlad toho pacienta je takový.
3: Lékař operačního střediska Vojtěch Svízela má ve Zlíně stážisty na starosti. Za prázdniny se jich tu protočilo 8.
1: V podstatě nám jde o to ukázat hlavně, o čem ta naše práce je. Setkáváme se s tím, že jak studenti, tak ale i mladí lékaři, absolventi mají v podstatě omezenou představu, co obnáší práce na záchranné službě a o čem je vlastně urgentní medicína jako taková. Takže se tímhletím snažíme tu naši práci přiblížit.
3: Za stážistou Janem Pochtiolem se pak na zlínskou záchranku vracím až před 6. večer.
5: Měl jsem během stáže možnost se podívat na dispečing, takže bylo skvělé si poslechnout dispečerky v akci. Tohle to byla věc, kterou jsem zatím ještě nikdy nezažil, což bylo úplně super. A během dneška se mi naskytla příležitost být vlastně asi poprvé na výjezdu v terénu u velice složité sociální situace, takové jako výjezdy, kdy je na tom špatně zdraví, to zažíváme docela často, ale složité sociální řešení pacientů je věc, která se mi vlastně v terénu zatím ještě nedostala, takže to jsem rád, že jsem u ničeho takového mohl být dneska.
3: Co vám ta stáž dala, co se nenaučíte v lékařských skriptech?
5: To vidět v terénu, jak na to reaguje rodina, která toho pacienta znala celý život a ví, že ten pacient byl vždycky k ním milý a vřelý, najednou na ně křičí a odhání je pryč. To je vlastně jako věc docela těžká, sledovat ten smutek v těch očích té rodiny. Tady ten kontakt s tím lidstvím mě přijde vlastně jako velice zajímavý v tom terénu.
3: Na jedno prý ale člověk žádný výjezd podle budoucího lékaře Jana nepotřebuje.
5: Je hezké tady vidět personál, jak tady funguje, co tady zhruba řeší, jaké jsou tady mezilidské vztahy, aby si člověk do budoucna mohl říct, jestli je to pracoviště, kde by se chtěl nacházet nebo ne.
3: V tom případě navazuje otázka, vy byste chtěl pracovat na záchrance ve Zlíně?
5: Určitě je to jedna z možností, kterou budu zvažovat do budoucna.
1: Samozřejmě příjemným bonusem je to, pokud najdeme vlastně mezi těmito absolventy nové budoucí kolegy.
3: Doplnil stážistu lékař Vojtěch Svízela. Ze Zlína Blanka Kovendová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Poslechneme si, jaké nás čekají nejbližší letní dny. Meteoroložka Bára Kučerová přiblíží další průběh počasí. Zdravím vás do Brna, přeju dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jak budou probíhat nejbližší hodiny, co nás čeká v teplotách a oblačnosti, když zhodnotíte celé úterý až do západu slunce?
2: A mělo by zůstat oblačno až zataženo, i to ta menší oblačnost na jihu kraje může přetrvat po většinu nebo alespoň část dne. Také se objeví déšť nebo přehánky, a to ojediněle, s větší pravděpodobností ty srážky budou na Vsetínsku, a to jak po delší dobu, tak možná i ve větší intenzitě nebo ve větších úhrnech, ale také se může stát, že těch srážek bude opravdu málo, a respektive, že možná někde nebudou vůbec. K tomu bude vát mírný severovýchodní až východní vítr a teploty vyšplhají mezi 22 až 25 stupňů Celsia. Na Vsetínsku zůstanou kolem 20 stupňů Celsia a večer potom zůstane také oblačno až zataženo. Takže dneska takový pochmurný, někde deštivý den.
1: Z biozátěží na hodnotě?
2: Číslo 1, tedy mírná.
1: Hned se ptám taky na zítřek, jak se v počasí projeví středa.
2: A zůstane v podstatě podobná tomu dnešku, co znamená oblačno až zataženo. A i v noci počítáme na nějaké části z území s přeháňkami nebo deštěm. A zatím je otázka, byť je to takhle na krátkou dobu dopředu, jestli na větší nebo na menší části území. Ta situace je poměrně nejistá, ale ty ranní teploty by zítra měly být mezi 15 a 12 stupni Celsia. A zítřek, jak už jsem říkala, také velká oblačnost, stále s možností výskytu přeháněk nebo deště, ale potom později odpoledne a večer může oblačnost částečně ubývat. Zítřejší maximální teploty budou mezi 19 a 22 stupni Celsia a k tomu bude vát slabý, přechodně i mírný severovýchodní až východní vítr.
1: Když se podíváme na závěr pracovního týdne, dojde ještě k předpokládanému nárůstu teplot? Naznačte prosím, Báro, čtvrtek, pátek.
2: A ve čtvrtek by, nebo čtvrtek už by měl být částečně oblačný a znovu letní teploty a měl by být docela slunečný, polojasno nebo oblačno, ty teploty mezi 25 a 29 stupně Celsia, a pátek bude oblačný až polojasný, po ránu i skoro jasný a později večera v noci od západu bude přibývat oblačnost i s přeháňkami nebo i bouřkami, ty bouřky mohou být i silné, ale i tak páteční teploty tropické 30 až 34 stupňů Celsia.
1: A jak to bylo v historii 25. srpna s rekordními teplotami, si rádi poslechneme na závěr.
2: A maximum je z Holešova z roku 2023, ale také z Napajedl z roku 1921, je to 33 stupňů a 3 desetiny. A minimum je z roku 2014 z Valašské Senice na Vsetínsku, kdy teploměr ukázal 2,8 stupně Celsia.
1: A to už byla o počasí poslední informace. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme, přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Opuštěná zákoutí, chátrající objekty i budovy, kam se běžně nepodíváme. Fotograf Zdeněk Smolka se věnuje urbexu a zachycuje příběhy míst, na která se pomalu zapomíná. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nám o tom poví 25. srpna a pozveme i na jeho výstavu ve Valašském Meziříčí. Na setkání se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Za 8 minut půl deváté s Českým rozhlasem Zlín jdeme dál po regionu. Kouzlo starých časů na vás může dýchnout v železničním muzeu i přilehlém depu historických vozidel v Kroměříži. O malé i velké exponáty pečují členové spolku Kroměřížská dráha. V železničním muzeu ve vlakové stanici v Kroměříži natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Pojďme společně na procházku železniční historií.
3: Vede mě Jan Lípa ze spolku Kroměřížská dráha do železničního muzea, které spolek od roku 2015 provozuje v jedné z drážních budov hned vedle vlakového nádraží v Kroměříži.
2: Tady máme takovou páčku, kterou si nastavíme na schématu kolejiště, kam chceme, aby vlak přijel. Tady si nastavíme na čtvrtou kolej a zvolíme si příjezd. Stiskneme páku vjezd od siluvek. A pomocí mechanických návazností si to zabezpečíme. A teďka jsme lidově řečeno prozvonili signalistu na stavidle, že už má něco dělat.
3: Takže takto se za Rakouska-Uherska odbavovaly vlaky.
2: Je to elektromechanické zabezpečovací zařízení ze stanice Moravské Bránice a je to nejcennější exponát, který máme.
3: V muzeu najdeme řadu exponátů, které členové spolku zachránili z jiných nádraží nebo starých půd. Můžete tak obdivovat různá technická zařízení, která zabezpečovala provoz, návěstidla, výhybky i sdělovací techniku. Od telegrafu přes dálnopisy až po telefonní aparáty.
2: Má nejoblíbenější věc zde v muzeu, tak je stanční informační zařízení zvané Pragotron, které jistě starší mezi námi znají podle toho typického klapání, jak se tam přepisovalo, kam vlak jede, v kolik přijede.
3: Říká Jan Lípa ze spolku Kroměřížská dráha. Exponáty členové spolku získávali ze stanic, kde už dosloužili, nebo od železničních nadšenců, kteří technické poklady často našli doma na půdě. Ze železničního muzea míříme do historického depa. No a já už jsem zvědavá, co se tady za těmi nenápadnými dřevěnými dveřmi schovává.
2: V našem depu se nachází historický motorový vůz zvaný Hurvínek z roku 1954. Také vlastníme legendární motorový vůz Orchestrion z roku 1982 a k němu i přípojný vůz zvaný Bafík a taky vyhlídkový vůz, který si jistě lidi pamatují, protože nemá okna, který vznikl přestavbou ze služebního vozu.
3: Procházíme jedním z vozů a Jan Lípa už rozsvěcuje světla.
2: My se nacházíme v našem nejstarším motorovém voze a tím je motorový vůz Hurvínek z roku 1955. Je to 454. vyrobený kus v Kopřivnici v Tatrovce. Největší kouzlo samozřejmě dodávají stahovací okna, které doplní ten správný požitek jízdy, ten vítr ve vlasech.
3: A co je hlavní náplní času stráveného prací pro spolek?
2: Muzejnická činnost. Také jízdy historických vlaků, každou letní sobotu na trati do Tovačova. Není to jenom o tom si hrát, ale je to hlavně o té údržbě a o té péči, kterou tomu dáme, takže různé opravy.
3: Pokračuje Jan Lípa.
2: Za založením spolku stáli tři lidé a těmi jsou Martin Čůstal, Jiří Strumněcký a Rostislav Kolmačka.
3: Bylo to v roce 2007 při jedné z nostalgických jízd, tehdy ještě pořádaných Českými drahami. Železniční nadšenci se rozhodli, že si založí spolek, který by další takové jízdy pořádal. Z vlakového nádraží v Kroměříži Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: Abych doplnil, vozidla v historickém depu nejsou jenom na dívání. V rámci akce Hanácké léto na kolejích můžete ještě tuto sobotu nastoupit do jednoho z historických vlaků a užít si takzvanou nostalgickou jízdu. Kdybyste chtěli více informací, najdete na internetu na adrese kmdraha.cz.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Dobré ráno vám u nich přeje David Jabůrek. 5 kamer, 2 pevné a 3 otočné bude dohlížet na bezpečnost dětí a jejich rodičů na novém centrálním hřišti Vysoká Mez ve Zlíně. Areál pro děti od 2 do 12 let nabídne několik herních a sportovních prvků. Největší dětské hřiště svého druhu ve městě, tak jako první ve Zlíně dostane i vlastní kamerový systém. Pacienty napojené na umělou plicní ventilaci vozí zdravotníci z nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí nově na čerstvý vzduch. Nemocnice zavedla program včasné rehabilitace. Do nemocniční zahrady dostali sestry a lékaři, zatím 2 těžce nemocné pacienty, a to i s kompletní monitorovací technikou. 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů ale stát nezohlednil jejich připomínky. Začínají Evropské dny židovské kultury. Letošní ročník se zaměřuje na téma lásky. Celorepublikový program nabídne kromě koncertů a komentovaných prohlídek také výstavy. V Kolíně nebo v Třebíči pak budou volně přístupné i samotné synagogy. Festival pokračuje na různých místech Česka až do října. A ranní teploty ve Zlínském kraji jsou v rozmezí 13 až 17 stupňů. Během dne vystoupají na 22 až 25 stupňů. Na Vsetínsku bude kolem 20. Také bude oblačno až zataženo, na jihu kraje i polojasno. A ojediněle může také pršet.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehodu máme hlášenou v ulici Svárov ve Vsetíně. Auto tam narazilo do dopravní značky. A na dálnici D1 na 254. kilometru dál stojí nákladák s defektem. No a po zprávách přebírá slovo znovu Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: U data 25. srpna ještě důležitá připomínka z kalendáře, svátek oslaví Radimové. Pozitivní výklad slovanského jména je spojený s příjemnými pocity. Muž jménem Radim by tak měl dělat každému jenom radost. Jazykovědci ještě přidávají vlastnosti organizátora nebo přímo velitele. Oslavenců máme přibližně 20 000 a já už posílám hudební gratulaci přes písničku Věry Martinové. Je 8:30.
3: Malý

zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu, a ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky,

pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň

adresu, Padníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: vzhůru do 80. let a k protinožcům do Austrálie. To byl kytarista a zpěvák Rick Springfield na vrcholu sil, tady ale potřeba dodat, že jeho hudební dráha začala už někdy v dobách počátků Beatles a trvá dodnes. U nás až tak známý není, ale svoji hvězdu na hollywoodském chodníku slávy má, jednu cenu Grammy taky, takže nejde o žádnou malou rybu. V roce 84 se trochu trápil tím, že si ho někteří pletli s Brucem Springsteenem kvůli podobnému příjmení, podobné muzice a navíc v době, kdy jeho ještě slavnější kolega vydal mega úspěšné album Born in the USA. Nás ale teď zajímá Rick Springfield, zmíněný rok 84, ve kterém hrál ve svém vlastním filmu Hard to Hold a o většinu hudebního doprovodu se taky sám postaral, pak se to celé vydalo na samostatném albu. Takže jdeme 42 let zpět, to se mimochodem i ženil, s manželkou Barbarou jsou, pokud vím, pořád.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za minutu 8:45 navážeme na informace, které se týkají dalšího vývoje léta pohledem meteorologů.
1: Počasí.
0: Aktuální předpověď nejdřív doplním o ranní teploty. Ty se momentálně ve Zlínském kraji pohybují mezi 13 a 17 stupni. Dnes očekáváme oblačno až zataženo, na jihu kraje až polojasno. Ojediněle se objeví déšť nebo přehánky, větší pravděpodobnost srážek je na Vsetínsku. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na Vsetínsku kolem 20. Mírný severovýchodní až východní vítr povane rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho jsou velmi dobré rozptylové podmínky až do večera, potom postupně dobré. Biozátěž stále na prvním stupni, tedy pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát? Vydáme se do Rimic na Kroměřížsku, protože Romane, ty jsi slyšel velice zajímavé vyprávění.
4: Tak já jsem se tady v Rimicích dozvěděl, že v nedalekých Pacetlukách se občas stalo, že se někdo propadl do země, do záhadné jámy. Nikdo do té doby nevěděl, že tam je, na co tam je. A my se tady pojedeme podívat do Pacetluk, co se tam vlastně kolem té vesnice dělo.
2: Tuto i další záhady a tajemství Zlínského kraje najdete na webu zlín.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.

0: světlo.
1: Co všechno může prozradit mapa a jak se vlastně v průběhu staletí měnilo její provedení? To můžeme zjistit v Muzeu map ve Zlíně, kde na návštěvníky čekají nejenom historické mapy, ale také interaktivní expozice. Vyzkoušet si tam můžete třeba vytvořit vlastní krajinu v pískovém modelu nebo usednout do leteckého simulátoru. Do Muzea map, a proto to říkám, se vydá i naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Poslouchejte po 10. hodině v dobrém dopolední s Českým rozhlasem Zlín. Za celý vysílací tým přeje hezký den a letní pohodu Petr Uhřík. 9 hodin bude za 10 minut.
2: Jak to chodí, to znáš a víš, ten, kdo se neposadí, musí stát. Děti rostou, ať díš či spíš, a když přestáš,

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlín opraví část Havlíčkova nábřeží u krajské nemocnice Tomáše Bati. Opozice připravuje ústavní stížnost kvůli návrhu zákona ke změnám rozpočtových pravidel. Fotbalisté Zlína dnes v poháru MOL Cup vyzvou Uníčov. Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm, teploty do 25 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší David Jabůrek. Dobré dopoledne. Zlín nechá opravit zhruba 150 metrů Havlíčkova nábřeží v úseku od mostu na ulici Zálešná 12 po bývalý nemocniční bufet. Dělníci tam ve čtvrtek a v pátek opraví povrch vozovky a obnoví dopravní značení. Město chce především odstranit nerovnosti, které komplikují průjezd sanitkám mířícím do krajské nemocnice. Současná oprava je ale jen dočasným řešením.
2: Kompletní rekonstrukci Havlíčkova nábřeží město plánuje zahájit v roce 2028. Předcházet jí má výstavba nového mostu přes řeku Dřevnici. Obě stavby jsou součástí širších příprav na vybudování obchvatu Zálešné, který má do budoucna odlehčit dopravě v této části Zlína. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Opoziční poslanci připravují ústavní stížnost kvůli návrhu zákona, který mění rozpočtová pravidla. Novelou se sněmovna bude zabývat už po páté. Kromě standardních tří čtení ji totiž vrátili senátoři a teď ji poslanci budou projednávat kvůli vetu prezidenta republiky. Opozice avizuje dlouhou debatu. Například předseda ODS Martin Kupka varuje před následky této novely.
3: Nás ještě před chvílí přesvědčovala Alena Schillerová, že to musí udělat, aby odpovědně sestavila rozpočet. No ale teď už bohužel vidíme, když sama přiznává, že míří ke 400 miliardovému schodku, že jí jde jenom o to dál rozvolňovat pravidla tak, aby mohli rozdat peníze, které ale nemají.
0: Ubývá dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl v Česku z 600 před 5 lety na zhruba 480 loni. V prvním letošním pololetí jich bylo 217. Podle mluvčí policejního prezídia Violety Siřišťové souvisí pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek. Sport.

0: Fotbalisté třetiligového Uničova dnes v 17.30 v poháru MOL Cup nastoupí na vlastním hřišti proti ligovému Zlínu.
1: Zlín neprožívá vydařený start do nového ročníku. Po pěti kolech nemá v tabulce ani bod a vstřelil pouze tři branky. Trenér Bronislav Červenka po víkendovém domácím zápase a porážce 0-1 s Libercem nešetřil kritikou na adresu hráčů. Negativního rozpoložení by mohl Uničov využít. Navíc je posilněný víkendovou výhrou na hřišti Vsetína. Zlín ale i tak bude velkým favoritem na postup. Loni ve stejné fázi MOL Cupu po jednoznačné výhře 5-0 vyřadil Hranice, tedy tým ze stejné soutěže jako Uničov. Adam Kodet, Český rozhlas. Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, na jihu kraje i polojasno. Ojediněle může také pršet. Teplotní maxima dosáhnou na 22 až 25 stupňů, na Vsetínsku místy jen ke 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Vsetíně si dejte pozor na nehodu v ulici Svárov a po zprávách už je připravený Zdeněk Junák. Začínají srdcovky.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vždy v srdcovkách na začátku vím, kam poslat přání k svátku. Zas mám mezi ušima. Dnes pozdravím Radima. Nejen to však snad se cení, nezůstane umluvení. Podle mé i vaší sudby přidám také ranec hudby. Žijte pěkně a též zdravě všude u nás na Moravě. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
3: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 25. srpna roku 2026. Máme pořád léto a máme poslední týden prázdnin. Děti, hola, hola, škola volá. A co máte z toho? Mě volá i divadlo. My taky začínáme v pondělí, takže jsme na tom, moje milovaná holátka, úplně stejně. Dneska mají svátek muži, chlapci, jinoši honosící se křestním jménem Radim, takže všem Radimům vinšujeme všecko nejlepší. No a já už tady mám první přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku, prosila bych zahrát nějakou hudební skladbu z operety Polská krev pro potěšení pro moji mamku Anešku Šmídovou a tetu Marii Havlíčkovou z Bohdalova Moravské Třebové. Zároveň bych chtěla poděkovat mým sestřenicím za super setkání, které se uskutečnilo 8. srpna. Děkuji a přeji vám pěkný den a hodně, hodně zdraví a pracovního elánu. To vám přeje Alča od Cimburkem.
0: Milá paní Alčos pod Cimburka, děkuji za přání, také vám přeji pevné zdraví, dávejte na sebe pozor. Vy jste vybrala tedy, že něco z Polské krve Oskara Nedbala, takže já jsem vám vybral árii Blondýnky sladké v podání Jiřího Korna. Doufám, že potěší.

0: To byl Jiří Korn, Oskar Nedbal, Polská krev, Blondýnky sladké. No, moji milí posluchači, jak už jsem říkal v úvodu, ano, ano, máme poslední týden prázdnin, možná někteří z vás i poslední týden dovolené, od září už nám to začíná, jak komu samozřejmě. A tak už teď se vám to vlastně, jak ta škola začne, tak se každému z nás, co mají děti a vnoučata, tak už se to prostě ten čas nějak vyplní. Ale když jsou ty prázdniny, jezdíte na chatu, na chalupu, anebo někam pod stán, anebo jen tak sedíte doma, na balkónek si zajdete, anebo do města a hezky svítí sluníčko, no prostě paráda. Ale co když začne pršet? A prší... A prší, co teď? Že ono tak dobře, máte děti, které my už máme vnoučata, no tak pustit televizi, ne, to, aby si vzali mobil, to už vůbec ne. Když jsme my dospěláci sami, že ono, tak já si lehnu pěkně na sedačku, vezmu knížku, déž bubnuje do střechy, za chvilku spinkám, nevím ani, co vlastně čtu. To je normální, ale s dětma, když byla moje dcera teda malá, tak jsme hrávali Člověče, nezlob se. To potom přešlo i s našimi vnoučaty, se Sebíkem a se Sabinkou, taky potom dámu. A u Člověče, nezlob se, tam trošku tekly nervy. Oni měli strašnou radost, ty děti, když vás mohli těsně před tím chlívečkem nebo před tím domečkem, jak se říká, vás mohli vyhodit. Jejda, to byla radost. No ale když se vyhodili vy je, no tak to byl smutek. A to Sebastián, ten se dovedl nafouknout jak holub bublák, on prostě neumí prohrávat. Potom děti rostly a začaly sásky a dostihy. To znamená, začaly takzvané deskové hry. A u nás deskové hry, nevím jak u vás, u nás jsou opravdu fakt jako ve fóru. Tož se hrajou pořád, víceméně. A tak Osadníci z Kataru, Dixit, V pasti, no se hraje v týmu, že jo, tato hra, pokud ji neznáte, je výborná. To se jako zadá nějaký úkol a vy to musíte pantomimicky předvádět, to se nasmějete. A potom taky aktivity, anebo třeba Monopoly kdysi. No ale teď už, jak já říkám, děti vyrostly, tak už začínáme i karetní hry, jako je třeba Žolík, Kanasta, a potom já se Sebastiánem taky šachy. U šachů, jak já říkám, jako prostě Sebastián neumí prohrávat, takže třeba když hrajeme dosti a sásky a on prohrává, je minko, ten je tak prostě nervózní a je prostě nepříjemný. To vždycky říkám, víš co, nech toho a běž si sednou někam stranou, kdo se má na tebe koukat. Ale když hrajeme šachy a tam se mu nedaří, tak to není napučené, jak se říká. To je najednou takovej soustředěný a i když prohraje, tak jako to uzná. Řekne dědečku, dneska byl lepší, potřepeme si pravící a je to fajn. Takže vlastně ta hra, teda ty šachy ho tak jako zaujmou, že tady mu ani nevadí, že prohrává. A tak, moji milí, máte ještě před sebou 5 dnů, pokud bude vošklivě, ne, žádné mobily, žádná televize, vemte nějakou deskovou hru, pokud nemáte, stačí Člověče, nezlob se a zahrajte si s vnoučaty, s dětmi, aby prostě měli nějakou náplň. Tož tak.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

písnička dozněla, moji milí posluchači, a já už tady pro vás mám, protože je úterý, úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních. Janůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a další umělci, tedy operní umělci. Úterní indicie tedy zní: o mé roli v protinacistickém odboji se příliš nevědělo. Měli mne podle jedné fotky neprávem za podporovatele říše. Opakuji úterní indicii: o mé roli v protinacistickém odboji se příliš nevědělo. Měli mne podle jedné fotky neprávem za podporovatele říše. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím raketou na Mars. Český rozhovor.

Tak to byla Věra Špinarová Raketou na Mars. To se říká, že to je taková sportovní hymna brněnské Komety, že když jdou, než jdou na led, tak si to pouští. Slyšel jsem to, nevím, jestli je to pravda. Tak kluci, doufám, že mi to potvrdíte, co? Uvidíme, uvidíme. A já tady mám ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím, zahrajte nám naši oblíbenou písničku od kapely Čechomor Pojďme chaso. Je taková veselá, letní a vždycky nám spraví náladu, když si ji pustíme u nás na chatě. Děkujeme manželé Slezákovi z Blanska. Tož, moji milí Slezákovi, doufám, že jste na chatě, že posloucháte, máte puštěné rádio, možná kávička nebo čajíček. No, takže rád plním vaše přáníčko. Pojďme chaso.

0: krásné reggae na rozloučenou, takové příhodní letní sunshine reggae. No, moji milí, dnešní srdcovky pomalili linku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji indicii, tedy úterní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. O mé roli v protinacistickém odboji se příliš nevědělo. Měli mne podle jedné fotky neprávem za podporovatele říše. Tak to byla úterní indicie, ještě bude středeční, čtvrteční, páteční a pak už bude všechno jasné. No a protože i dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá soutěž Zámecké léto, tak pomalinku opravdu budeme končit. Ale ještě než se úplně rozloučíme, vám připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají písničky na přání, ale to všechno mi musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem, pokud se vám nechce psát, na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zahrát přáníčko s konkrétní písničkou v konkrétní den, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. A to už je opravdu všechno a teď už předávám slovo svým kolegům Pavlu Kudrnovi a zámeckému pánu Františku Kinskému, protože začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi ostatními se zítra po 9. hodině budu opět těšit. Na shledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín. Srdcovky. Zámecké léto.
1: Ano, o slovo se hlásí další vydání Zámeckého léta, také Pavel Kudrna. Dalších 15 minut bude patřit právě tomuto prázdninovému seriálu. Tak vás pěkně zdravím a vítám. No, nachyluje se nám čas už jenom do pátku, v pátek nás čeká pak velké losovací finále. Čeká nás nejenom návštěva posledního zámeckého objektu v naší soutěži, pak taky losování výherce pobytu na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a zároveň budeme znát už tři jména výherců zámeckých pobytů na zámku Třešť. Jenom taková náhoda, včera vyhrál posluchač právě z Třešti. Mně to nedalo, podíval jsem se na jeho adresu na mapách a zjistil jsem, že ten zámek je od jeho domu asi dvě ulice. Takže kdyby vyhrál, tak to bude taková zvláštní situace, kdy bude chodit spát kousek vedle, než bydlí. No, dáme se do další návštěvy. František Kinský už je nachystán. Kam to bude dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na jihozápad od Prahy, na jeden z nejvýznamnějších barokních zámků u nás, do Dobříše. Tamní zámek byl vystavěn ve stylu francouzského barokního klasicismu a dnes patří rodině Colloredo Mansfield. Do zámku nás zve Jolana Nováková.
3: Vedle mě stojí ředitel zámku nebo správce zámku Pavel Krejcárek. Dobrý den.
4: Dobrý den posluchačům Českého rozhlasu.
3: A já si právě poslechla historku o tom, jak se kdysi tady na Dobříši procházel zámeckým parkem výtvarník a režisér Zdeněk Miller. Zakopl prý okrtinec a nápad namalovat krtečka byl na světě. Václav Čtvrtek tady napsal pohádky z mechu a kapradí a tak dále a tak dále. Říkalo se přece, Dobříš, zámek plný spisovatelů, to se vybaví leckomu z nás a my jsme teď vstoupili do spisovatelského pokoje. Jeden jste tady zachovali.
4: To spisovatelské období na zámku v Dobříši bylo poměrně dlouhé, trvalo zhruba 40 let. Máme tady velice zvučná jména, jako byl pan Drda, který tady mnoho let bydlel. Také kus života tady strávila Adina Mandlová. Vystřídalo se tady mnoho zvučných jmén, nejenom z toho spisovatelského, ale z toho kulturního života tehdejší doby.
3: My jsme si prohlédli dobové vybavení i moderně pojatou expozici v zámeckých komnatách, která vypráví historii rodu Colloredo Mansfield, historii zámku pocházejícího ze 16. století. Viděli jsme nádherný zrcadlový sál. Teď projdeme sala terénou a vstoupíme do francouzské zahrady, francouzského parku.
4: Francouzský park má rozlohu 2 hektary. To, co tady vidíte, je všechno po velké obnově a restaurování.
3: A teď přicházíme k tomu velkému vodnímu dílu, které tady máte. Je to fontána napájení heliových koní, Kaskádu Vita.
4: Je to to největší dílo Františka Ignáce Placera, který tady dělal v celém areálu sochařskou výzdobu.
3: Za našimi zády je zámek, před námi oranžérie, kam vystoupáme po schodech. Musím přiznat, že jsem čekala, že oranžérie bude nějaký skleník.
4: Tak je to celá budova. My se nacházíme před severní stěnou oranžérie. Před námi se rozprostírá iluzivní malba. Jedná se o největší nástěnou venkovní iluzivní malbu ve střední Evropě. A ta malba je plastická. Jo, jsou tady okna, jsou tady schodiště.
3: A já si jdu tady sáhnout na tu tepanou mříž a ona je taky jenom namalovaná. Já jsem vám na to na všechno skočila. A vy tady máte v oranžerii, myslím, 5 expozic. Půjdeme doleva do galerie. To je pohoda. Pán si tady leží na koberci. Tamhle vidím krtka, to znamená, že budeme u Millerů.
4: Ano, je to ta naše vlastně nejkrásnější expozice. Nacházíme se v galerii Zdeňka a Emily Millerových. Jsou tady herní prvky, všechno téma krteček.
3: Když jsme v oranžerii, tak jsou tady taky samozřejmě rostliny. Expozice věnovaná zámeckému zahradnictví, další lesu nebo vodě. A když se vrátíme zpátky na zámecké nádvoří, můžeme obdivovat barokní věžní hodiny nebo sochu granátníka, u které se každý fotí, tváří se dřevěně. Ale není, Pavel Krejcárek ťuká, je to litina.
4: A není to jenom obyčejná socha, ale jsou to kamna.
3: Tak. přijeďte se podívat na Dobříš a nezapomeňte si projít taky anglický park.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dobříš si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No musíte uznat, těch soutěžních otázek by se nabízela skutečně hodně dlouhá řada. Mně by se třeba líbilo, která slavná prvorepubliková herečka trávila poslední měsíce na zámku Dobříš, Aděna Mandlová, Lída Bárová, Nataša Golová. Ne, tak to nebude, to je úplně jasné, to je všeobecně známé. Aděna Mandlová tam trávila nějaký čas, bohužel opuštěná vlastně téměř sama. Tak vy opuštění nejste, vy máte nás, Český rozhlas a naši soutěž Zámecké léto. Tak se dáme do soutěžení. Já jenom připomínám, když už jsem se zmínil o pobytu na zámku Třešť, tak je to pobyt v zámeckém apartmá, je to pro dvě osoby, je to na dvě noci, snídaně formou bufetu pochopitelně, privátní pronájem, wellness, lahev sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování po dobu pobytu zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, romantika pro dvě osoby, stojí to za ten jeden telefonát. Jestli máte chuť soutěžit, tak vám přeji hodně štěstí, protože dovolat se a být třetí, tak to už chce ne trochu toho štěstí, ale pořádnou kupu. Ať ho máte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Země vzdálená BSP v našem vysílání v zámeckém létě. No, chvilka napětí pominula tedy pro vás, kteří nesoutěžíte, určitě ne, ale pro ty, kteří se snaží dovolat, tak rozhodně ano. Teď už jasné, buď se dovolali, nebo nedovolali, ale já vím, že třetím v pořadí byl pan Karel z Hrejkovic. Dobrý den, pane Karle.
1: Dobrý den.
0: Dotaz, pokud vyhrajete, dostanete zámecký balíček, zámecká prohlídka nebo na zámku pana Františka Kinského by také mohla, jak se říká, klapnout. Jel byste se podívat? Určitě ano.
1: Určitě to vydržel. No,
0: a ten pobyt zámecký, ten by taky, jak se říká, bodl na zámku
1: Třešť. No, ale to nehrá se, myslím, že to nehrozí.
0: Podívejte se.
1: Díval jsem se, že jsem se dneska trpěl.
0: Podívejte se, to je naprosto nevyspytatelné. Budete mít přes, já nevím kolik, já bych to musel spočítat, asi 40 a něco finalistů, takže tam ta šance, to není jak někde v loterii ve sportce, nebo už se to, já nevím, jak se to dnes jmenuje, ty loterie. Dobře, takže pane Karle, dáme se do toho jednoduššího a to je soutěžní otázka.
1: Jestli jsem dobře poslouchal, že jsem se snažil volat.
0: Dobře, tak jestli jste dobře poslouchal, se dovíme v zápětí. Z jakého materiálu je socha granátníka na zámku Dobříš?
1: No, z litiny.
0: Jste mi ani nedal šanci, abych vám řekl tři možnosti. Ze dřeva, z kamene, z litiny. Imituje to dřevo, ale je to litina. Přesně tak, vyhráváte. Vidíte, tak ten první krok jste splnil bez problémů. Jste nezaváhal, rovnou jste věděl, je to tak. Takže gratuluju, no a už se nám blíží finále, tedy ten pátek. V pátek určitě zpozorněte, protože, jak jsem říkal, buď tam může klapnout ta prohlídka zámku, anebo třeba i ten pobyt v Třešti. Mějte se hezky, pane Karle, naschánou.
1: Děkuju vám, děkuju, naschánou.
0: Všichni se mějte hezky. Zítra se opět přihlásí Povelkudrna v 9.45. František Kinský už chystá další objekt, kam se podíváme, a to já vám rovnou řeknu, zámek Častolovice. Tak si to užijte. Mějte se hezky, ještě jednou hezké úterý.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kroměříž si nechá zpracovat novou studii krajiny, která má pomoct s plánováním ochrany před povodněmi i suchem. Krytý bazén v Rožnově pod Radhoštěm je po letní odstávce opět otevřený. Znovu se sejde pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm, teploty do 25 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá David Jabůrek. Kroměříž chce pomocí nové studie krajiny zjistit, jak lépe zadržovat vodu a zmírnit dopady případných povodní. Dokument se nebude týkat jen samotného města, ale celého správního obvodu Kroměříže. Radnice tak chce při plánování protipovodňových opatření více spolupracovat i s okolními obcemi. Pokračuje mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
2: Město tak bude moci ovlivňovat úpravy krajiny mimo území Kroměříže proti proudu vodních toků, plánovat společně s okolními obcemi poldry, retenční nádrže a jiné vodní plochy.
0: Studie bude stát zhruba 2,5 milionu korun. Město ale zaplatí jen 5% nákladů. Zbytek pokryje evropská dotace. Hotovo má být nejpozději v prosinci 2028. Krytý bazén v Rožnově pod Radhoštěm je po odstávce zase otevřený. Dětský bazén dostal nové akustické panely, které mají tlumit hluk. Nový nátěr mají i dětské šatny. Do konce prázdnin jede bazén v prázdninovém režimu. Od září se vrátí ke standardní otevírací době. Co všechno museli technici přes léto stihnout, říká provozní ředitel Stanislav Zlámal.
3: My jsme dělali takové úpravy, že jsme instalovali nerezovou skuzavku, no a jinak jsme dělali spíš jako opravy. Měnili jsme kompletně všechny dodatační spáry v bazéně, protože ty byly zničené, a potom jsme měnili odpadové potrubí ze sprch, ze šaten a tak dál, takže tam takovéhle věci, což bylo docela náročné, opravy to generační.
0: Zavedení pravidel pro automatické rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech. Také o tom má dnes v Poslanecké sněmovně jednat pracovní skupina, založená kvůli větší bezpečnosti. Ta vznikla po výtržnostech při jarním ligovém derby Pražské Slávie se Spartou, kdy domácí příznivci vběhli na hřiště a házeli pyrotechniku do sektoru hostů. Opatření by měla být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku. Září.
4: Do toho zákona přijde legalizace možnosti využívání prostředků technických pro takzvaný chytrý stadion, takzvaná face recognition, ale tak, abychom žádným způsobem nenakládali nadmíru potřebnou s osobními údaji.
0: Teď se taková technika na stadionech využívat nesmí. Kamery tam jsou pro zjišťování viníků po případných incidentech. Nová pravidla by podle Šťastného měla platit od příští sezóny. Kandidáti do podzimních senátních voleb dnes dostanou přiřazená čísla na hlasovacích lístcích. Vylosují jim je příslušné registrační úřady. O 27 míst v Senátu bude v prvním kole soupeřit celkem 154 kandidátů. To je v historii.

0: který je voleb do Senátu druhý nejnižší počet, zhruba o 80 méně než před 6 lety.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, na jihu kraje i polojasno, ojedinělé může také pršet. Teplotní maxima dosáhnou na 22 až 25 stupňů, na Vsetínsku místy jen ke 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Žádné aktuální komplikace nehlásí dopravní servery ze silnic a dálnic ve Zlínském kraji. A po zprávách pokračujeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín dopoledním vysíláním. Moderuje Anna Randárová. Hezký poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přeji vám krásný den a vítám vás u úterního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Máme 25. srpna, necelých 5 minut po 10. hodině a před námi jsou 2 hodiny zajímavostí i reportáží. Po 10:15 se třeba s naší regionální stopařkou vydáme do Zlínského muzea map. A na své si přijdou i milovníci těžké techniky, protože vás pozveme na mistrovství České republiky v track trialu. Začneme ale písničkami Vladimíra Mišíka a Karla Gotta. Přeji vám pohodový poslech našeho vysílání. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byl Karel Gott v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o masový bochníček z několika druhů pečeného, vařeného a uzeného masa. Původně od Zdenky Chatové z Doudleb v jižních Čechách. Naučíme se ho teď dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík a právě Ivan Vodochodský. Byl u toho kolega Patrik Rozehnal a ptal se, co si máme všechno připravit.
1: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, teď to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom, no pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
2: Jedno, dvě?
1: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
3: Pochoutkový rok.
1: Si nameleme tu naší lahodu.
2: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
1: Dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba nebo veky nebo rohlíku, co máte prostě na konci na vymletí toho strojku. Tak, mám leto, je toho jak pro armádu.
2: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
1: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, přidám trochu garumu, což je jako vlastně pramáti všech fermentovaných omáček.
2: To je opravdu panák.
1: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
2: Dvě špetky provencálského koření.
1: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
2: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
1: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
2: Jaký máš?
1: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
2: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
1: To určitě.
2: Ještě žičku soli.
1: Žičku soli.
2: Jak ti drhne strojek?
1: Asi by to chtěl promazat.
2: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
1: Staroba.
2: Dali jsme tam ještě trochu rumu, pekáček, spíš hlubší, aby to bylo vyšší.
1: Právě, uděláme to, ať je to vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
2: Vytřeme sádlem.
1: Vymažeme sádlem, no a teď tam vlejeme tu hmotu. A dáme pec. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
2: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
1: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme, no. Necháme to jako půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180, 70. Uvidíme.
2: To tam ještě další půl hodinu?
1: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva. Pozor, parádino, naber si masíčko. Jaký to je?
2: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
1: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. A on to má takovou...
2: Jo, to asi bude ono, no.
1: Kou chuť. Dobrý.
2: Dobrý.
1: Pojďte, ne?
2: No, klidně můžeš držet talíř a to...
1: Já to držím. Základný. Tak si potrčku dej, no. Mm-hmm. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte.
4: Mm-hmm. Třeba tohle.
0: Po tomhle masovém koláči se jenom zapráší. Recept najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Zdenky Chatové z Doudleb. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 umístil na stříbrné příčce. Půjde o Dančí závitky, které podle svého udělá šéfkuchař Jaroslav Sapík.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Zlín.
5: Want me talking to me last night?

0: světa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
0: Co v něm uslyšíte tentokrát?
2: Vydáme se do Rimic na Kroměřížsku, protože, Romane, ty jsi slyšel velice zajímavé vyprávění.
3: Tak já jsem se tady v Rimicích dozvěděl, že v nedalekých Pacetlukách se občas stalo, že se někdo propadl do země, do záhadné jámy. Nikdo do té doby nevěděl, že tam je, na co tam je. A my se tady pojedeme podívat do Pacetluk, co se tam vlastně kolem té vesnice dělo.
0: Tuto i další záhady a tajemství Zlínského kraje najdete na webu zlin.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 25 minut po 10. hodině posloucháte Český rozhlas Zlín. Dnes se podíváme na místo, kde se z obyčejné mapy může stát docela dobrodružná výprava. Muzeum map ve Zlíně ukazuje historii kartografie, staré vojenské mapování i moderní technologie a návštěvníci si řadu věcí mohou sami vyzkoušet. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková je právě na místě. Petro, přeji krásné dopoledne.
2: Krásné dopoledne ze Zlína. Když se řekne muzeum map, možná si někdo představí vitríny plné starých map a dlouhé nezáživné vysvětlování. Ve Zlínském muzeu to ale funguje trochu jinak. Můžete si třeba vlastníma rukama vytvořit pohoří a údolí v pískovém modelu nebo si sednout do leteckého simulátoru. A právě o tom, co všechno můžeme v muzeu map objevit a zažít, si dnes povídám s Hanou Vondráškovou, kurátorkou muzea, které přeji krásné dopoledne.
3: Krásné dopoledne všem posluchačům.
2: Začneme úplně od začátku a zeptám se vás, co vás napadne, když se řekne mapa? Protože podle map se vlastně řídíme snad každý den, ale málo kdy přemýšlíme nad tím, jak vlastně vznikají.
3: My to tady říkáme dětem na školních exkurzích, protože první takovou mojí otázkou vždycky bývá, znáte ještě papírovou mapu, anebo podle čeho se orientujete v terénu. A děti mi dost často říkají, no my už chodíme jenom podle navigace v telefonu. A já jim říkám, no a do toho telefonu musela ta mapa se nějakým způsobem dostat. Někdo ji musel připravit a vy to tam teďka vidíte a podle ní se orientujete. A pro ty děti je hrozně těžké si představit, že ty mapy měly nějakou historii, nějaký dlouhý vývoj a že všechno nebylo vlastně zaměřované pomocí satelitů a dronů a letadel, ale že vlastně úplně ti první kartografové si museli ty vzdálenosti a ty terény sami odkrokovat, odchodit, zaznamenávat to ručně. Používali se vlastně koňské kočáry a jeden člověk seděl na tom voze a počítal každé otočení toho koňského, toho vozu, toho kola a poté vlastně hodil třeba fazolku do kyblíku a na konci cesty spočítali, jakou vzdálenost urazili a podle toho spočítali tu vzdálenost, která vlastně to území zaznamenávala. Takže ten vývoj třeba je velmi zajímavý se podívat zpátky, jak to bylo. A my se tomu vlastně i tady v Muzeu map věnujeme, protože děláme i takové speciální edice map, které jsou porovnávací a tam vlastně srovnáváme třeba historickou mapu 200 nebo 300 let starou s tou aktuální, s tou současnou. A v dnešní době lidé hrozně rádi srovnávají, jak to bylo dřív, jak je to dnes. Zjišťují na těch starých mapách, jak vedly silnice, jak vedly toky řek, jaké byly pohoří, že vlastně ubylo lesů. Takže je to velmi zajímavé srovnání.
2: Já jsem si z toho vlastně vzala, že mapa znamená velké, ale opravdu velké množství práce. Souhlasila byste tedy s tím tvrzením?
3: Je to tak. Dřív to bylo ještě zajímavé v tom, že ty mapy byly zároveň i výtvarná díla. Takže byly zdobené různými parergami v rozích, různými významnými umělci výtvarnými. Dneska už je mapa v podstatě velmi technická věc, technicistní. Už tam nejsou žádné výtvarné ozdoby, takže je v tom velký posun.
2: My se vrátíme ale k těm výtvarným ozdobám, k historii, protože jedním z nejzajímavějších exponátů tady u vás v muzeu je obrovská kopie Millerovy mapy Čech z roku 1720. Co všechno na ní můžeme jako dnešní návštěvníci objevit? A co nám taková mapa říká právě o době, ve které vznikla?
3: Je to u nás teďka taková velká novinka z posledních pár letních dnů, kdy jsme ji instalovali přímo do vchodu muzea map a skládá se vlastně tato velká Millerova mapa Čech z 25 mapových listů, které jsou zarámovány samostatně a poskládány přesně tak, jak ta mapa vlastně vznikla. I ty listy vlastně odpovídají té tehdejší realitě, tak jak to vlastně Jan Krištof Miller vymyslel, navrhl a zobrazil. No a ta mapa nám krásně ukazuje, jak v tehdejší době, v tom roce 1720, vedly různé ty toky, jak byly ty pohoří, nížiny, co všechno je tam vlastně k vidění. A zároveň má jako nádhernou výtvarnou výzdobu. Ve čtyřech rozích jsou krásné parergy. V tom levém rohu vidíme Pražský hrad s Karlovým mostem. Nad ním drží stráž anděle a svatý Václav, patron české země. V pravém horním rohu zase vidíme personifikaci našich českých řek a nad nimi je zase symbol naší země, koruna česká s dvou ocasým lvem. V levém rohu jsou zase naši různí řemeslníci, skláři, horníci, kameníci a v pravém dolním rohu je zase takový odkaz na úrodnost naší české země. Jsou tam vlastně pole, vináréva a úroda, která se dá takto vytěžit z naší země.
2: To je taková vlastivěda v kostce, třeba právě pro ty děti školou povinné. Kdybych se ale do muzea map vypravila nejenom za historií, na jaké další zajímavé mapy a exponáty se tady můžu těšit?
3: My se snažíme to naše muzeum dělat interaktivně, jak jste říkala vlastně v úvodu, takže máme tady několik takových speciálních stanovišť, nejen pro děti, ale i pro dospělé. Tím největším lákadlem, které tady všichni nadšeně objevují, je pískový model krajiny s šířenou realitou a je to vlastně takový obrovský box písku, ve kterém si můžete sami hrabat rukama nebo lopatkama a na něho se projektuje vlastně barevná hypsometrie, což je kartografická technika, která vám zobrazuje nadmořskou výšku a zobrazuje vrstevnice, takže vy si můžete přesypávat ten písek a krásně uvidíte, jak se vám jinak překreslí ty vrstevnice a jak se vám jinak vybarví třeba vodní toky, nížiny, pohoří.
2: Já už jsem si to samozřejmě vyzkoušela a udělala jsem třeba jezero a udělala jsem nějaký vodní tok, udělala jsem kopce. Rozhodně doporučuji, bylo to velmi zajímavé. A pojďme tedy na poslední a velmi praktickou otázku. Kdyby měl někdo stejně jako já chuť vytvořit si třeba vlastní mapu a vlastní krajinu, kdy máte v muzeu map ve Zlíně otevřeno?
3: My jsme otevřeni od úterý do soboty, v neděli a v pondělí máme zavřeno a v ty dny, kdy jsme otevřeni od toho úterka do soboty je to od 9 do 11 a odpoledne od 13 do 16 hodin.
2: Paní Vondrášková, já vám děkuji za pozvání do muzea map a za představení všech kartografických zajímavostí. No a po dnešní návštěvě už se na mapu jen tak obyčejně dívat určitě nebudu. Loučím se s našimi posluchači a naslyšenou.
1: Naslyšenou. To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková z muzea map ve Zlíně. Pokud máte doma malé objevitele anebo milovníky historie, můžete se sem vydat na výlet. Muzeum totiž nabízí nejen historické mapy, ale i řadu interaktivních stanovišť.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

To byla Hana Zagorová ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Bohužel vám nakonec pozvánku na mistrovství České republiky v track trialu nenabídneme. Bohužel se nám nepodařilo se telefonicky spojit. Naše dopolední vysílání tak bude pokračovat babskými radami. O čem budou tentokrát? To se dozvíme už za malou chvíli.

0: Bylo 10:45 a posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. Jak vyprat, abychom ručníky měli hebké a aby prádlo mělo zářivé barvy? Možná překvapí, že to nemusí být jen výsada reklam na prací prostředky. V Babských radách se teď dozvíme víc.
1: Babské rady.
2: Toužíte-li po příjemně měkkém froté prádle, namočte ho před praním na noc do horké vody s octem. Ocet při praní se dá použít nejen jako náhrada a vyváže, ale také zmírní pouštění barev. Na jemnost prádla může mít vliv i samotná voda. Obecně je známo, že tvrdá voda obsahuje více minerálů, které potom způsobují nežádoucí hrubost a tvrdost, což je například u povlečení nemilé. Řešením našich babiček je použití jedné lžičky jedlé sody přimíchané do klasického pracího prášku. Tato tajemná přísada zmírní účinek minerálních látek obsažených ve vodě a tím prakticky zajistí i vytouženou hebkost vypraného prádla. A pokud vaše textilní kousky ztratily, jak se říká, šmrnc, barvy jsou vybledlé a vzory zašedlé, stačí je před praním jednoduše namočit do koupele z 5 litrů vlažné vody a 100 ml citronové šťávy. Výsledkem bude čistá a zářivá barva textilu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Po písničce Putu pro vás mám pozvánku k poslechu dnešního rozhovoru. Po 11. hodině přivítáme ve studiu Českého rozhlasu Zlín fotografa Zdeňka Smolku a budeme spolu mluvit o fotografování urbexu. Tak nás poslouchejte i dál.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Nové centrální hřiště Vysoká Mez ve Zlíně bude prvním dětským hřištěm ve městě, které bude hlídat hned 5 bezpečnostních kamer. Charitativní šatník dnes otevírá v Napijedlích na Zlínsku. Darované oblečení poslouží potřebným. Čeští vědci chtějí odhalit ptačí chřipku ještě předtím, než drůbež začne hynout. Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm, teploty do 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil David Jabůrek. Dobré dopoledne. 5 kamer, 2 pevné a 3 otočné, bude dohlížet na bezpečnost dětí a jejich rodičů na novém centrálním hřišti Vysoká Mez ve Zlíně. Areál pro děti od 2 do 12 let nabídne několik herních a sportovních prvků a nová lávka ho propojí se sousední stezkou pro pěší a cyklisty. Největší dětské hřiště svého druhu ve městě, tak jako první ve Zlíně, dostane i vlastní kamerový systém. Pokračuje ředitel městské policie Milan Kladníček.
4: V reálném čase může ten prostor sledovat městská policie i policie České republiky a úplná novinka je, že správce bude moct těma kamerama hýbat a může si kamery natáčet podle potřeby, tak jak vlastně uvidí ten větší pohyb dětí.
2: Vybudování celého areálu vyšlo zhruba na 40 milionů korun. Dnes v Napajedlích na Zlínsku otevírá Český Červený kříž charitativní šatník. Nové místo pro darování oblečení je na Masarykově náměstí. Do šatníků můžou lidé darovat čisté a nepoškozené oblečení i obuv. Vše poslouží lidem, kteří pomoc potřebují. Otevřeno bude každé úterý od 15 do 18 hodin odpoledne. Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných nádržích budou pravidelně odebírat vzorky vody a také například peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči této nemoci.
5: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu. Víme, že nakažení ptáci virus ptačí chřipky vylučují do vody ještě předtím, než uhynou.
6: Pravidelná analýza vzorků, včetně peří divokých kachen, pak podle Vojtěcha Kouby z Vysoké školy chemicko-technologické odhalí ptačí chřipku ještě před prvními příznaky. A to by podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu mohlo ochránit blízké drůbeží chovy.
7: Ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
6: Testování začne v září na 4 vybraných nádržích. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Češi za letošní půl rok prosázeli v hazardních hrách skoro 575 miliard korun. Oproti loňsku to je skoro o 13% víc. Vyplývá to z údajů finanční správy. Nejvíc Češi sázejí na herních automatech. Rostou ale i sázky v živých hrách, jako jsou ruleta, kostky nebo karty. Objem vyplacených výher se meziročně zvýšil o 13% na necelých 540 miliard korun.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, na jihu kraje i polojasno, ojediněle může také pršet. Teplotní maxima dosáhnou na 22 až 25 stupňů, na Vsetínsku místy jen ke 20.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Silnice 57 u Vsetína a srážka osobního auta se srncem. Kolem místa nehody projedete s opatrností. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Anna Randárová. Pokračuje dobré dopoledne.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín po 11. hodině pokračuje rozhovorem. Stále je s vámi Anna Randárová. Mým hostem je dnes fotograf Zdeněk Smolka, který nám přiblíží fotografování urbexu a pozve nás i na svou aktuální výstavu ve Valašském Meziříčí. Dobré dopoledne, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Povídat si budeme už za malou chvíli.
2: Český rozhlas Zlín.

0: hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín je dnes fotograf Zdeněk Smolka. Na úvod prosím našim posluchačům řekněte, co všechno fotíte?
1: Já bych svoji tvorbu rozdělil tak jako na profesní a osobní. V té profesní se věnuji hodně focení kultury, převážně koncertů a divadel. A pak v té osobní se více věnuji lidem, fotografiím, které mi přijdou, že pro většinu lidí dokážou být nemoc zajímavé. Mám například sérii fotek ztracených rukavic, které jsem našel při jedné procházce po městě, anebo další sérii, co se stalo vlastně s vánočníma stromkama po tom, co skončily Vánoce.
0: Vy ale fotíte i urbex a o tom si také dnes budeme povídat. Pokud nás teď poslouchá někdo, kdo tohle slovo nikdy neslyšel, tak vysvětlete prosím, co to znamená.
1: Určitě. Urbex je vlastně zkrátka z anglického urban exploration a to v překladu vlastně znamená průzkum městské zástavby a do toho se vlastně, nejsou to jen opuštěné budovy, ale zařadí se do toho i ty opuštěné budovy, které vlastně já převážně fotím.
0: Je podle vás urbex hlavně o fotografování, anebo vás baví i samotné objevování těch například opuštěných míst a jak je vlastně hledáte?
1: Urbex určitě není čistě jenom o focení, i když pro mě je s tím focením hodně spojený. A jak je hledám, bych si rád nechal pro sebe.
0: To je tajemství osobní, rozumím. Ale možná se s námi podělíte o to, jaká kritéria to místo musí splňovat, abyste se ho rozhodl vyfotografovat.
1: Já bych řekl, že vlastně kritéria jako taková pro mě nemusí mít žádná. Já vlastně nehledám nějakou estetiku, ale spíš...
0: Možná nějakého ducha toho místa, aby vás oslovilo nějakým způsobem?
1: Něco takového, nějakou jako atmosféru a různé předměty, které tam zůstaly nebo se objevily po tom, co ta budova byla opuštěna.
0: Vy jste urbex začal fotit v období covidu. Co se tehdy stalo? Co vás k tomu přivedlo?
1: Stalo se vlastně to, že nastal lockdown. A já jsem hledal způsob, jak vlastně za prvé být produktivní, za druhé se z toho nezbláznit a nebýt furt zavřený doma. Takže jsem a zároveň samozřejmě dodržovat nastavená pravidla, které tehdy byly, takže jsem se začal navštěvovat tyto místa, kde nebyly žádní lidé.
0: A jaké bylo první místo, které jste vyfotil?
1: To si upřímně nejsem úplně jistý, ale myslím si, že to byla jedna stará hájovna.
0: Lidé se na urbexových fotografiích obvykle spíše neobjevují, ale je tam tak cítit ta jejich přítomnost. Je tohle ten princip, který vás osobně zajímá?
1: Ano, to by se dalo říct, že ano. Mě vlastně nejvíc ze všeho na tom baví zkoumat, co se s těmi místy vlastně stalo potom, co byly opuštěné. A vlastně, jak se k ním lidé chovají po tom, co byly opuštěné.
0: Říká fotograf Zdeněk Smolka ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. V našem rozhovoru budeme pokračovat za malou chvíli.
2: Český rozhlas Zlín.

0: fotografem Zdeňkem Smolku dnes v dopoledním Českém rozhlase Zlín mluvíme o urbexu, fotografování opuštěných míst, kde je znatelná lidská stopa. A mě by zajímalo, co všechno tou lidskou stopou může být?
1: Tou lidskou stopou může být spousta věcí. Může to být vlastně například to, co tam předchozí obyvatelé nebo majitelé zanechali, ale pro mě na těch vlastně fotkách a místech hodně zajímá, co tam zanechali lidé po tom, co ten objekt byl vlastně opuštěný.
0: Takže jedna věc je to, jak se třeba v konkrétní budově žilo, pracovalo, ale potom, co s ní udělali lidé, kteří přišli po tom opuštění. Je to tak?
1: Přesně tak.
0: Změnil urbex váš pohled na běžné budovy kolem nás? Všímáte si dnes třeba chátrajících domů jinak než dřív?
1: Určitě změnil. Vlastně než jsem začal fotografovat urbex, tak jsem to nevnímal vůbec. Architekturu mám rád jako takovou samotnou, ale že bych se na to nějak zaměřoval, to vůbec. Ale od té doby, co jsem ty místa začal prozkoumávat a fotit, tak si všímám v podstatě každého rozpadlého domu v okolí.
0: Má vlastně urbex nějaká pravidla?
1: Má pravidla. V komunitě urbexerů se na ně docela dost dbá, ale tak jak ve zkratce bych řekl, že vlastně pokud má člověk správně nastavené morální hodnoty, tak žádné pravidla znát nepotřebuje. Je to, jak kdyby se šla někou na návštěvu.
0: Takže jde o nějakou slušnost a ohledu plnost.
1: Přesně tak.
0: Vy už jste naznačil, že ten systém, jak si hledáte konkrétní budovy k vyfotografování, si necháte pro sebe, to samozřejmě budeme respektovat, ale zajímalo by mě, jestli třeba máte seznam objektů, kam byste se jednou chtěl podívat.
1: Nenazýval bych to úplně seznamem, vím o místech, které bych určitě rád viděl, ale ještě jsem je třeba nedohledal, nebo jsem neměl čas.
0: Takže budeme sledovat vaši tvorbu a budeme se těšit na další fotografie. Vzhledem k tomu, že se při focení vydáváte i na opuštěná místa, tak jak řešíte bezpečnost třeba v těch chátrajících budovách?
1: Určitě je dobré nechodit na taková místa sám a potom držet se zdravého rozumu. Když vidím, že je něco moc rozpadlé, tak tam prostě nevstoupím, anebo dávat si pozor, kam vlastně člověk šlape a takové základy.
0: Přesto zažil jste někdy situaci, kdy jste se skutečně bál?
1: Zažil a to bylo na jednom opuštěném domě, který byl uprostřed, tak jak kdyby ničeho, uprostřed lesa. A bylo to místo, na kterém jsem byl už několikrát a vrátil jsem tam třeba teďka po čtvrté. Akorát jsem to stihl v době, kdy se zrovna blížila bouře a začal se zvedat vítr a všechny okna a dveře v tom domě začaly rachotit a bouchat a to se přiznám, že jsem se teda jako hodně bál a utekl jsem.
0: To jste měl ještě jeden nevyžádaný zážitek navíc tedy. Co bylo vaše největší urbexové dobrodružství? Máte ještě nějaký příběh, o který byste se s námi mohl podělit?
1: Asi nemám nic konkrétního, ten urbex sám o sobě je takové vlastně jedno velké dobrodružství, ať už vlastně jdete do jakékoliv budovy.
0: Vydáváte se do budov i tedy, které jsou opuštěné, které jsou třeba uprostřed ničeho, jak jste před chvílí řekl. Máte nějakou hranici, za kterou byste ale už nešel?
1: Ta hranice se bude týkat hlavně té bezpečnosti. Ona žádná, konec konců žádná fotka vlastně nestojí za nějaké zranění nebo nějaké takové nepříjemnosti.
0: S fotografem Zdeňkem Smolkou si budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín povídat i po písničce.
2: Někdy může o životě rozhodnout pár vteřin. V poradně pro zdraví si proto připomeneme základy první pomoci, včetně správného rytmu při masáži srdce. Víte, která písnička vám ho pomůže udržet? To poradí lékařka zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Barbora Truxová-Zuchová, a to 26. srpna. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín.

0: O urbexu a fotografování na zapomenutých místech si v úterním vysílání Českého rozhlasu Zlín povídám s fotografem Zdeňkem Smolkou. Fotografie, o kterých dnes mluvíme, teď můžete vidět také pohromadě. Výstava Zdeňka Smolky nese název Solus in Tempore a je do 30. srpna k vidění v muzejním a galerijním centru ve Valašském Meziříčí. Začněme teď tedy názvem Solus in Tempore. Co to znamená?
1: Solus in Tempore je vlastně latinsky sám v čase. A ten název jsme zvolili, protože nám přišlo, že popisuje jak ty místa samotná, které jsou na těch fotografiích, tak vlastně můj pocit, který jsem při focení těch fotografií měl.
0: Co všechno na výstavě návštěvník uvidí?
1: Na výstavě je k vidění přes 30 analogových černobílých fotografií, které jsou doplněny o instalace evokující atmosféru opuštěných míst, takže nejde úplně o klasickou výstavu jen fotek.
0: Podle čeho jste vybíral ty fotografie, které jsou vystaveny?
1: Fotografie jsem vybíral ve spolupráci s mojí kurátorkou Kamilou Švrčinovou, která z nějakého mého výběru fotek vlastně udělala ucelenou sérii, která funguje přímo v prostoru té galerie v muzejním a galerijním centru.
0: Prozrazujete vůbec, kde se vámi zachycené objekty nacházejí? Jsou u těch fotografií uvedeny konkrétní lokality? Protože bavili jsme se o tom, že u urbexu je to s tím konkrétním pojmenováním místa občas takové nejisté.
1: Je to tak, neprozrazuji. Bavili jsme se o nějakých pravidlech, které já jsem nevyjmenoval, ale tím nejzásadnějším pravidlem je neuvádět ty lokace a místa, aby právě jako nedocházelo k jejich zbytečné vandalizaci.
0: A možná i, aby nedocházelo k tomu, že budou potom až moc navštěvovaná a zůstala opuštěna a měla to své kouzlo, které jste zachycoval na fotografiích.
1: Tak jo, to jde tak jako ruku v ruce.
0: Jaká je podle vás vaše nejpovedenější urbexová fotografie a proč?
1: Tak teď jsem se ztratil.
0: Nebo možná nejoblíbenější, když jste si u nějaké fotografie urbexu řekl, že tahle se vám podařila, měl jste z ní radost třeba ze zachycení nějaké atmosféry?
1: Já asi nemám jednu oblíbenou fotografii. Já vlastně teď, jak jsme chystali tu výstavu, tak jsem ty fotky viděl už tak často, že už nemám žádnou oblíbenou.
0: Co by ale vlastně za vás osobně měla dobrá urbexová fotografie mít?
1: To, co každá jiná fotografie. Já nevidím rozdíl, jakože mezi tím vlastně, co je tím subjektem. Určitě by tam měla být dobrá kompozice nebo zajímavý subjekt nebo nějaké světlo.
0: Takže je to kombinace jednak toho nápadu a třeba toho místa, ale i těch technických požadavků a parametrů.
1: Přesně tak.
0: Napadá mě ještě, jestli jste se u fotografování urbexu někým inspiroval, nebo jestli máte nějaký vzor, nebo jste zkrátka šel intuitivně a fotil to dle svého pocitu?
1: Tak mám inspiraci, není to teda přímo urbexová inspirace, ale hodně mě inspiruje Josef Koudelka, hlavně jeho pozdější tvorba, kdy on vlastně fotil, jak má sérii fotek Ruiny, kde v podstatě, nedá se to rozhodně nazvat urbex, protože tam v té sérii fotí antické chrámy a takovéhle věci a zároveň mě hodně inspirovala série Dvol, ve které fotí vlastně zeď, která rozděluje Izrael a Palestinu.
0: Fotograf Zdeněk Smolka ale nefotí jen urbex. A o tom si budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín povídat už za okamžik.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: tématem úterního dopoledne s Českým rozhlasem Zlín je Urbex. Mým hostem je fotograf Zdeněk Smolka. Vy ale nefotíte jenom zapomenutá místa. Podělte se s námi o to, co dalšího ve své tvorbě zachycujete.
1: Takže, jak už jsem říkal, profesně fotím hodně koncerty a divadlo a kulturu tak všeobecně. A v té osobní rovině by se dalo říct, že mě baví tak nějak obecně zkoumat ty lidské stopy v různých prostředích, nejenom co se těch opuštěných budov týče, ale mě prostě fascinuje, co všechno po sobě dokáží lidé zanechat a nevědomky vlastně.
0: Zmínili jsme vaši aktuální výstavu ve Valašském Meziříčí. Kde dál můžeme vaše fotografie vidět?
1: Do konce srpna na té výstavě a potom na Instagramu a doufám, že v budoucnu snad na dalších výstavách.
0: Mluvili jsme spolu o tom, že když například jdete kolem opuštěné chátrající budovy, už se na ní díváte trochu jinýma očima, všímáte si jiných věcí a platí to plošně? Myslím to tak, jestli dokážete vlastně ještě i po letech, co fotíte, někam přijít bez potřeby a chuti něco vyfotit.
1: Dokážu. V té vlastně osobní rovině těch mojich osobních projektů to zvládám. Mám foťák vždycky sebou, ale když něco nevyfotím, tak je to v pořádku. Ale spíš mám problém v té profesní rovině, kdy vlastně nedokážu jít jen tak na nějaký koncert, aniž bych fotil, protože nevím, co se sebou mám vlastně dělat.
0: Vy tedy fotíte jak kulturu, tak tedy urbexové fotografie. Ten záběr je poměrně široký, ale co fotíte nejraději?
1: Ze všeho nejraději bych řekl, že se jen tak toulám různými městy a právě objevuji ty různá zákoutí a různé věci, které ti lidi za sebou vlastně v těch městech dokáží nechat, nevědomky vlastně.
0: Co vaše plány? Na co se v blízké době těšíte? Co připravujete? Můžeme se těšit na třeba další série fotografií?
1: Připravuji momentálně novou sérii fotek, na které pracuji už 2 roky a doufám, že ji příští rok dokončím. A pracovně ji říkám Evropou volnou cestou, což byl název vlastně informační kampaně České republiky, když jsme vstupovali do schengenského prostoru. A ta série fotek se věnuje osudům hraničních přechodů, co se jim vlastně stalo 20 let poté, co jsme vstoupili do schengenského prostoru.
0: A v jakém stavu je aktuálně tady ta série fotografií? Kolik už jich třeba máte?
1: Momentálně bych řekl, že mám nějakých 70 fotografií, které se ještě samozřejmě musí nějakým způsobem protřídit a jsem asi tak ve 2/3.
0: Takže na kompletní sbírku se odhadem můžeme těšit kdy?
1: Já doufám, že to stihnu do vlastně konce příštího roku, protože právě v roce 2027 nebo na přelomu 2027-2028 to bude přesně těch 20 let, co jsme vstoupili do schengenského prostoru.
0: Tak budeme moc držet palce. O nové sérii fotografií ve vysílání Českého rozhlasu Zlín mluvil Zdeněk Smolka.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hostem Českého rozhlasu Zlín dnes byl fotograf Zdeněk Smolka. Jehož výstava je aktuálně k vidění ve Valašském Meziříčí. Na závěr tedy prosím připomeňme, jak se výstava jmenuje, co na ní uvidíme a kde a dokdy je k vidění.
1: Výstava nese název Solus in Tempore a je do konce srpna k vidění v Muzejním a galerijním centru ve Valašském Meziříčí.
0: A my vám děkujeme za pozvání a za to, že jste s námi dnes byl. Ať se vám daří, naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: A vás, posluchače Zvuk, poslechu celého našeho rozhovoru bude pro vás k dispozici v audioarchivu na webu zlin.rozhlas.cz.
2: Ve smuteční síni na Novém hřbitově v Luhačovicích se lidé loučí se svými blízkými už 50 let. Věděli jste, že si místo posledního rozloučení zbudovali sami Luhačovjané v akci Z? Reportáž o smuteční síni vystavěné podle návrhu brněnského architekta Vladimíra Paly si můžete poslechnout už v úterý před 15:30 odpoledne. Poslechu zve Markéta Macháčková.

0: Bylo 11:45 a v Českém rozhlase Zlín dozněla písnička Petra Spáleného. Na rozhovor se můžete v našem vysílání těšit i ve středu. Zítra kolegyně Kristýna Fuchsová přivítá v poradně pro zdraví lékařku Barboru Truxovou-Zuchovou. Proberou téma, ve kterém by se měl orientovat každý z nás. První pomoc. Už zítra po 11. hodině v Českém rozhlase Zlín.
1: Český rozhlas Zlín.

To byl Valdemar Matuška s písničkou Pěš, Báro, spát. Naše dopolední vysílání se chýlí ke konci. Pokračovat budeme aktuálními zprávami a potom pořadem Morava, krásná zem. Přeji vám krásný den a budu se těšit na slyšenou zase příště na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Obec Ratiboř může získat ocenění za nejlepší ekologický projekt v Česku. Dnes odpoledne v Uherském Hradišti a Otrokovicích se mohou zájemci nechat bezplatně otestovat na pohlavní nemoci. Začíná festival Evropské dny židovské kultury. Dnes bude v regionu oblačno, teploty až 26 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré poledne. Ratiboř na Vsetínsku může získat titul nejlepšího ekologického projektu roku. Dostala se tak mezi 5 finalistů soutěže Energy Globe. Porota složená z členů Akademie věd vybrala z bezmála 300 přihlášených projektů z celého Česka.
2: Ratiboř se může pochlubit hned několika projekty. Zachytává dešťovou vodu, buduje tůně a nové lesy. Má fotovoltaiku na obecních budovách, která vyrobí ročně 130 MWh. Úřadu to pokryje celou spotřebu, přebytky pak pustí dál nájemníkům v obecních bytech i do místní restaurace. Obec také odměňuje lidi, kteří dobře třídí. O vítězi rozhoduje veřejnost do konce srpna. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Zájemci na Uherskohradišťsku a na Zlínsku se mohou dnes odpoledne bezplatně otestovat na pohlavní nemoci jako HIV, syfilis, hepatitidu B a C. V Uherském Hradišti bude testovací tým v ulici Kolárova od 14:30 do 16:00 odpoledne a v Otrokovicích na parkovišti u hlavního vlakového nádraží budou pracovníci od 17:30 do 18:00. Anonymní testování z kapky krve z prstu dělá česká společnost AIDS Pomoc. Lidé dostanou výsledky na místě do pár minut. Začínají Evropské dny židovské kultury. Letošní ročník se zaměřuje na téma lásky. Celorepublikový program nabídne kromě koncertů a komentovaných prohlídek také výstavy. V Praze mohou lidé navštívit výstavu fotografií Karla Curlína o Izraeli. V Kolíně nebo Třebíči pak budou volně přístupné i samotné synagogy. Festival pokračuje na různých místech Česka až do října. Nejvyšší soud Spojených států umožnil prezidentovi omezit hlasování poštou. Rozhodl tak jen 2 měsíce před volbami, ve kterých se rozhodne o míře moci Donalda Trumpa ve zbývajících 2 letech jeho mandátu. Státy, které se proti nařízení bránily podle soudu, neprokázaly dostatečnou újmu.
3: Soud dal zelenou prezidentskému dekretu Donalda Trumpa, který vedle voličských seznamů jednotlivých států zavádí prověřovací seznamy ministerstva vnitřní bezpečnosti. Ty chce využít ke kontrole voličů a ověření, že jsou americkými občany. Pošta má pak pomoct rozhodnout, kteří voliči mají obdržet lístky pro hlasování poštou. 3 liberální soudkyně nesouhlasily. Chyby při sestavování seznamů by mohly podle nich připravit oprávněné voliče o hlas. Některé státy už avizovaly, že se odvolají. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno až zataženo a místy přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů a vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nákladní auto je zaseklé v podjezdu v ulici Dlouhá ve Zlíně. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín nyní navazuje Morava Krásná zem. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Polkou Otvíraj dívča Zdeňka Baťky nás v úvodu potěšili kumpánovi muzikanti a otevřeli první hodinu vysílání pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Kdo slaví svátek, v českém občanském kalendáři máme jméno Radim a na Slovensku slaví jmeniny Ludovit. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví, spokojenosti a písnička, která zazní, je samozřejmě také pro vás. Ale i dnes si vyslechneme naše zpěváčky ve skvělém projektu Prázdniny u babičky, ale prostor jim dáme až po písnice. Já se velice těším, kdo pak asi zavolá. Připomenu ještě telefonní číslo 726 46 5200 a teď už písnička.

0: Písnička nám dozněla a my tady máme zpěváčka a přímo milého chlapce Matyáše Cahu, ale nebude sám, bude s ním zpívat sestra Anna Cahová. Takže Matyášek má 10 let, co jsem se dozvěděla, a Anička má 7 let. Tak já vás zdravím, děti, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak vy jste z Okrašovic, že jo? Tady jsem si napsala.
1: Ano.
0: A budete zpívat písničku Cip, cip, cibulenka. Tak my se moc těšíme, takže prosím, začněte.
1: Cip, cip,

0: Díka.
1: Je celé, tak my tleskáme. Výborně, tak jste to zvládli, tuto písničku, výborně. No tak kdo bude mluvčí, ty, Matyášku nebo Anička?
0: Já.
1: Dobře. No já mám takovou otázku na tebe, nebo na vás, na oba vlastně. Jaké byly prázdniny?
0: Byly super.
1: Ano? No a to super obnáší co? Kde jste byli? Co jste viděli?
0: Byli jsme v Čechách ve Velkým Ratmírově na dovolený.
1: Aha, ano.
0: No, jezdili jsme na výlety.
1: Po hradech a zámcích? Nebo jo, kde jo. Jste byli?
0: Jo, po hradech a zámcích a v pondělí, když bylo zavřeno, ano? Tak jsme byli v zoologické zahradě.
1: A kde? V které?
0: V Táboře a na Hrádečku.
1: No tak to je teda skvělé. Tak vy budete mít možná srovnání, protože pokud... Ano?
0: A byli jsme ještě u druhé babičky.
1: A u druhé babičky jste byli. Tak vy jste teďko u paní Zdeňky, u babičky Zdeňky, ano? Na prázdninách.
0: Jo.
1: Ano, a to je, to jsou ty Okrašovice?
0: Ano. Ne, Budišov.
1: Budišov, babička jinde, Budišov, no výborně. Tak prosím tě, tak pár dní zbývá do konce prázdnin, že jo, a už bude
0: jo.
1: Škola.
0: Ano.
1: Tak už máš všechno nachystané? Aktovka, penály.
0: Jo.
1: Ano? No ano. A co Anička, ta také?
0: Teď tam.
1: Prosím?
2: Už nachystaná do školy.
3: Nachystaná do školy už.
1: Taky to máš všechno nachystané, vy jste úplně vzorné jo. Teda děti. Ano, prosím, Aničko?
3: Jo.
1: Tak dobře, tak paráda. No a děti, kdo vás tuto písničku naučil, nebo kde jste k ní přišli?
3: Ještě jednou.
1: No tu písničku, kdo vás naučil, to cip, cip, cibulenka.
3: Sami jsme se ji naučili.
1: Sami jste se ji naučili, tak výborně. No a vy chodíte někam do souboru zpívat?
3: Ne, nechodíme.
1: Nechodíte, dobře. No a nějaký nástroj hrajete?
3: Ne.
1: Tak,
0: já hraju akorát na harmoniku, jen tak.
1: Takovou tu
0: a
1: foukací?
0: Já na foukací.
1: Na foukací. A sestra?
0: To...
3: Já hraju na harmoniku.
0: Foukací.
3: A na piano.
1: Oh.
0: Sama se učíš.
1: Aha, dobře. Tak ty tam máš takovou nápovědu, tak Matyášku, dobře, tak nebudeme to rozebírat, já vás nebudu dlouho trápit. Já vám moc děkuji oběma, že jste nám zaspívali pěkně, že jste potěšili naše posluchače. No, když budete mít štěstí, v neděli je poslední slosování a vyjde-li, vyhrajete-li, tak budete moci srovnat právě ty zoologické zahrady, neboť můžete vyhrát rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Takže v té brněnské zoo už jste byli?
0: Ano.
1: Ano, takže už víte. Dobře, ale já si myslím, že pořád na co koukat a pořád co obdivovat, jistě možná přijdete na něco nového tam. Tak my vám moc děkujeme. Přejeme vám krásný zbytek prázdnin, těch pár dní, co zbývá. A samozřejmě dobrý start do školy, do nových ročníků. Ať se vám ve všem daří. Ano, pozdravujte své rodiče a babičku s dědečkem. Ať se vám daří a posílám samozřejmě písničku Za kloboučkem Pérek 5, Antonín Pernička a Stříbrňanka. Ahoj.
0: Ahoj. A děkujeme.
1: Ano.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
4: Český rozhlas.

0: Tak, vážení a milí, já ještě mám takový jeden... takovou povinnost, neboť druhá písnička, která zazněla, byl to Valčík, tak to byl název Vyletěl z Křivánek, Stanislav Mášík, Miroslav Irša a Boršičanka, Antonína Konička nám zahrála. Ale teď dozněla Stříbrňanka a já vítám ve vysílání pana Davida Svobodu z Veselí nad Moravou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl zahrát to si vás a mému tačkovi Janu Svobodovi k dnešním 70. narozeninám a společně mu popřát vlastně všechno nejlepší i s rodinou.
0: Ano. Tak je to vše, nebo chcete něco ještě dodat?
1: Ať se mu daří a hlavně ať mu slouží zdraví.
0: Ano, výborně. Tak rádi zahrajeme písničku, rádi pošleme, ano?
1: Děkuju
0: pěkný
1: moc.
0: Den vám přeji. Naschledanou, pane Davide.
1: Naschledanou.
0: A teď už paní Anička Šimková z Kuklova na Záhorí. Vítejte.
2: Áno, ešte raz ďakujem za privítanie. Dnes by som chcela poďakovať celej našej rodine, synom, nevestám, vnúčatám, za podporu, ktorú som zvládla na svadobnej hostine, ktorá sa konala u manželov Osičkovi v Lanžote, krásnom prostredí, sobáž bolo v ich krásnom vinohrade, zelenom. Tak som bola veľmi šťastná, lebo som veľmi chorá. Tak manželia Osičkovi nás krásne privítali.
0: Ano.
2: A starali sa o nás pán Břeťa s pani manželkou Vítuškou. Nás milo prekvapili, privítali, všetko som vládla v mojej ťažkej chorobe. Výborná muzika z ďalekého východu.
0: Áno.
2: Z ďalekého východu, áno. A vinohrad bol krásny, obrad sa koňal, samozrejme s farárom, všetko bolo výborné, vynikajúce, strava bola veľmi výborná, všetky mlsky boli dobré, takže manželia Osičkovi sa o nás veľmi výborne starali. Takže im veľmi a srdečne ďakujem. Veľmi som sa cítila dobre. Prvá svadba mi pani Navrátilová nevyšla. Takže teraz sme to oslávili všetci dokopy a tešili sme sa všetci.
0: Ano,
2: ďakujem,
0: ano.
2: Do počutia.
0: Pani Aničko, já vám přeji hodně sil a ať to aspoň trošku se zlepší, prosím, ano?
2: Ďakujem,
0: a myslíme na vás a písničku posíláme, ďakujem. Pro potěšení vám všem.
2: Ďakujem, jste velmi milá, prajem vám ještě příjemnou službu.
0: Ano,
2: ďakujem,
0: také děkuji. Naschledanou.
2: Dovidíně.
0: No tak dáme písničku, je to Mikulecká dědina, Fanoš Mikulecký a Podlužan.

0: Dozněla Mikulecká dědina. Pojďme přivítat paní Staňku z Blatnice. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já ho přeju všem, kteří jsou jako u rádí. A dneska bych sem, když je toho Radímka, chtěla popřát Radímkovi Klímkovi, muzikantovi z Vlhké, všecko nejlepší, pohodu, zdraví a ať je pořád s láskou v srdci a s úsměvem na tváři a tomu přejeme, ať se mu pořád všecko krásně daří. A to by bylo jako pro Radímka a ještě bych jednu, protože oni to včera moc neslyšeli, chtěla poděkovat na to strání, kde byl ten festival a bylo to opravdu velice pohodové odpoledne, všetkým se to moc lůbilo, tak mě pověřili, abych poděkovala. Takže jim, nech to byl starosta, nech to byly holky, co prodávali vstupenky, nech to byly kapely, nech to byl, kdo chtěl. Všetkým pošlete ještě tady tuto písničku za to nádherné odpoledne.
0: Dobře, rádi.
1: A děkuju vám moc krát a zdravím všetkých do éteru. A na Vlhké v pondělí, ať se uvidí u všetci v pohodě a ve zdraví.
0: Ano, ano. Tak ať se vám daří, paní Staňko, nashledanou. A já připojím tady e-maily. Dobrý den, prosíme o písničku pro manžele paní Marii a Miloše Mrkvicovi z Velkých Němčic, kteří v tomto týdnu oba oslavují narozeniny. Miloš 27. srpna 83 roku a v neděli 30. srpna Marie bude slavit 80 roků. Přejeme jim do dalších let hodně, hodně zdraví, spokojenosti, dobré nálady, pohody a optimismu. Kamarád rádi Marta a Bohuš Koneční a Věra Mrkvicová. To bylo jedno přání, pojďme na další. Dobrý den vám ve studiu a všem posluchačům. Dnes má svátek mladý muzikant, tělem i duší, náš synoveček Radim Vojtek z Boršic u Blatnice. 26. srpna Luděk Vašina z Kroměříže má také svátek a v sobotu 23. srpna měla narozeniny Marie Listová z Žirotína u Olomouce. Přejeme jim hodně zdraví, lásky, štěstí a radost v dalším životě a tuto písničku pro potěšení posíláme také Helči do Uherského Hradiště a všem našim přátelům, včetně vás v Českém rozhlase. Děkuji Říhovi z Dolního Němčí. A já posílám písničku vám všem. František Kohoutek Antonín Ryza přes dědinku a z Dounečanka. Český rozhlas.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
3: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem. Vítám ve vysílání pana Františka Skřepic. Vítejte.
4: Vítáme, dobrý den, paní Květuško. Takže bych chtěl poslat taky pesničku manželu Mrkvicovi, který udal mi ta narozeniny, tak Milošku a Mařenko, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčka vám přeje Faranta Urbanek Skřepic. A dále bych poslal pesničku Bohušovi a spol a paní Ružičkovej do Velkých Němčic taky. A dále bych poslal písničku vám, paní Květuško, a tomu kolegovi, Bodečkovi. No. Bodečku, ahoj, Štulný ti zdraví, jo.
5: Zdarec.
4: tak, dobrý. No a manželce pro potěšení to nesmí zapomínat nikdo. Bylo by to všecko pěkně.
3: Ano, dobře. Tak a moc vás zdravíme a přejeme vám pěkné úterý.
4: Taky vám přeji všechno.
3: Ano, nashledanou.
4: Se dejcho lepší, teďka už se dejcho dobře.
3: No jasně, je to paráda. Nashledanou. Tak a pojďme na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Tak zdravíme do studia a prosíme o písničku pro našeho tatínka Olinka Císaře Stěšánek, který se dnes dožívá požehnaných 67 let. Přejeme hodně zdraví, štěstí a ať mu jeho životní elán stále zůstává. Přejí dcery Klára, Markéta a Lenka s rodinami. No a já pokračuji dalším přáním. Dobrý den, prosíme, zahrajte pěknou písničku pro paní Pavlu Přibylovou z Plenkovic k jejím půlkulatinám. Hodně zdraví, štěstí, pohody a božího požehnání přeje manžel František a děti s rodinami. No a já pokračuji, neboť tady mám také klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a já bych ráda dnes povinšovala panu Ludovítu Ivičičovi, který bydlí v Brně. A dále bych chtěla povinšovat paní Ludmile Grůzové z Bořetic. Vám oběma přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti. No a jak já říkám, na zdraví a živio. A jsme velmi rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Takže pojďme na písničku, kterou tady máme nachystánu. A bude to Kobylský, Šohajku a Legrůti.

0: Tak valčík nám dozněl, pojďme přivítat pana Stanislava Chvílu z Drslavic. Vítejte.
1: Pěkně vás zdravím, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Prosím o písničku pro inženýra Pavla Zemánka z Drslavic, který slavil 22. Přeji. Všichni členové zahradkářské základní organizace Hradčovice. Děkuji vám za prostor, všechny vás pozdravuji v redakci a taky posluchače. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane Stanislave. Tak do Kněžpole míří velké a upřímné gratulace. Zítra 26. srpna oslaví neuvěřitelné 90. narozeniny pan Miroslav Grubl. Milý dědečku, k tvému krásnému životnímu jubileu ti ze srdce přejeme především pevné a nezdolné zdraví, neutuchající životní elán, spokojenost a ještě spoustu krásných chvil prožitých v kruhu těch, kteří tě mají rádi. S neutuchající láskou a hlubokou vděčností přeje tvá milující manželka a celá široká rodina Grublova. Ať ti tato písnička vykouzlí úsměv na tváři a zpříjemní tvůj slavnostní den. Tak to bylo jedno přání, pojďme ještě na další, které tady máme. Dnes prosíme o písničku pro našeho kamaráda Radima Sovu ze Bzence. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, pohodu a boží požehnání k dnešnímu svátku přejí Natálka Jakšová s maminkou. Písnička ať potěší i naši babičku Ivonku z Moravského Písku, Naděnku Jakubičkovou z Mistřína a její dceru Renatku Malíkovou. Moc vám děkujeme, děvčata ze Bzence. Předali jsme a hrajeme písničku dubňanským stárkům Antonín Michna a Vacenoviáci.

0: Tak přátelé, pojďme přivítat paní Boženku Novotnou z Příbrami na Moravě, prosím.
1: No dobrý den, já vás vítám všechny u tohoto poslechu a přeju vám všem, abyste byli zdraví v pohodě, celý kolektiv a všichni. Paní Slabákovo, pak pozdravuju pana Jaroslava Wolfa do Otnice, všechny zpěváky, vaše kamarády a chtěla bych ještě popřát všem posluchačům, co nás poslouchají a chtěla bych taky nechat zahrát i našim hodákům. Teďkon tady budeme mít sobotu a v neděli hody velký, tak aby jim to dobře dopadlo, aby nepršelo, i když je ten dešť potřeba, ale aby jim to všechno vyšlo. Všem posluchačům, kamarádům, přátelům. Všem přeju hlavně zdraví, zdraví z celého srdíčka. To přeju já, manžel a celá rodina.
0: Ano, no. Výborně. Tak je to vše, prosím.
1: Je to vše. Moc vám děkuju a hlavně to zdraví, to se nedá ničím koupit.
0: Všem máte pravdu, ano.
1: Vám,
0: ano,
1: ano. A všem, co vás znám.
0: Tak no. Skvěle.
1: Pani... Když jsi bydlila v Lelekovicích a tam taky, a ještě aj Jirky znám, Helena, všechny pozdravuju, všechny, co toto tak, aj všechny pozdravuju a přeju všem zdraví. To zdraví
0: ano,
1: je nehradí.
0: A my vám všichni moc děkujeme a přejeme tak. Vám totéž a hlavně vám přejeme, děkuju. Ať si užíváte pěkné dny ještě teďko, co nám zbývají ty letní dny.
1: No, právě, no.
0: Ano.
1: Vám taky. Hlavně, aby jsme byli zdraví a v pohodě.
0: Ano.
1: A všechno, aby se šlo tak, jak si budeme přát.
0: Ano. Nashledanou.
1: Vám vás ráda a opatrujte se. Moc vám děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a přátelé, pojďme na přání, která tady mám. Takže přejeme krásný narozeninový den náš milý tatínku, dědečku a pradědečku Vláďo z Kobylí. Všichni posíláme kupu zdraví a ta nejmladší, nejrostomilejší a nejkrásnější Míja posílá sladkou pusu. Máme vás i s babičkou Lidunkou moc rádi. Tak to bylo jedno přání. Já tady mám ještě jedno. Do Kněžpole míří velké a upřímné gratulace. Zítra 26. srpna oslaví neuvěřitelné 90. narozeniny pan Miroslav Grubl. Ach ano, tak to už jsme přáli, takže to přání ano, nebudeme opakovat. Výborně, dáme si písničku, přátelé, ale mám tady ještě jedno přání, jsem tu našla. Ne, to není, to se nás netýká. Tak pojďme, srdéčko, polka a dambořanka.

0: Srdéčko, tak se jmenovala polka, která dozněla, kterou pro nás zahrála Dambořanka a Miloslav Richard Procházka s Ivanou Škrákovou napsali. Pojďme tady na e-mailovou poštu. Dobrý den, chci vás poprosit o pěknou písničku pro paní Martu Lukáčovou z Popudinských Močidlian, která dnes oslavuje své narozeniny 11. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky do dalšího života želá Igor a Miška a Marek. A děkujeme vám velmi pěkně, s úctou Igor Lukáč. Tak písnička, která nám zazní, bude to lidová, v síni Dolinečka a Moravěnka.
1: Český rozhlas z

0: Tak písnička dosněla, pojďme přivítat paní Jarku Šuralovou. A odkud, že jste říkala?
1: Já jsem z Hronína.
0: Výborně.
1: Já vás, paní Navratilová, zdravím vašeho zvukového mistra, Český rozhlas Brno a Zlín. Mám takové zvláštní přání. Budu přát paní, která je ležák, asi to nebude slyšet, a když jí to někdo řekne, budu velice ráda. Chtěla bych popřát dnešním 94. narozeninám moje veliké celoživotní kamarádce, milá Marie, přeju vám aspoň trošku zdravíčka, menších bolestí a děkuju za to, jak se váš syn Pavel s manželkou stará. Je to vzorné. Pavle, děkuju vám moc, jak se o něj staráte. Paní Navratilová, děkuju vám za prostor, za písničku. Nashledanou.
0: Ano, nashledanou, ať se vám daří. A písničku rádi pošleme samozřejmě. Takže bude to Rozmarínek, Miloslav Richard Procházka, Josef Vaškovič a Mistříňanka.

Tak přátelé, nedá se nic dělat, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová. Můžete se těšit na další naše pořady. No a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Antonína Žváčka s názvem Šibalka, kterou pro nás hraje mistříňanka. Přeji vám krásné odpoledne.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude folkový písničkář, zpěvák Miroslav Paleček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebel. Úterní večer s Českou televizí.

0: na čerstvý vzduch. Nemocnice zavedla program včasné rehabilitace. Do nemocniční zahrady dostali sestry a lékaři zatím dva těžce nemocné pacienty, a to i s kompletní monitorovací technikou. Proč to má pro léčbu smysl, vysvětluje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
1: Někteří pacienti u nás leží týdny, někdy i měsíce. U takového člověka hraje psychika v léčbě klíčovou roli. Když se dostane ven, vidí krajinu, slyší ptáky, je na denním světle. Zvládá pak celou tu zátěž líp. Děláme to u pacientů, kterým to jejich stav dovolí.
0: Torzo 34. budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně by mohlo být definitivně zbourané už tento týden. Mluvčí vlastníka objektu společnosti Cream Marcel Schmidt uvedl, že zbývá pouze východní roh nejblíže vlakovému nádraží. V tom přitom ještě zůstává šachta s nákladním výtahem. Bourací firma by s ním ale neměla mít problémy, vysvětluje Schmidt.
2: To je v podstatě stejný výtah, jako byl v tom jihovýchodním rohu, takže to naopak, tím, že to je identický výtah, tak to bude jednodušší.
0: Dvojce červnových zemětřesení v jihoamerické Venezuele nepřežilo více než 6,5 tisíce lidí. Informovali o tom venezuelské úřady. Agentura AFP píše, že v oblastech zasažených katastrofou se stále po obětech pátrá. Počty pohřešovaných ale místní úřady neuvádějí. Zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla Venezuelu na konci června. Nejvíce postiženým je stát La Guajana na severu od hlavního města Caracasu. V oblasti pomáhali i záchranáři z Česka. Sport. Fotbalisté třetí ligového Uničova dnes v 17:30 v poháru MOL Cup nastoupí na vlastním hřišti proti ligovému Zlínu.
3: Zlín neprožívá vydařený start do nového ročníku. Po pěti kolech nemá v tabulce ani bod a vstřelil pouze 3 branky. Trenér Bronislav Červenka po víkendovém domácím zápase a porážce 0-1 s Libercem nešetřil kritikou na adresu hráčů. Negativního rozpoložení by mohl Uničov využít. Navíc je posilněný víkendovou výhrou na hřišti Vsetína. Zlín ale i tak bude velkým favoritem na postup. Loni ve stejné fázi MOL Cupu po jednoznačné výhře 5-0 vyřadil Hranice, tedy tým ze stejné soutěže jako Uničov. Adam Kodet, Český rozhlas. Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno až zataženo a místy přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů a vítr bude mírný.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dodávka havarovala do sloupu na silnici 495 u Štítné nad Vláří Popov na Zlínsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Tvořil hudební tandem s Michálem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji. Zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně. Díky za pozvání.
4: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje soulové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, to tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama. Ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne, ne, to ne.
0: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu přepadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, anebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou opravdu bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrské tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednom z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak?
1: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ježkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk ve křoví, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak ješkárnám, tak i kytaře. A navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, to bych lhal, ne. Ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, který jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak a nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
0: Ale byste si dlouho nerozmýšlel, že?
1: Ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikanadánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
0: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
1: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu co sobotu a neděli co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu. Jiskřily dálky nad hlavami, jak bledě modré drahokamy. Jímala závrať při pohledu, zpívat však o nich

0: Před námi oranžérie, kam vystoupáme po schodech. Musím přiznat, že jsem čekala, že oranžérie bude nějaký skleník.
1: Tak je to celá budova. My se nacházíme před severní stěnou oranžerie. Před námi se rozprostírá iluzivní malba. Jedná se o největší nástěnou venkovní iluzivní malbu ve střední Evropě. A ta malba je plastická. Jo, jsou tady okna, jsou tady schodiště.
0: A já si jdu tady sáhnout na tu Tepanu mříž a ona je taky jenom namalovaná. Já jsem vám na to na všechno skočila. A vy tady máte v oranžerii, myslím, 5 expozic. Půjdeme doleva do galerie. To je pohoda. Pán si tady leží na koberci. Tamhle vidím krtka, to znamená, že budeme u Millerů.
1: Ano, je to ta naše vlastně nejkrásnější expozice. Nacházíme se v galerii Zdeňka a Emily Millerových. Jsou tady herní prvky, všechno téma krteček.
0: Když jsme v oranžerii, tak jsou tady taky samozřejmě rostliny, expozice věnovaná zámeckému zahradnictví, další lesu nebo vodě. A když se vrátíme zpátky na zámecké nádvoří, můžeme obdivovat barokní věžní hodiny nebo sochu granátníka, u které se každý fotí, tváří se dřevěně. Ale není Pavel Krejcárek ťuká, je to litina.
1: A není to jenom obyčejná socha, ale jsou to kamna. Tak.
0: Přijeďte se podívat na Dobříše a nezapomeňte si projít taky anglický park.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Dobříš si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Aktuální čas 14 hodin 54 minut a je tady sportovní téma. Fotbalisté Zlína, Slovácka a Kroměříže odehráli v těchto sezónách první a druhé ligy dohromady 15 zápasů. Nepřipsali si ale ani jednu výhru. Zlepšit si náladu chtěli profesionální kluby z našeho kraje ve druhém kole poháru. A to odehrají tento týden. Víc informací doplní sportovní redaktor David Nekvinde, kterého vítám ve vysílání. Dobré odpoledne, Davide.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jako první se dostane do akce Zlín, který v první lize ještě nezískal ani bod. Co Ševce čeká?
1: Dnes v 17 hodin a 30 minut nastoupí na hřišti třetiligového Uničova. Ve Zlíně se po 5 prohrách v úvodu prvoligové sezóny mluví o možném konci trenéra Bronislava Červenky. Ten po víkendové domácí prohře 0-1 s Libercem emotivně mluvil o tom, že sám ale rozhodně končit nehodlá.
2: Neuhnu z toho, vůbec toho neuhnu, budu pořád dál a budu pořád věřit, že příští zápas to bude zase lepší a já budu bojovat. Do té doby, dokud tady budu, tak budu bojovat. Jak dlouho to bude, to je úplně jedno.
1: Dodám, že sportovní manažer Zlína Pavel Hoftych v rozhovoru pro Deník Sport řekl, že nového trenéra zatím nehledá a Červenka má dál důvěru vedení.
0: Davide, ke změně trenéra už naopak sáhli v druholigové Kroměříži. Jaká je tam aktuální situace?
1: Hanáci získali v 5 kolech jediný bod a hlavní kouč Darko Šuškavčevič rezignoval už minulý týden. Dočasně tým vede dosavadní asistent Petr Lipták. Klubové vedení hledá nového stálého hlavního kouče a je možné, že někoho přivede právě už před pohárovým zápasem, který Kroměříž odehraje už zítra ve středu na hřišti třetiligového Vsetína. Ve středu nastoupí taky prvoligové Slovácko, které má v tabulce stejně jako Kroměříž jeden bod. Svěřenci trenéra Jana Jelínka odehrají druhé kolo ve Velké Bíteši. Domácí tým hraje až čtvrtou nejvyšší soutěž.
0: A které další týmy z našeho regionu se tento týden v českém poháru představí?
1: Zbývá už jen jeden, a to Uherský Brod. Třetiligové mužstvo čeká prestižní zápas, doma totiž přivítá prvoligový Artis Brno. Za hosty může ze známých tváří nastoupit třeba útočník Vukadin Vukadinovič, který strávil velkou část kariéry ve Zlíně. Všechny zmíněné středeční duely odstartují v 17 hodin a 30 minut.
0: To byl David Nekvinda. O výsledcích zmíněných zápasů vás budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín informovat. Zatím, Davide, díky a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín, písně.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Demolice budovy 34 ve Zlíně je přerušená. Firma Krým chce zachovat poslední zbytek budovy. Po stopách posledního rytíře ze Vsetínského zámku povede nová naučná stezka. 9 obcí na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Dnes bude v regionu oblačno, teploty až 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Společnost Krým chce zachovat část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Přerušila demoliční práce a počká na vyjádření statiku a stavebního úřadu, řekl to ředitel marketingu a komunikace společnosti Marcel Schmidt. Firma chce uchovat 11 pater v severovýchodním rohu budovy o rozměrech 24x12 metrů. Stanovisko expertní skupiny by mohlo být známé do 14 dnů. Vsetín má novou naučnou stezku věnovanou poslednímu rytíři z tamního zámku Josefu Wachtlerovi. Ten provedl poslední velkou přestavbu zámku. Chtěl ve městě postavit cukrovar, pěstoval chmel i vinou révu a těžit železnou rudu. Skončil ale v bankrotu. Stezka má 13 zastavení. Čím je zakončená, říká historik Bořek Navrátil.
2: Trvá zhruba hodinu si projít a je zakončena v centru města, kde

0: prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem prostě docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
1: Stejný postup zvolili v Olomouckém kraji také obce z oblasti Nízkého Jeseníku nebo Ptení na Prostějovsku. Ve středním Kazachstánu se narodilo hříbě koně Převalského. Poslední žijící druh divokého koně z této oblasti vymizel před víc než 200 lety. Informoval o tom mluvčí pražské zoologické zahrady Filip Mašek. Hřebeček přišel na svět 22. srpna ve Zlaté stepi v oblasti Altyn Dala. Zoo Praha tam koně Převalského vrací v projektu zaměřeném na obnovu populace ve volné přírodě. Podle Maška je narození hříběte zásadní krok.
2: Samozřejmě ještě není zdaleka vyhráno, ale malý hřebeček se jeví jako houževnaté mládě. Ta jeho matka, prvorodička, 7letá klisna Tessa, původem ze Zoo Berlín nebo z Tierparku Berlín, tak se o něj stará, kojí ho a my tam očekáváme ještě 1 až 2 porody tento rok.
1: Otcem hříběte je hřebec Zoro ze Zoo Praha.
3: Počasí.
1: Dnes bude v regionu oblačno až zataženo a místy přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů a vítr bude mírný.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: 2 osobní auta se srazila v ulici Pivovarská v Uherském Hradišti. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná 2. hodina pořadu Dobré odpoledne s Jaruškou Barboříkovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Bylo 15 hodin, začíná naše 2. společná úterní hodina. Přeji vám příjemné a pohodové odpoledne a jsem ráda, že ho můžete strávit s námi. I tentokrát pro vás máme zajímavá témata z našeho kraje. A s tím prvním se podíváme do Zlína, kde se v posledních týdnech řeší osud vyhořelé 34. budovy v bývalém Baťově areálu. Demolice jejího torza byla přerušena. Část budovy by společnost Krým chtěla zachovat. Co přesně má zůstat a jaký bude další postup, to už za chvíli zjistíme společně s reportérkou Karolínou Macejovou. Příjemný poslech.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Demolice budovy 34 ve Zlíně je přerušená. Společnost Cream chce totiž zachovat ubývající část budovy. Více informací má reportérka Karolína Macejová, která přišla do studia. Vítej ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Hezký den. Firma dnes přerušila hlavní demoliční práce na torzu a se statistiky a dalšími odborníky prověřuje technické možnosti, jak tuto část bezpečně oddělit od torza a zachovat ji.
0: O jakou část torza jde?
1: Firma chce uchovat severovýchodní roh budovy o rozměrech 24x12 metrů a výšce 11 pater původní konstrukce budovy. Pokud to technické řešení umožní, uvažuje také o zachování fragmentu původní baldachinové skořepiny v přízemí budovy. Cream navrhuje zachovat část torza ve spolupráci s architekty a umělci, se kterými dlouhodobě spolupracuje na revitalizaci Baťova areálu. Jsou to Vít Máslo, Petr Janda, Adam Gebrian, Evžen Dub a Vladimír 518.
0: Jaký tedy bude další postup?
1: Stanovisko expertní skupiny, kde jsou statici a architekti v součinnosti s památkáři a zástupci stavebního úřadu, by mohlo být do 14 dnů. Rozhodující bude skutečný stav jednotných konstrukčních prvků a možnosti jejich dodatečného ukotvení tak, aby byla zajištěna dostatečná stabilita. Demolice zbylé části vyhořelého objektu se dnes pozastavila. Nadále však pracují menší stroje v okolí budovy.
0: Karolíno, zopakuj prosím vývoj kolem požáru a demolice budovy 34.
1: Budovu zachvátil požár 9. července, na severní a západní straně se potom zřítila. Hasiči požár likvidovali téměř 2 týdny. Objekt předali společnosti Cream v pondělí 27. července. Stavební úřad rozhodl o neodkladném odstranění stavby. Celý objekt, tedy včetně suti, je jeho majitel povinen odstranit do 15. prosince. Na zbourání částí budovy ohrožujících zdraví a život vymezil úřad firmě lhůtu 6 týdnů.
0: Karolína Macejová, díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Za okamžik bude zpívat Jitka Zelenková, ale teď pár tipů, kam můžete v následujících dnech vyrazit za kulturou. Třeba vás některý z nich inspiruje k malému výletu. Následující dny v muzeu regionu Valašsko budou patřit netopírům. Přijďte se s nimi blíže seznámit se zoologem Zdeňkem Tillerem. V úterý 25., tedy právě dnes, přivítá na zámku Vsetín, ve středu 26. na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a ve čtvrtek na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Besedy začínají vždy od 19 hodin. Město Kunovice zve až do pátku na tradiční kurz verbuňku. Každý den od 16 hodin začíná kurz pro děti a od 16 potom kurz pro dospělé. Kurz skočného slováckého tance, který je na seznamu nehmotného světového kulturního dědictví, dědictví UNESCO, je určen široké veřejnosti a není třeba se na něj přihlašovat. Výuka verbuňku se koná v kulturním zařízení Pálenice v Kunovicích. Týden kultury na Valašsku, který se odhrává v divadelním Šapito ve Velkých Karlovicích, připravil na dnešní večer divadelní představení 13 u stolu. Francouzská situační komedie v hlavních rolích se Simonou Stašovou a Miroslavem Etzlerem začíná v 19 hodin. Tak snad jste se vybrali a některý z těchto typů vás nalákal. Ať už vyrazíte za kulturou, tancem nebo třeba za netopíry, užijte si příjemný čas a budeme rádi, když se pak vrátíte k nám k vysílání Českého rozhlasu Zlína.
1: Někdy může o životě rozhodnout pár vteřin. V poradně pro zdraví si proto připomeneme základy první pomoci, včetně správného rytmu při masáži srdce. Víte, která písnička vám ho pomůže udržet? To poradí lékařka zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Barbora Truxová-Zuchová, a to 26. srpna. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Luhačovický hřbitov funguje teprve 5 let. V roce 1974 totiž nahradil hřbitov původní. Ten už kapacitně městu nestačil. Smuteční síň a hřbitov tvoří jeden celek a odráží dobovou estetiku brutalistního architektonického stylu. S etnografkou Muzea Luhačovického zálesí Blankou Petrákovou natáčela v Luhačovicích kolegyně Markéta Macháčková. Její reportáž z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje si můžete poslechnout za chvíli.

0: Dana Zagorová ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Místo posledního odpočinku se v Luhačovicích nachází na svahu kopce Hradisko. Smuteční síň i hřbitov se v 70. letech navrhli díky brněnskému architektovi Vladimíru Palovi. Jakou podobu smuteční síň a hřbitov má? Uslyšíte v reportáži.
1: Přicházíme k bráně Luhačovického hřbitova a už se nám tady vlastně otvírá pohled na velice zajímavou architekturu, velice silnou, velice progresivní, jak se to v 70. letech stavělo.
2: Ukazuje mi etnografka Muzea Luhačovického zálesí Blanka Petráková areál nového hřbitova, který v roce 1974 vybudovali v akci Z občané Luhačovic. Nahradil původní, který ve městě fungoval od 17. století.
1: Je snaha inovovat, opravovat, ošetřovat ty stavby, ale vstupují nám tady do toho nové prvky, které nejsou úplně v souladu s tím původním pojetím. A jako příklad bych dala zrovna tu vstupní bránu, která vlastně narušila původní koncepci autorů.
2: Říká mi Blanka Petráková. Architektonicky stavbu i podobu hřbitova navrhl Vladimír Pala z brněnského stavoprojektu, patřící ke skupině architektů, kteří sice reprezentovali Československo na expu v japonské Osace, ale brzy se znelíbili režimu a z výsluní se přesunuli k menším projektům, jako je třeba stavba smuteční síně.
1: Pojali ji velice originálně, jako vlastně takovou strohou konstruktivistickou stavbu, částečně zabudovanou do terénu, takže ona neměla příliš vyčnívat, příliš na sebe upozorňovat. A ještě navíc byl požadavek tehdejší doby, že nesměly tam být žádné křesťanské symboly.
2: Architekt ale vzhled budovy posledního rozloučení promyslel do detailů.
1: Do té strohé stavby s takovým zajímavým členitě pojatým stropem, typický prvek, s kterým on pracoval, se mu podařilo do toho zakomponovat jednu vertikálu. To je tady ten prvek, na který my se díváme s takovým symbolickým motivem přesýpacích hodin. A když se na to podíváte v půdorysu, tak tam ten kříž vlastně nakonec najdete.
2: S Vladimírem Palou spolupracoval na tomto projektu i uznávaný malíř Stanislav Podhráský.
1: Vytvořil několik fresek, z nichž tady tu velkou vidíme. Po pravé straně té obřadní síně vytváří takový dominantní motiv. Jsou to profily lidských tváří, lidských obličejů, které vyjadřují tragičnost toho momentu, ten smutek toho rozloučení se svými blízkými.
2: Interiér zdobí kromě fresek i světlo. Dostává se dovnitř světlíky ve stropě i prosklenou stěnou ze zahrady. Areál není památkově chráněný, proto Blanka Petráková upozorňuje na jeho uměleckou hodnotu.
1: Celý urbanismus toho hřbitova s výhledem z toho kopce dolů do údolí Šťávnice, to pojetí architektury, umělecká díla, kterými je ta architektura doplněna, včetně prvků, jako jsou nádoby na vodu v prostoru hřbitova a sochařská díla zase od jiného zajímavého umělce Alojze Valenty, který se na výstavbě toho hřbitova podílel, tak to dohromady prostě není možné narušit. Není možné jeden prvek tady z toho jedinečného celku vyjmout. Všechno to dohromady spolu souvisí.
2: Říká Blanka Petráková. Dílem sochaře Valenty je třeba plastika u sportovní haly Radostova, kde návštěvníci hřbitova parkují, granitové jablko, které jsme míjeli u vstupní brány, nebo plamen, který dominuje prostoru hřbitova. Z Luhačovic Markéta Macháčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Jiří Korn a Holky krásný nám právě dohrály. My budeme pokračovat dalšími příjemnými tóny ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Čeká nás kapela Fleret, kapela našeho kraje, ale nejdřív zajímavost z našeho regionu. Fotograf Zdeněk Smolka se věnuje fotografování urbexu. Jeho fotografie můžete až do 30. srpna vidět na autorské výstavě v muzejní a galerijním centru ve Valašském Meziříčí. Co to ale urbex přesně je a jak si fotograf vybírá místa, která zachytí? I na to se ptala moderátorka Anna Randárová.
1: Urbex je vlastně zkrátka z anglického urban exploration. A to v překladu vlastně znamená průzkum městské zástavby a do toho se vlastně, nejsou to jenom opuštěné budovy, ale zařadí se do toho i ty opuštěné budovy, které vlastně já převážně fotím.
2: Je podle vás urbex hlavně o fotografování, anebo vás baví i samotné objevování těch například opuštěných míst a jak je vlastně hledáte?
1: Urbex určitě není čistě jenom o focení, i když pro mě je s tím focením hodně spojený a jak je hledám, bych si rád nechal pro sebe.
2: Ale možná se s námi podělíte o to, jaká kritéria to místo musí splňovat, abyste se ho rozhodl vyfotografovat.
1: Já bych řekl, že vlastně kritéria jako taková pro mě nemusí mít žádná. Já vlastně nehledám nějakou estetiku, ale spíš nějakou jako atmosféru a různé předměty, které tam zůstaly nebo se objevily po tom, co ta budova byla opuštěna.
2: Vy jste urbex začal fotit v období covidu. Co se tehdy stalo? Co vás k tomu přivedlo?
1: Stalo se vlastně to, že nastal lockdown a já jsem hledal způsob, jak za prvé být produktivní, za druhé se z toho nezbláznit a nebýt furt zavřený doma a zároveň samozřejmě dodržovat nastavená pravidla, které tehdy byly, takže jsem začal navštěvovat tyto místa, kde nebyli žádní lidé.
2: A jaké bylo první místo, které jste vyfotil?
1: To si upřímně nejsem úplně jistý, ale myslím si, že to byla jedna stará hájovna.
2: Lidé se nám urbexových fotografiích obvykle spíše neobjevují, ale je tam tak cítit ta jejich přítomnost. Je tohle ten princip, který vás osobně zajímá?
1: Ano, to by se dalo říct, že ano. Mě vlastně nejvíc ze všeho na tom baví zkoumat, co se s těmi místy vlastně stalo po tom, co byly opuštěné. A vlastně, jak se k ním lidé chovají po tom, co byly opuštěné.
2: Změnil urbex váš pohled na běžné budovy kolem nás? Všímáte si dnes třeba chátrajících domů jinak než dřív?
1: Určitě změnil. Vlastně než jsem začal fotografovat urbex, tak jsem to nevnímal vůbec. Architekturu mám rád jako takovou samotnou, ale že bych se na to nějak zaměřoval, to vůbec. Ale od té doby, co jsem ty místa začal prozkoumávat a fotit, tak si všímám v podstatě každého rozpadlého domu v okolí.
3: Více na zlín.rozhlas.cz

0: 15 hodin 44 minut. Je čas na chvíli zpomalit, udělat si pohodlí a zajít s námi do cukrárny. Nikoliv tedy pro něco dobrého, sladkého, ale pro dobrou hudbu a příjemné povídání. Další song vybírá ve vysílání Českého rozhlasu Zlín kolega Petr Uhřík.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Vzhůru do 80. let a k protinožcům do Austrálie. To byl kytarista a zpěvák Rick Springfield na vrcholu sil. Tady je ale potřeba dodat, že jeho hudební dráha začala už někdy v dobách počátků Beatles a trvá dodnes. U nás až tak známý není, ale svoji hvězdu na hollywoodském chodníku slávy má. Jednu cenu Grammy taky, takže nejde o žádnou malou rybu. V roce 84 se trochu trápil tím, že si ho někteří pletli s Brucem Springsteenem kvůli podobnému příjmení, podobné muzice a navíc v době, kdy jeho ještě slavnější kolega vydal mega úspěšné album Born in the USA. Nás ale teď zajímá Rick Springfield, zmíněný rok 84, ve kterém hrál ve svém vlastním filmu Hard to Hold a o většinu hudebního doprovodu se taky sám postaral, pak se to celé vydalo na samostatném albu. Takže jdeme 42 let zpět, to se mimochodem i ženil, s manželkou Barbarou, pokud vím, jsou pořád.

Naše společné odpoledne se pomalu chýlí ke konci. Bylo mi s vámi příjemně. Děkuji, že jste si pro dnešek vybrali Český rozhlas Zlín a v podvečer jsem zpátky u pořadu Den v kraji. Zatím dál hrajeme písničky, které nestárnou a stále mají co říct i po letech. A dál sledujeme i to, co se v našem regionu děje. Tak ať vám všechno vyjde tak, jak si přejete. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Kroměříž si nechá zpracovat novou studii krajiny, která má pomoci s plánováním ochrany před povodněmi i suchem. Charitativní šatník dnes otevírá v Napajedlích, pomůže potřebným. Vědci v Česku popsali nový minerál. V noci bude zataženo, teploty do 12 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Kroměříž chce pomoci nové studie krajiny zjistit, jak lépe zadržovat vodu a zmírnit dopady případných povodní. Dokument se nebude týkat jen samotného města, ale celého správního obvodu Kroměříže. Radnice tak chce při plánování protipovodňových opatření více spolupracovat i s okolními obcemi. Pokračuje mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
2: Město tak bude moci ovlivňovat úpravy krajiny mimo území Kroměříže proti proudu vodních toků, plánovat společně s okolními obcemi poldry, retenční nádrže a jiné vody. Plochy.
1: Dnes v Napajedlích otevírá Český červený kříž charitativní šatník. Nové místo pro darování oblečení je na Masarykově náměstí. Do šatníku mohou lidé darovat čisté a nepoškozené oblečení i obuv. Vše poslouží lidem, kteří pomoc potřebují. Otevřeno bude každé úterý od 15 do 18 hodin. Geologové objevili v Ostravsko-Karvinských dolech nový minerál. Na počest vědce Jiřího Králíka z Vysoké školy báňské v Ostravě ho pojmenovali králikit. Připomíná krystaly soli kamenné a je tak drobný, že není vidět běžným mikroskopem. Objevený byl v hlubinách dolů na solných krápnicích v místech, kde do důlních prostor prosakuje slaná voda z nadložních hornin. Pokračuje geolog Jakub Jirásek.
3: Aby jsme přesvědčili komisi, která schvaluje nové minerály potenciálně v celém světě, to bylo teda velice obtížné, protože jsme ho nedokázali oddělit od těch solných krápníků, takže jsme několik let se trápili s tím, jak vlastně tu komisi přesvědčit, že ten minerál má jedinečnou kombinaci chemického složení a nějaké vnitřního uspořádání atomů, což vlastně

0: počasí.
1: V noci bude v regionu zataženo až oblačno s možností přeháněk a deště. Nejnižší teploty 15 až 12 stupňů a vítr povane slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Dvě osobní auta se srazila v ulici Purkyňova v Kroměříži. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná humoriáda s Patrikem Rozehnalem. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
2: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak posílám všem.
3: Ano, já
2: a
3: taky posílám na dálku, ano. Kateřině. Kateřina Macháčková vás zdraví.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru a vy se rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi jednou, tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa, nebo jo, nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach? No nic, takže instalatéra, a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám z vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď jsi se prozradila. Čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku. Tvoje, půjďo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, pane, vy se strašně mýlíte. Strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak vy se, jak si předpokládáte tady. Já jsem vlastně milosvaný, jak se tomu říká, ten svíc?
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chtěl jste se umýt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, abyste mi lezli špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím pěkně, mě se tam zakutálelo těsně.
2: Co se vám tam zakutálelo?
4: No tak, takový těsnění.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček.
3: Ne,
2: já toho chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap. Já jsem instalatér, prosím.
2: Tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Adolf, ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milospane. Já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milospane, můžete se přesvědčit, koukejte. Já mám tady v brašničce na... Ježíš, já tady, milospaní, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný. Ne, já opravdu na mou duši, já jsem instalatér. Milospaní, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se, když on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milospaní, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte, kapi vám koutek, vidíte to? Kohoutek, jo, kap, no, podívejte se, milospane, už ho mám, hledajte Francouza, já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, je, podívejte se, nekape, milospane, kohoutek, nekape, v pořádku, dovolte mi odejít.
2: Amen!
3: Sehrál si to fantasticky, ty můj Otelo!
5: Bliká nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
0: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
1: No minule jsem si opravila tady ohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si po telefonu ptal, jestli mám k tomu ten návod. Já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravil.
0: Ale výjezd si naúčtovala si.
1: No, ne, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako protože přišel. Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce. Jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo. Takže já jsem nějaký starý telefonní čísle, tak jsem se snažila nějakého člověka dopátrat.
0: Ano.
1: Takže za to bylo odměněno.
0: A bazén funguje?
1: Bazén funguje, no, ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli ne, ještě si mi
0: ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
1: ano,
0: léto
1: české kotlině,
0: času,
1: ano.
0: A všichni jsme vytáhli mikiny.
1: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
0: Jo.
1: No, takže takhle. No.
0: Mm-hmm. A to jste se do té doby převlékla, Kateřino?
1: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
0: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky, jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
6: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika a zdravím profesorku Královou.
4: Ano, děkuji.
5: Můžu. A asi bych dal Bčko.
3: Dobře.
4: Bčko, děkujeme.
3: Patrika Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
6: Dobrý den, Brno z Martina.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Rozhodol som sa pre Ačko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Aj vám, ano. Dovidenia.
3: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
7: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
3: Dobře.
4: Ano, děkujeme.
3: Tak jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec změna. Pepík Náhlovský.
4: Náhlovský.
3: No jo, ošatka zdraví. Host je tedy Karla Šípa v Všechno party, tato ukázka to u vás vyhrála.
4: Vaše Aneška.
8: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
9: Tak. Jako
8: má to svůj důvod.
9: Jo?
8: Ano. Já často slyším a diváci určitě taky takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví.
9: Jo.
8: A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš. Až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient,
9: tak
8: rozumíš, co ty si počneš, no, až ta reforma vejde jako v platnost, to přeci bude pohroma pro lidi jako
9: já ti něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient. To, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na tom vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já až akorát ty průdušky občas mě vemou, hlava a takový maličkosti. Já jako si nestěžuju, jako no, mezi náma, hypochondr, jo, to je taky nemoc. To má diagnozu, to má číslo. Takže když někdo, hypochondr je nemocnej.
8: To jsem nevěděl.
9: Hypochondr je nemoc. Dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
8: To má svoje číslo jako diagnozu?
9: No, vlastně chudoba je nemoc.
8: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
9: Chudí řadě sedějí zbohatlí, ty pozor.
8: Ano.
9: Chudí na sedí tamhle.
8: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním
9: stavu. Já v podstatě akorát vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc řeknu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, je, zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo.
8: Ano.
9: Vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuji některý nemocen, nebo některý věci, jo. Kdy se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul, řekl si, sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. Řekl si, a já. Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem, jdu takhle jako, po tým měsíci pojedná, slyším vůd. Mě ti pískala průduška. Tak ten se, já se tam malým umlátím a mě píská průduška.
8: Ano.
9: Mě za co mě úraz nejvyšší, tomu by si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakým programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem, hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm a já v té tmě se tam šdu, do vody už mě měl hlásit, že najvyšší to bylo se skupinou fešáci, jo, a Já tam tak tohle neslyším, připrav se. Já jo, v tom mi ujela noha. Já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl. No.
10: Celkem 40, jo, ano, celkem 40.
9: Celkem 40. Slyším, jak ten Novotný říká, lidi, přichází vizuální komik, Josef Alois Nálovský, hurá, lidi, hurá, a já tam ještě. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jakoby nic jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam, protože zalipovat 39 dírek, není žádná legrace.
10: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
9: Nakonec jsem skončil samozřejmě v nemocnici, mi to lepili po kouckách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče,
10: Slipy taky proděravělý.
9: No to jasně, tak to myslím, že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravěný, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
10: Jak to?
9: Tak jsem je použil jako síťku na motýl.
3: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká krmelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy ano, i v průběhu dne. Máte takový krmelec?
4: Já nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí už byla u soboty. Nemám.
3: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
4: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodin v noci.
3: Vy musíte dát budíka.
4: Ano, berou po hodině ty prášky a já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho ten prášek, jo. No ale mě to nedělá problém.
3: A neberete to na klouby?
4: Mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidují proti sobě.
3: Ano,
4: jo.
3: A já to udám jako takhle do hrsti
4: a jo.
3: A děj se vůle boží. No.
4: No pomůže nebo nepomůže?
3: Prý jak jich více jak 5, tak problém, radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
4: No já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jakoby klasifikaci školní, jako z používání, jako kombinace léků.
3: Jak?
4: Říkala,
3: tom,
4: tady to...
3: To za to, že ano, doktor, ne?
4: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Já jsem říkala, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
3: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
4: tak
3: co
4: ne. Tak já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu zkoušení a že to nepomáhá. Jo.
3: Jo.
4: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
3: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
4: Ano, humor.
3: Takže...
4: Smích, legrace
3: ano,
4: a humor
3: jsme
4: tady.
3: Ano, my jsme taková pedolka, proto jsme měli humory na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem? Nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, jsme se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Náhlovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 01 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, pana Náhlovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska. Do Rakouska se vozí.
1: Vypašujete přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak, tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. Ano. To tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás. Tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Kdo další volá a je s námi tedy v éteru v této chvíli? Dobrý den přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževci, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuji.
4: A přeju jí hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám
3: děkuju.
4: Taky, Patriku.
3: Mějte
1: ano.
3: Se vám taky.
4: Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc a moc ptal Jirku Grossmana, protože to byla nezapomenutelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil. Ale málo kdo to dneska pamatuje, ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuju za to, mějte
3: děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: mějte
1: i vám
3: krásně.
1: Samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr ze Zdolné, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Náhlovského, ať to slyšíme, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošetka
3: zdraví.
1: Děkujeme
3: pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Náhlovského jako hosta Karla Šípa. Ošetka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
8: Vidíte, co se nám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátko, tak co je třeba tohle?
8: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu.
7: Ale ne? Je u nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohleto?
8: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
7: To je projímadlo.
8: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby bylo veselo, jako,
8: jasně,
7: jo?
8: No, no.
7: Pravdě, ty jsi vyzbrojený no, jako úžasně. A co je, počkej, tady
8: vidíme. Počkej, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, no třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsou nosní kapky tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasadit.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No?
7: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
8: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
7: To nějaká je blbej
8: form.
7: No, prosím tě, skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty. Tohle ty jako naprosto běžnej štamgast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všechno se prej bude platit.
8: Já tam budu muset tomu říct, člověče. No já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit? Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit a teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takový doktor.
8: Ty budeš doktor, jako jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: V čekárně, jo?
7: Tak.
1: Humoriáda. Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, a ale bývá mi strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetrů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů. Mm-hmm. No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: Ale to bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový napůl pracovní.
1: A teď začne nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli.
1: Už začala.
3: Už je týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci
1: jo, takhle
3: už jsme měli schůzku.
1: Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No, tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
1: aha, vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě hrnky, kávu, texty, starý doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný. No, ale neskartovala jsem je. Vlastně, totiž já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba. Jo. Poznámky na těhle jako herecké.
1: Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejné zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou. Tak já nevím, jestli 6. Ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou. No, ale budeme mít ročník, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce.
3: No,
1: tím to,
3: bude, to bude trošku nervák, no.
1: Přiznává Kateřina ano. Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Kinský se tam zastaví dvakrát na tou show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let. Budete moci i lecos vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká, kterou dáme k přemýšlení?
5: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
3: Dobře.
5: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo ne.
6: Nechci být příliš osobní, a co takové problémy s policií? Mýváte někdy třeba, zastavila vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
7: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně.
6: Kontrolně.
7: No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
6: O to více zvěře.
7: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
6: Taky se potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice, a jsem se divil, jak je to velký zvíře.
7: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
6: Možná, že to byl ten samý.
7: Kdo ví, jestli
6: takhle... Přespultoval z Tábora.
7: Nekmita.
6: Na Děčínsko.
7: No tak když jsme výjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartovaný takhle rozsvícený, já jsem ho viděl zezadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval, jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že tu žárovku, no. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej, to dneska bude špatné. A vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko. A mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta zezadu, jestli jim to svítí. A když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé hlídce na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo. Že jo? No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta, mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že jo? Protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No a jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem si zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo? Z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a on na to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla. On si mě ještě tím prstíkem takhle přitáh, já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdravíme Halinu. Kateřino, taky nějakou takovou zkušenost s policií? Ne.
5: Tak já mám takovou, kdy dřív měla jsem trabanta, na kterým jsem uměla všecko opravit. Jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně. No a blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte. Já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila a on říkal, prýma, jeďte.
3: Výborně.
5: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
3: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete. Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser.
5: Já bych Oldu Kaisera.
3: Jo.
5: No.
3: 731 800 900 volejte, Kateřino.
5: A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
3: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase, jestli ve pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokavy, zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasuji pro pana Šmoldase. Díky.
1: Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto, Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovat. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné stohovitosti. Tam.
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco.
5: Něco.
6: Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle literární. Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý. Jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli to je dobrý nebo blbý?
6: No, tak já nejsi země.
5: A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádko ani jedna. Aby šetřil papírem. Ano. A bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního po sám okraj dolní.
5: Ano.
6: Tak buď šlo o lakotného génia nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. Pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu. Že jo?
5: Na večírcích jste si četli a tak. Ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svým papundeklovým kamrlíku takovou skříň z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, jo? A to vždycky on otevřel a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavřel, aby to všechno nevypadlo. A já když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá, že? A tak jsem se optal, jak to dělá. Říkal, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A já říkám, na co se děje, když ten autor třeba se ozve, nebo nedej bože, přijde.
5: Ano.
6: A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto.
0: Humoriáda.
1: Někteří tím naším sítem v Humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
3: Ano.
1: Stejně jako Kateřina Macháčková zase
3: ano.
1: Příště.
3: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
1: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Krytý bazén v Rožnově pod Radoštěm je po letní odstávce opět otevřený. Místní část Kroměříže Kotojedy bude mít nové zázemí u sportovního areálu. Poslanci znovu jednají o vládní novele zákona, která mění rozpočtová pravidla. Koalice se chystá přehlasovat prezidentovo veto. Zítra čekejte zataženo teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Krytý bazén v Rožnově pod Radoštěm je po odstávce zase otevřený. Dětský bazén dostal nové akustické panely, které mají tlumit hluk. Nový nátěr mají i dětské šatny. Do konce prázdnin jede bazén v prázdninovém režimu. Od září se vrátí ke standardní otevírací době. Co všechno museli technici přes léto stihnout, říká provozní ředitel Stanislav Zlámal.
3: My jsme dělali takové úpravy, že jsme instalovali nerezovou skuzavku. No a jinak jsme dělali spíš jako opravy. Měnili jsme kompletně všechny dodatační spáry v bazéně, protože ty byly zničené. A potom jsme měnili odpadové potrubí ze sprch, ze šaten a tak dál. Takže tam takovéhle věci, což bylo docela náročné. Opravy kokonáčních jednotek, prostě takovou prostě údržbu víceméně.
1: Kroměřížská radnice vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy, které město dokončilo loni. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou kulinkou, umyvadlem a toaletou. Mluvčí města Jan Vondrášek uvedl, že tím vznikne místo, kde se bude scházet nejen sportovci, ale které bude sloužit občanům Kotojed k pořádání společenských akcí.
4: Jedná se o investici za 1,3 milionu korun, která zahrnuje také vybudování okolních zpevněných ploch a venkovní úpravy. Práce budou zahájeny do konce srpna a dokončeny by měly být v listopadu.
1: Vládní novelu zákona, která mění rozpočtová pravidla, znovu projednávají poslanci. Vetovali prezident Petr Pavel, protože podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO jsou ale teď rozpočtová pravidla nastavená tak, že není možné reálně sestavit rozpočet na příští rok. Koalice se podle ní chystá veto prezidenta přehlasovat. Opozice vládní novelu dál kritizuje. Podle předsedy ODS Martina Kupky umožní novela vládě utrácet a zaplatit to budou muset další generace.
5: Důrazně vyzýváme současnou vládu Andreje Babiše, ať zastaví rozpočtovou demolici. Ten zákon, který se vrací do poslanecké sněmovny, sice má v titulu, že jde o rozpočtová pravidla, ale ve skutečnosti je to jenom zadlužovací zákon.
1: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policie vybrali z cizích bankovních účtů dohromady 10 milionů korun a poškodili tak

0: vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Příjemný poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Den v kraji.
2: Dobrý podvečer. Začíná zpravodajsko-publicistický podvečerní souhrn událostí, které jsou důležité pro náš kraj. Rozšířené informace o počasí, aktuality všeho druhu i rozhovory, vše proložené příjemnými českými písničkami, nejen českými. První téma. Po souhrnu zpráv s Barborou Hejtmánkovou se zaměříme na stáž mediků u zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Něco jiného je číst o urgentní medicíně v učebnicích, něco jiného je zažít i na vlastní kůži. Příjemný poslech přeje Jarka Barboříková.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Pacienty napojené na umělou plicní ventilaci vozí zdravotníci z nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí nově na čerstvý vzduch. Nemocnice zavedla program včasné rehabilitace. Do zahrady dostali sestry a lékaři zatím dva těžce nemocné pacienty, a to i s komplexní monitorovací technikou. Proč to má na léčbu smysl, proč to má pro léčbu smysl, vysvětluje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
2: Někteří pacienti u nás leží týdny, někdy i měsíce. U takového člověka hraje psychika v léčbě klíčovou roli.
1: Zlín nechá opravit zhruba 150 metrů Havlíčkova nábřeží v úseku od mostu na ulici Zálešná 12 po bývalé nemocniční bufet. Dělníci tam ve čtvrtek a v pátek opraví povrch vozovky a obnoví dopravní značení. Město chce odstranit nerovnosti, které komplikují průjezd sanitkám mířícím do krajské nemocnice. Ratibor na Vsetínsku může získat titul nejlepšího ekologického projektu roku. Dostala se mezi pět finalistů.

0: finalistů soutěže Energy Globe. Porota složená z členů Akademie vědy vybrala z bezmála 300 přihlášených projektů z celého Česka.
1: Ratibor se může pochlubit hned několika projekty. Zachytává dešťovou vodu, buduje tůně a nové lesy. Má fotovoltaiku na obecních budovách, která vyrobí ročně 130 MWh. Úřadu to pokryje celou spotřebu, přebytky pak pustí dál nájemníkům v obecních bytech i do místní restaurace.
0: Společnost Cream přerušila demolici požárem poničené budovy 34 ve zlínském továrním areálu. Fragment 11-patrové budovy chce firma zachovat. Stav budovy proto prověřují statici. Jejich verdikt by mohl padnout do 14 dnů. Setín má novou naučnou stezku věnovanou poslednímu rytíři z tamního zámku Josefu Wachtlerovi. Ten provedl poslední velkou přestavbu zámku. Chtěl ve městě postavit cukrovar, pěstovat chmel i vinnou révu a těžit železnou rudu. Skončil ale v bankrotu. Stezka má 13 zastavení.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 hodin 13 minut. Doktor 100, to je volací znak operačního střediska zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. A je to také název bezplatné stáže, kterou u záchranky můžou absolvovat budoucí lékaři. V praxi si tak vyzkouší, jestli by se chtěli po ukončení studia věnovat právě urgentní medicíně.
1: Zkouška spojení, doktore 100, jak mě slyšíte?
2: Doktor 100, slyší dobře.
1: Já tady máme vybavení. V tom RVčku najdeš de facto všechno, co je ve velkém autě.
3: Zkušený lékař Vojtěch Svízela ukazuje záchranářskou výbavu Janu Pochtiolovi, stážistovi, který po prázdninách nastoupí do 6. ročníku studia medicíny.
1: To si bereš sebou všechno na ty výjezdy? Na výjezdy, kam jezdí lékař, tak se berou batohy oba dva, rýský monitor, případně ještě další bavení typu odsávačka podle toho, co máme vlastně ve výzvě.
4: Měli by, že ty metronomy jsou součástí přímo toho zapnutí.
1: Může se to určitě použít.
3: A než se stačím Jana na cokoliv zeptat, přichází možnost přidat se k výjezdu.
1: Teďka vlastně máš možnost jít na sekundární transport, je to transport pacienta z Ára vlastně tady z Baťovky do Kroměříže.
4: Super, tak jo, díky, určitě se přidám.
5: Kde ten překlad, ať vidí, překlad toho pacienta je takový.
3: Lékař operačního střediska Vojtěch Svízela má ve Zlíně stážisty na starosti. Za prázdniny se jich tu protočilo 8.
1: V podstatě nám jde o to ukázat hlavně, o čem ta naše práce je. Setkáváme se s tím, že jak studenti, tak ale i mladí lékaři, absolventi mají v podstatě omezenou představu, co obnáší práce na záchranné službě a o čem je vlastně urgentní medicína jako taková. Takže se tímhletím snažíme tu naši práci přiblížit.
3: Za stážistou Janem Pochtiolem se pak na Zlínskou záchranku vracím až před 6. večer.
4: Měl jsem během stáže možnost se podívat na dispečing, takže bylo skvělé si poslechnout dispečerky v akci. Tohle to byla věc, kterou jsem zatím ještě nikdy nezažil, což bylo úplně super. A během dneška se mi naskytla příležitost být vlastně asi poprvé na výjezdu v terénu u velice složité sociální situace, takové jako výjezdy, kdy je na tom špatně zdraví, to zažíváme docela často, ale složité sociální řešení pacientů je věc, která se mi vlastně v terénu zatím ještě nedostala, takže to jsem rád, že jsem u ničeho takového mohl být dneska.
3: Co vám ta stáž dala, co se nenaučíte v lékařských skriptech?
4: To vidět v terénu, jak na to reaguje rodina, která toho pacienta znala celý život a ví, že ten pacient byl vždycky k ním milý a vřelý, najednou na ně křičí a odhání je pryč. To je vlastně jako věc docela těžká, sledovat ten smutek v těch očích té rodiny. Tady ten kontakt s tím lidstvím mě přijde vlastně jako velice zajímavý v tom terénu.
3: Na jedno prý ale člověk žádný výjezd podle budoucího lékaře Jana nepotřebuje.
4: Je hezké tady vidět personál, jak tady funguje, co tady zhruba řeší, jaké jsou tady mezilidské vztahy, aby si člověk do budoucna mohl říct, jestli je to pracoviště, kde by se chtěl nacházet nebo ne.
3: V tom případě navazuje otázka, vy byste chtěl pracovat na záchrance ve Zlíně?
4: Určitě je to jedna z možností, kterou budu zvažovat do budoucna.
1: Samozřejmě příjemným bonusem je to, pokud najdeme vlastně mezi těmito absolventy nové budoucí kolegy.
3: Doplnil stážistu lékař Vojtěch Svízela. Ze Zlína Blanka Kovendová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. Den v kraji.

0: narodil se na Sibiři a když ve 13 letech v Česku nastoupil na gymnázium, uměl jenom dobrý den a děkuji. Dnes je uznávaným odborníkem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a navíc otevírá už druhou výtvarnou galerii ve městě. Hlavou vědec, tělem sportovec, srdcem umělec. Hostem dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín bude už 27. srpna Danila Gorgol. Těší se Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín,

0: počasí.
1: A v něm se právě teď zaměříme na počasí. Jaký bude závěr dnešního dne, co nás čeká během noci a s jakým počasím máme počítat dále? Na telefonu Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: Začneme ještě dnešním dnem. Co nás čeká v nejbližších hodinách, paní Kučerová?
2: Postupně přibývající srážky, ony se začínají objevovat už teď, hlavně v jižní části kraje. Je to takový spíše slabší občasný déšť nebo přehánky, také něco málo i na tom severním okraji. Sem tam nějaká přehánka, ty srážky obecně postupují od jihu, je to takové srážkové pásmo, které by mělo potom působit na počasí ve Zlínském kraji i během noci, a to hlavně v jižní a východní polovině kraje, kde by se i nadále měl vyskytovat déšť nebo přehánky. Samozřejmě i na zbytku kraje se ty srážky mohou sem tam objevit. Teploty jsou teď už nižší, ty nejvyšší byly většinou mezi 22 až 25 stupni Celsia, ale sever, severozápad a západ kraje měl chladněji, tam většinou kolem 20, tak teď už jsou v té jižní polovině od nějakých 18 do 22 stupňů, naopak ten západ, severozápad a sever kraje má teploty i nadále nižší, už většinou tak kolem 17 stupňů.
1: Jaká bude dnešní noc? Kam budou klesat teploty?
2: Teploty by měly klesat mezi 15 až 12 stupňů, jak už jsem naznačila, tak zůstane i nadále většinou zataženo a hlavně v jižní a východní polovině kraje se mohou vyskytovat nějaké ty srážky. Někdy po půlnoci budou ale pak srážky většinou ustávat, no a vítr ten bude foukat slabý od severovýchodu až východu, ale teď ze začátku ještě na západě kraje může foukat i vítr mírný.
1: Pojďme k zítřku, jaké bude středeční ráno a dopoledne?
2: Převažovat bude oblačno, ale už jenom s velmi malou možností výskytu přeháněk, hlavně ve východní části kraje. Během zítřejšího odpoledne potom a večera se oblačnost postupně zmenší a občas už může být i polojasno. Teploty nejvyšší 21 až 24 stupňů a vítr slabý, odpoledne přechodně i mírný, severovýchodní až severní.
1: A teploty?
2: 22 až 25 stupňů maximální teploty.
1: Podívejme se ještě trošku dál, jak bude ve čtvrtek. Čeká nás oproti středě nějaká výraznější změna?
2: Růstu teplot, čeká nás takové částečně oblačné počasí, polojasno, skoro jasno, ale jenom chvílemi až to oblačno. No a teploty ve čtvrtek už poskočí nahoru, 24 až 28 stupňů maximální teploty.
1: A ještě poprosíme o výhled na pátek. S jakým počasím můžeme počítat?
2: Tam teploty ještě výš 29 až 33 stupňů a počasí víceméně celkem slunečné, polojasno, skoro jasno, ta oblačnost bude většinou průsvitná, no a to všechno vlastně před studenou frontou, také čerstvý jihovýchodní vítr v pátek a ta fronta pak bude přecházet v noci na sobotu a za ní se ochladí.
1: Za podrobnou předpověď pro Zlínský kraj děkuji paní Jitce Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu. Přejeme příjemný podvečer a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
1: Pojďme k dalšímu tématu. Pokud rádi s dětmi chodíte na dětská hřiště, měli byste zpozornět. Zlínští strážníci chystají novinku v jejich zabezpečení. Hned 5 kamer bude hlídat nové centrální hřiště Nová Mes, Vysoká Mes, které se návštěvníkům otevře už tento týden. Jak budou kamery fungovat a kde strážníci chystají ještě propracovanější systém, uslyšíte za chvíli.

0: 17 hodin 32 minut. Den v kraji, Český rozhlas Zlín a avizované téma. Zlín chce při budování nových dětských a sportovních areálů více využívat kamerové systémy. Prvním příkladem je centrální hřiště Vysoká Mez ve čtvrti Padělky. To město otevře už tento týden. Na bezpečnost dětí a jejich rodičů tam bude skrz kamery dohlížet městská policie i správce hřiště.
1: Za zvuk vrtačky dokončují dělníci poslední úpravy nového centrálního hřiště Vysoká Mez. To bude vůbec prvním dětským hřištěm ve Zlíně, které bude hlídat hned několik bezpečnostních kamer, říká ředitel zlínských strážníků Milan Kladníček.
2: Toto nové hřiště je zabezpečeno 5 kamerovými body, kdy 2 kamery jsou fixní a 3 kamery jsou otočné.
1: Do budoucna by se z přítomnosti kamer na dětských hřištích mohl podle Kladníčka stát trend s tím, že kamery nebudou sloužit jen k pořizování záznamu.
2: V reálném čase může ten prostor sledovat městská policie i policie České republiky. A úplná novinka je, že správce bude moct těma kamerama hýbat a může si kamery natáčet podle potřeby, tak jak vlastně uvidí ten větší pohyb dětí.
1: Důvody k instalaci takového množství kamer přikládá tomu, že na místě bude velký pohyb rodičů i malých dětí a právě na jejich bezpečnost chtějí strážníci dohlédnout.
2: Zvýšený pohyb dětí může přilákat v podstatě kohokoliv a chceme to mít všechno pod kontrolou.
1: Ještě dál chtějí strážníci zajít u vznikajícího sportparku Bartoška vedle areálu dopravního podniku. Také tam počítají s kamerami. Navíc ale přibudou reproduktory a komunikační moduly. Operátor tak nebude místo jen sledovat, ale v případě potřeby bude moct s návštěvníky přímo mluvit.
2: To znamená, kdyby náhodou někdo spadl nebo něco se odehrálo, tak aby operátor mohl komunikovat, zdvihni ruku, jeď si v pořádku, aby jsme měli okamžitou reakci.
1: Na Vysoké Mezi takový komunikační systém nebude. Kromě 5 kamer tu ale návštěvníci najdou třeba velkou pirátskou loď, trampolíny, hřiště na míčové sporty nebo dráhu pro odrážedla a brusle. Součástí 40-milionové investice je také zázemí s toaletami nebo nová lávka přes Fryštátský potok, která areál propojí se sousední stezkou pro pěší a cyklisty. Jakmile dělníci vše dokončí, hřiště se otevře prvním návštěvníkům. To by podle mluvčího města Tomáše Melcera mohlo být už ve čtvrtek kolem 1 hodiny odpoledne. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.
4: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá, večeři ani snídaní, že já jsem zbytý

0: kdo to byla Běta Bartiska. Slavná malérečka, která spolu se svou vnučkou rozšířila v ostrožské Nové Vsi techniku zelové batiky. Reportáž Markéty Macháčkové z cyklu Rodáci známý, neznámý si můžete ve vysílání Českého rozhlasu Zlín poslechnout už za moment.
1: Den v kraji.

0: Ostrožská Nová Ves na Uhersko-Hradišťsku má slavnou rodačku. Je to malérečka kraslec Alžběta Bartesová. Sice žila v 19. století, ale díky rodinné soudržnosti a úmu místních její unikátní technika zelové batiky přetrvala. Dodnes. O Alžběte Bartesové natáčela Markéta Macháčková.
1: Malířka Alžběta Bartesová, věnují spoluobčané z roce 2025. Takže tady jsme byli na podzim a odhaloval se slavnostně pomník, což je vlastně podsta všem těm ženským, které roky a roky malovali.
2: Říká mi na hřbitově v Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku Anna Řezáčová. Vede místní kroužek maléreček kraslic. Udržují tak tradici techniky zelné batiky, kterou kdysi vytvořila Alžběta Bartesová.
1: Ten kříž litinový sice nepatřil rodině Bartesových, ale zůstal na opuštěném hrobě. Je starobylý, možná z doby, kdy ona umřela. Ona umřela v roku 1908.
2: Anna Řezáčová mi prozrazuje, kam až se z Ostrožské Nové Vsi v 19. století umění místní maléreček dostalo.
1: Vajíčka Věty Bartesky měl císař pán Josef na svém pracovním stole.
2: Slavná malérečka kraslic se narodila jako Alžběta Jelénková v roce 1825 v Ostrožské Nové Vsi v domě číslo 169, který dodnes v obci najdeme. Stejně tak jako tradici malování kraslic technikou, kterou kdysi vymyslela právě ona.
1: My víme, že ona už věděla, jak se to všecko dělá. Ona celý život malovala, vedla k tomu dceru, vedla k tomu vnučku. Celý ten její rod maluje vajíčka, protože paní učitelka Dvořáková je z toho rodu a taky maluje.
2: Ludmilu Dvořákovou potkávám na pravidelném setkávání maléreček v památkovém domku v Ostrožské Nové Vsi.
3: Běta Bartiska měla 7 vnuků, jenom jedna vnučka, to byla ta moje babička, jak samý kluci. Takže ona s tou mojí babičkou Kateřinou Bodkovou, Rozinou Bartesovou, vymyslela ty zelové kraslice. Já stejně nechápu, jak to mohli vymyslet, teda ty ženské byly úžasně chytré, protože ten postup je složitý a je čistě novoveský. V tomto kraji se dělal a že to vajíčko mají nakonec vymývat ve vodě z kysaného zelí, aby se to vyleptalo, no koho by to napadlo?
2: Malování kraslic bylo sice v 19. století v regionu rozšířené, ale Alžběta Bartesová ji povýšila nevšední technikou. Následovnic měla řadu, ale její skutečnou žačkou byla její vnučka Kateřina Bodková. A od té se to zase naučila Ludmila Dvořáková.
3: Moje babička, vnučka této prapra, malovala zelové a k té jsem chodila od malička. Takže já jsem byla zvyklá s ní malovat a bavili jsme se o všem možném. Ale tady o té Bětě Bartesce ani moc ne, to jsem se dověděla až později.
2: O své praprababičce hovoří Ludmila Dvořáková.
3: Prožila tu celý život, tady v Nové Vsi byla brzy vdova, takže to taky neměla jednoduché a zřejmě to byla taková duše nad kultury nebo toho, protože samozřejmě tehdy se chodilo do kostela tak a tady byl nějaký spolek živého růžence, tak to ona propagovala nebo byla členka. Pak jsme našli fotku, z které je tady tohle nevěsta a nějaké družičky z ní vyfocené už jako ve vysokém věku, takže to musela být vážená osoba a bylo o ní také psáno, že jako byla dobrá žačka ve škole.
2: Vnímala Alžběta Bartesová svou metodu zdobení kraslic jako tajemství?
3: No, tajemství ne, ale rodinné stříbro snad ano. Protože ona se zase nějak poradila, co bylo potřeba, netajila se s tím.
2: Z Ostrožské Nové Vsi Markéta Macháčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Někdy chodíme kolem architektonických skvostů, aniž bychom si uvědomili, jakou krásu máme na dosah. A například zámek Vizovice skrývá mnoho unikátů. Vyniká elegantní architekturou, bohatými interiéry a historií sahající až ke středověkému klášteru. Postaven byl v 18. století v jeho polovině a patří k významným barokním památkám ve Zlínském kraji. Pokračuje Silvie Pospíšilová.
1: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky teď.
2: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století. Velmi kvalitní sbírka.
1: A my jsme se posunuli dál. Kde to jsme?
2: Jsme v hudebním pokoji. Tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století. Ale máme tady taky hrací skříň, Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
1: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou. S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
2: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
1: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
2: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
1: Co ty překrásné hodiny?
2: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
1: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
2: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimmem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
3: Z Vizovic Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Za 5 minut bude 18 hodin. Pořad Den v kraji je u konce. Přeji vám, aby vám zbytek dnešního dne přinesl spoustu klidných okamžiků, dobrou náladu a důvody k úsměvu. Loučí se Jarka Barboříková, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kroměříž si nechá zpracovat studii krajiny pro pomoc s ochranou před povodněmi a suchem. Charitativní šatník se dnes otevřel v Napajedlích. Policie na Slovensku překazila útok na továrnu na bezpilotní letouny. Zítra bude zataženo teploty až 25 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Kroměříž chce pomoci nové studie krajiny zjistit, jak lépe zadržovat vodu a zmírnit dopady případných povodní. Dokument se nebude týkat jen samotného města, ale celého správního obvodu Kroměříže. Radnice tak chce při plánování protipovodních opatření spolupracovat i s okolními obcemi. Pokračuje mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
2: Město tak bude moci ovlivňovat úpravy krajiny mimo území Kroměříže, protiproudu vodních toků, plánovat společně s okolními obcemi poldry, retenční nádrže a jiné vodní plochy.
0: Dnes v Napajedlích otevřel Český Červený kříž charitativní šatník. Nové místo pro darování oblečení je na Masarykově náměstí. Do šatníku mohou lidé darovat čisté a nepoškozené oblečení i obuv. Vše poslouží lidem, kteří pomoc potřebují. Otevřeno bude každé úterý od 15 do 18 hodin. Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature našli inspektoři nadlimitní množství alkaloidů. To jsou látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Nadlimitní množství těchto látek zjistila inspekce v šaržích čajů s názvem All Nature Bio dětský čaj, průdušky se slézem. Jedna má minimální trvanlivost do října 2020. A druhá do března 28. Slovenská policie zmařila připravovaný žhářský útok na továrnu na východě země, kde se vyrábějí bezpilotní systémy. Z jeho přípravy obvinila 3 cizince, kteří podle vyšetřovatelů jednali na objednávku. Kdo si měl útok objednat, ani na jaký závod trojce mířila, zatím policie neuvedla.
3: Na připravovaný útok upozornila policii slovenská civilní a vojenská rozvědka. Při zásahu pak kriminalisté zajistili ručně vyhotovený plán, telefony, nářadí a větší množství zápalné směsi. Útok mohl podle policie ohrozit asi 70 zaměstnanců a majetek za desítky milionů eur. Výroba bezpilotních systémů se na východním Slovensku před 2 lety rozšířila o nový závod. Jeho stroje se využívají například ke kontrole hranic, mapování nebo monitorování potrubí a požárů. Jestli právě tento závod měl být terčem útoku, policie zatím neuvedla. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu oblačno až zataženo, místy přehánky a déšť. Nejnižší teploty 15 až 12 stupňů a vítr povane slabý. Zítra čekejte oblačno až zataženo s přeháňkami nebo deštěm. Nejvyšší teploty naměříme 22 až 25 stupňů a vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kolony se tvoří na silnici 492 v Biskupicích a Luhačovicích. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali dechovou hudbu Bojané a byla to polka Moravou letí pěsnička, napsal Miloslav Richard Procházka Antonín Pernička. Tak já věřím, že vás tato polka příjemně naladila, že se vám líbila a pojďme si připomenout svátek. Tak v českém občanském kalendáři máme jméno Radim a na Slovensku je Ludovit. Tak ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 5200 a už teď další písnička Petr Burica, Miloslava Gurská, Lásky se nevzdávej, Valčík a Straňanka.

Tak přátelé, a pojďme na e-mailovou poštu. Dobrý den, chtěli bychom poprosit prostřednictvím vašeho krásného pořadu o hudební přání pro pana Josefa Janovského ze Strání, který právě dnes slaví 68. narozeniny. Je to váš posluchač, jeden z nejvěrnějších, jistě je na vašich vlnách i nyní. Hodně štěstí, životní pohody, elánu, spokojenosti a především pevné zdraví. To všemu ze srdce přejí sousedé a kamarádi z ulice. A PS, kdo ho znáte, pospíchejte rychle k němu, už na vás na všechny čeká od rána. Děkujeme. No, tak to byl krásný vzkaz. Tak, aby se tam všichni vešli. Přátelé, pojďme na další písničku. Dojdi sám, zpívají Jiří Salajka, Karel Hegner a hraje Šardičanka.

0: pojďme se věnovat psaným dopisům. V těchto dnech oslavuje své 88. narozeniny naše maminka, babička a prababička paní Jaroslava Hajná ze Svatobořic Mistřína. Rádi bychom i skrze Český rozhlas Brno naší tetičce Hajné ze srdce poblahu přáli. Nejdražší stařenko, do dalších let hlavně pevné zdraví, hojnost božího požehnání a aby své blízké stále dokázala těšit svou přítomností a nadále měla energii předávat své hřivny v péči o kroje. To za všechny přeje vnuk Tomáš. Tak to bylo krásné, no to je velká práce kroje. Panečku, to je dřina. Takže přátelé, připojíme písničku Kam jste se poděli, Zdeněk Baťka a cymbálová muzika Technik Ostrava.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla krásná písnička, pane jo. No, pojďme dál, pojďme si tady přidávat vaše e-maily. Vážená redakce, prosíme o zahrání naší dceři Zdeňce Mášové z Újezdu u Brna, která se 25. srpna dožila 55 roků 25. srpna, což je dnes, slaví krásné narozeniny, a to 55 roků. Vše dobré, hodně zdraví, štěstí, životní pohody a klidu do dalších roků přeje maminka a táta Flekovi a celá rodina. Předem děkujeme a zdravíme všechny ve studiu Flekovi a my moc děkujeme. Tak předáme a hrajeme písničku. V té kloboucké hospodě Václav Maňas mladší, Stanislav Pěnčík a Valaška.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: A jsme zpět, přátelé, pořad Morava krásná zem a pojďme si tady předat vzpomínku. Je to vzpomínka na Leonarda Bernsteina, tak v tomto Bernsteina, v tomto se znění. Byl to slavný dirigent, hudební skladatel, klavírista, pedagog a hudební popularizátor, který se narodil židovským přistěhovalcům z Ukrajině. Na Ukrajině a to 25. srpna 1918 v Lorenz. Po úspěšném dokončení studia hudebních oborů na Harvardu v roce 1939 se zapsal do Curtisova hudebního institutu ve Filadelfii, aby studoval klavír, dirigování a komponování. Po roce vyměnil Boston za New York, kde se mu díky náhlému onemocnění dirigenta New Yorkské filharmonie naskytla možnost dirigovat velký koncert na vlastní pěst. Kritici nešetřili chválou. Bernsteinův výkon byl hotovou senzací. Postupně si získal renomé nejen jako dirigent, ale jako filmový a divadelní skladatel, který umí složit jak chorální skladby pro kostel nebo synagogu, tak i popovější písně pro opětovanou Broadway. Nejcennější jeho devizou byla právě široká paleta žánrů, jež dokázal bravo propojovat. Kromě skládání a popularizování vážné hudby se věnoval komponování hudby muzikálové. Do hudebního nebe odešel Bernstein jen 5 dní poté, co veřejně oznámil svůj odchod do důchodu. Zemřel 14. října 1990 v New Yorku. Zdraví milovník všeho pěkného a zajímavého, včetně hudby, pan doktor Jan Boleslav Stišnova. A hrajeme písničku z Ratíškovských vinohradů Michal Čmarada a Miločanka.

0: A máme tady e-mailovou poštu, kterou poslal pan Jaroslav Čech a já moc děkuji, nebo my moc děkujeme. Posílám písničku vám, paní Navrátilová, také paní Jiřince Ostré a dalším moderátorům tohoto pořadu. Jste všichni perfektní, poslouchám každý den v poledne i večer a moc fandím. Jaroslav Čech, tak my vám moc děkujeme a taky děkujeme, že nám odpouštíte občasné to přeřeknutí. Já jsem ho teda před chvilkou měla teda opravdu. A ještě teď se teda s kolegyní tady smějeme. No, prostě to tak někdy je, to se stane. Takže přátelé, pojďme dál, pojďme na další písničku, kterou máme. Stanislav Orechovský, Josef Dofek, Trnečková Hubienka a bude hrát Lácaranka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: polečka nám dosněla, pojďme si poslechnout pana Milana ze Smolinského. Vítejte.
1: Dobrý večer, paní Navrátilová, zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov. Prosil bych o zahrátie piesničky pre radosť a potešenie pre pani Janu Mrákavovú z Tvrdonic, rodáčku z Lanžota.
0: Ano.
1: Prajeme jej veľa zdravia a šťastia, praje jej to rodina Milana Masára zo Smolinského. Ďakujem, pani Navrátilová, niekedy nasledanou.
0: Ano, tak pane Milane, my vám děkujeme, přejeme vám krásný večer, ať se vám daří, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak pojďme na písničku, tak teď si můžeme všichni zaspívat. Uvidíte, znáte, Lidová, Skleničko ty skleněná, Jožka Černý, Vojtěch Račický a František Fatěna a za doprovodu Grácie.

Tak vážení a milí, zaspívali jste si? No my jsme si tu pobrukovali, tak dobře. Tak pojďme, tady máme tady další e-mail, který bych ráda předala. No teď se budu trošku červenat. Vážená paní Navrátilová, chtěl bych se tímto připojit k pánovi, který před chvíli děkoval za vaši práci. Musím uznat, že vybíráte vždy opravdu krásné písničky. Prosím, ať následující písnička zazní pro všechny mé známé i pro všechny milé posluchače, kterým třeba nikdo nenechá zahrát. Děkuji, Vojtěch Havlíček z Haček. Tak já se k vám připojuji, pane Vojtěchu, protože opravdu těm, kdo třeba nikdy jim nikdo nezahrál, je jich opravdu hodně. A já velice ráda pošlu písničku následující a děkuji vám teda za tato vaše vyjádření. Moc si toho vážím. Děkujeme, nebo vážíme si toho všichni. Tak půjdeme na písničku, kterou tady máme a je to Chodníček, Vladimír Fefr, Moravěnka, zaspívají Jiří Halán a Joška Šmukař.

Vážení a milí, já mám tady pozvánku a tělovýchovná jednota Sokol Brno Jundrov, sbor dobrovolných hasičů Jundrov a Jundrovská krajovaná chasa vás srdečně zvou na tradiční z té druhé slovácké hody v Jundrově. A to 29. srpna a 30. srpna tohoto roku. Krajovaný průvod vychází ve 13 hodin po oba dva dny od Sokolovny a k poslechu a tanci hraje dechová hudba Dambořanka. Tak vstupné je přívětivé, i občerstvení vše tam jistě bude zajištěno, takže je se na co těšit. Tak přátelé, neváhejte a opravdu sobotu v neděli spěchejte do Jundrova. Budou tam z té druhé slovácké hody. Tak předali jsme, no a budeme hrát další písničku. Nad Bělockou dědinu, Kumpánovi muzikanti, sourozenci Baťkovi a napsal Zdeněk Baťka a Valčík.

0: Tak, vážení a milí, krásný valček nám dozněl. A já mám tady jedno poděkování od Jardy Wolfa a moc si toho vážím, že písničky se mu líbí. Takže Jaroušku, jsem velice ráda a potěšena, že jsi spokojený, Jaroušku. Tak, a říkal jsi, že ti mám tykat, tak já ti budu tykat, Jaroušku. Dobře, tak pojďme na další písničku. Viděla jsem Šohajíčka, Jan Slabák, Ivana Soukalová a Moravanka.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak, polka nám dozněla, ale pojďme ještě, zbyl nám čas. Dáme si směs mysliveckých valčíků a polek, kterou pro nás zahraje Stříbrně.

Tak, vážení a milí, skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Jiřina Ostrá, za malou chvíli zazní zprávy a pořad na pěknou notečku. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Miroslava Koltrunka mladšího. Takový poetický název to má, Noční slzy, v podání Kumpánových muzikantů. Přeji vám krásný večer.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Bylo 19 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Nové centrální hřiště Vysoká Mez ve Zlíně bude v prvním dětským hřištěm ve městě, které bude hlídat hned 5 bezpečnostních kamer. Obec Ratibor může získat ocenění za nejlepší ekologický projekt v Česku. Neznámí útočníci zneužili server iRozhlas.cz v dezinformační kampani. Zítra bude zataženo, teploty až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobrý večer. Pět kamer, dvě pevné a tři otočné bude dohlížet na bezpečnost dětí a jejich rodičů na novém centrálním hřišti Vysoká Mez ve Zlíně. Areál pro děti od 2 do 12 let nabídne několik herních a sportovních prvků a nová lávka ho propojí se sousední stezkou pro pěší a cyklisty. Největší dětské hřiště svého druhu ve městě, tak jako první ve Zlíně, dostane i vlastní kamerový systém, pokračuje ředitel městské policie Milan Kladníček.
2: V reálném čase může ten prostor sledovat městská policie i policie České republiky a úplná novinka je, že správce bude moct těma kamerama hýbat a může si kamery natáčet podle potřeby, tak jak vlastně uvidí ten větší pohyb dětí.
1: Ratibor na Vsetínsku může získat titul nejlepšího ekologického projektu roku. Dostal se mezi 5 finalistů soutěže Energy Globe. Porota složená z členů Akademie věd vybrala z bezmála 300 přihlášených projektů z celého Česka.
3: Ratibor se může pochlubit hned několika projekty. Zachytává dešťovou vodu, buduje tůně a nové lesy. Má fotovoltaiku na obecních budovách, která vyrobí ročně 130 MWh. Úřadu to pokryje celou spotřebu, přebytky pak pustí dál nájemníkům v obecních bytech i do místní restaurace. Obec také odměňuje lidi, kteří dobře třídí. O vítězi rozhoduje veřejnost do konce srpna. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: Spravodajský server iRozhlas.cz byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyber Defense 24.
4: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
5: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
4: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
6: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
4: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Nemocnice na Homolce nebude opravovat sanitní vůz, do kterého při nehodě v červenci narazil poslanec Filip Turek za Motoristy. Nemocnici by oprava vyšla na desítky tisíc a podle mluvčí nemocnice Martiny Dostálové by se oprava nevyplatila. Policisté nehodu vyšetřují při podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikoho ale zatím neobvinili.
0: Počasí.
1: V noci bude v regionu oblačno až zataženo, místy přehánky a déšť, nejnižší teploty 15 až 12 stupňů a vítr bude slabý.

0: napieknú notečku.
1: Vážení a milí posluchači, zdravím vás u dalšího dílu pořadu Na pěknou notečku. Dnes zazpomínám na Vlastu Gricovou ze Strání. 20. července to bylo 5 let od doby, co odešla do hudebního nebe folklorní zpěvácká legenda, živelná dáma s osobitým projevem, znamenitá interpretka balad a milostných písní uherskobrodských, hradišťských, kopaničářských a především straňanských. Pojďme se zaposlouchat do jejího nenapodobitelného písňového projevu. Zase.

Paní Vlasta Gricová profesí malířka skla podědila hudební talent po své mamince Alžbětě Končitíkové a zpívala už od malička. Zpěvačka ze Strání spojila podstatnou část své tvorby s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, zpívala rovněž s Hradišťanem nebo cymbálovou muzikou Olšava. Gricová se proslavila jako jedinečná interpretka lidových balad. Byť nahrála několik desítek, ba i stovek písní s různými kolektivy, svoje debutové album Písně moravskoslovenského pomezí nahrála pro společnost Suprafon v roce 1985. Další přibyly až v roce 2003 a 2014.

0: Vlasta Gricová pomohla ve Strání založit ženský sbor Netáta. Rozdávala dobrou náladu, všechny věci komentovala tak nějak moudře, citlivě, byla velkým člověkem, jak po stránce lidské, tak hudební. Veřejně vystupovat začala už jako dítě ve straňanském souboru Javorina a od roku 1972 trvale spolupracovala s uherskobrodskou Olšavou. Tehdy nahrála první z celé řady snímků s Brolnem v Československém rozhlase v Brně. Spolupracovala rovněž s cymbálovou muzikou Jaroslava Čecha a Viléma Zahradníka z Uherského Hradiště.
1: Kosi.

0: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.
1: Na paní Vlastu mám několik velmi milých vzpomínek, především z pozice doprovázejícího cymbalisty. Pro jeden pořad jsme ji oslovili, jestli by si s náma nechtěla zaspívat. Zprvu se vyptávala, kdo jsme a jak hrajeme, protože nás moc neznala. Ale asi nejdůležitějším momentem byla skutečnost, že na akci bude zpívat i její kamarád Jožka Pilát, tak velice ráda na společné účinkování kývla. Obě tyto legendy byly pěveckou ozdobou večera, ale zajímavá byla i cesta zpět z akce z Uherského Hradiště do Květné, kdy celou dobu cesty zpívala a vzpomínala na své působení v Hradišťanu.

Další vzpomínka se váže na společnou cestu mikrobusem na vystoupení v Praze na setkání cymbálových muzik, kde paní Vlasta zpívala. Po cestě jsme společně pokoštovali různá vína, ale i domácí pálenky. Po oficiálním programu setkání se rozjela i živelná beseda u cymbálu. A kdo myslíte, že nejdéle vydržel zpívat a měl pořádnou zásobárnu písniček? Prostě celý večírek díky její účasti dostal velkou přidanou hodnotu. Po akci jsme se jí ptali, jestli s námi jede i zpět, avšak aniž bychom to tušili, tak říkala, že ne, že zůstává v Praze na celý víkend u kamarádky Kornelie Němečkové.

0: Nečekaný odchod Vlasty Gricové byl pro nás všechny velkou ztrátou. Byla inspirativní osobností s přesahem regionu i státních hranic. Byla legendou, která šla nasazením, vytrvalostí i vitalitou příkladem. Zpěv byl pro ní samozřejmou součástí života a projevem lásky k lidem. Její hlas se něžně a hluboce vrýval do srdce každého, kdo ji slyšel. Pokaždé, když rozpažila ruce, zavřela oči a zaspívala o lásce, když zněl její zpěv, hovořila srdcem. O hudební doprovod Vlasty Gricové se dnes postarali Hradišťan, Broln, cymbálová muzika Jaroslava Čecha, cymbálová muzika husličky Vlasty Gricové, cymbálová muzika Viléma Záradníka. Od mikrofonu se loučí autor dnešního pořadu Jan Káčer a ze zvukové režie Tomáš Chrástek. Přejeme vám krásný zbytek večera.
1: Show her inside.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobrý večer. Je právě čtvrt hodiny před osmou a jsem ráda, že jste s námi. Lačerat. Ve věku 73 let zemřela 22. srpna spisovatelka Irena Eliášová. Výrazná osobnost romské literatury. Ve svých knihách zachycovala vzpomínky na dětství, rodinu, romské tradice i na každodenní život. Vycházela především z vlastních zkušeností a příběhů, které chtěla uchovat pro další generace. Irena Eliášová se narodila v roce 1953 v romské osadě Nová Dědina na Slovensku. V dětství se s rodinou přestěhovali do Čech. K psaní se výrazněji dostala až později, po narození a výchově svých tří dětí. Její první kniha Naše osada vyšla v roce 2008. Následovaly například Listopad, Slunce zapadá už ráno, Chci se vrátit do pohádky nebo historický román Oheň přestal plápolat. Psala česky i romsky a své povídky publikovala také v povídkových sbornících romského nakladatelství Kher. Za svůj dlouholetý přínos romské kultuře získala v roce 2025 ocenění Roma Spirit v kategorii Romská kultura. V roce 2022 vydala sbírku povídek Rub a líc a jiné příběhy. Křest knihy se konal v prosinci 2022 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Právě tam jsme s Irenou Eliášovou natočili rozhovor pro Oroma Vakeren. Mluvila v něm o nové knize i o tom, kde čerpá inspiraci. Její knihy, povídky a vzpomínky zůstávají svědectvím o životě, zkušenostech a světě, který důvěrně znala. Nyní si připomeneme rozhovor s Irenou Eliášovou, který jsme natočili při křtu knihy Rub a líc a jiné příběhy v prosinci 2022.
1: Takže já už jsem napsala díky Pánu Bohu 5 knih, což jsem velice ráda. Byl to můj životní sen od malá, od mládí a splnila jsem si ho, takže je to dobrý pro mě, ohromně, ohromně šťastný.
0: Říká spisovatelka Irena Eliášová a seznamuje nás s povídkovou knihou Rub a líc.
1: No, abych vám řekla pravdu, to jsou povídky sesbírané, které jsem psala od roku 2013 až do 2020. A tak jsem ty veškeré příběhy a povídky dala do této knihy. Mám ráda, aby to četli lidi. A každý nemá dneska počítač, že jo? Kort starší lidi. A je krásné, když si tu knihu vezmete do ruky a čtete.
0: Knihu Rub a líc ilustracemi doplněla dcera Ireny Eliášové. Podle spisovatelky je důležité, aby se romští autoři dostali do podvědomí čtenářů a knihy si kupovali a četli.
1: Ještě za totality, za komunismu, bylo dost lidí, kteří psali, naši Romové. Mezi nimi jsem byla i já. A já jsem se pokusila vydat něco z toho mýho psaní. A tak jsem psala do časopisu Svět socialismu a tam mě vydali 2 povídky a 1 báseň. A vydali to sice, publikovali to, ale napsali mi, že není možný, abych dál s nima spolupracovala a vydávala psaní, když nemám žádné vzdělání, protože já mám pouze základní. A právě proto, že dneska je trošku jiná doba, a je možný požádat nakladatelství, pokud má ten člověk do toho psaní chuť a lásku, tak se mu to povede. A nemusí hned nadávat, musí mít taky jednání s těma lidma, že jo. Musí trošku ubrat to sebevědomí a být trošku pokornější v tom vyjadřování a povede se to hodně.
0: Jak Eliášová dále říká, nemám ráda psaní do šuplíku.
1: Když napíšu knihu nebo příběh o někom, tak tam jsou ty lidi, že jo, píšu o lidech, tam jsou ty osoby. A ty osoby nežijou, když jsou v šuplíku. Ovšem, když se vydají a dostanou se mezi čtenáře, tím pádem oni žijou ty lidi. Proto já, co napíšu, tak chci, aby se to rychle vydalo. A dělám za každou cenu, aby se to povedlo.
0: Hlavní postavy Eliášové mají vždy reálný základ. Spisovatelka píše o svých vzpomínkách a také čerpá z vyprávění. Je bedlivou pozorovatelkou a posluchačkou. V současné době má rozpracovaný seriál.
1: Píšu, dá se říct, že to je takový seriál. A má to titul My, jako my Češi, My a romská sága v paneláku.
0: Poslední rozloučení s Irenou Eliášovou se koná ve čtvrtek 27. srpna v kostele svatého Petra a Pavla v Mimoni.

0: Vzdělávání ani víra nemají věkovou hranici. Vzdělání si můžeme doplnit nebo začít nový obor v jakémkoliv věku. Stejně tak i duchovní cesta, tu může člověk najít kdykoliv, když je na ni připravený. Jedním z příkladů je i 68letý Stanislav Řach, který dnes žije v Brně v Domě pomoci, kde působí pastor Matěj Nový. O jeho životě a zkušenostech si se Stanislavem Řachem povídala Iveta Durdoňová.
1: Jsme v Domě pomoci, kde je pastorem Matěj Nový. Jak vy jste se seznámil s pastorem?
2: Já jsem se s Matějem seznámil na jedné konferenci mužů, kde on tam byl jako pozvaný host. Já jsem byl účastníkem té konference. Jeho příběh mě oslovil, protože máme stejnou zkušenost. Když se mě ten člověk zeptal, jestli jsem věřící, tak říkám, pane, já žiju ve 20., ne v 16. století. Nicméně jsme se začali bavit na téma Bible, na téma Bůh. A mně došlo, že jsou dvě cesty. Tu jednu, tu jsem znal, poté jsem šel už dlouho. A pak tady byla druhá cesta, která vypadala, že by mohla být lepší, ale já ji neznal. A když jsme se jednou domluvili, že se potkáme, tak já jako alkoholik z práce do hospody, tam nebyla jiná možnost. Ale prostě jsem chtěl jít za ním, za tím člověkem, stojím před hospodou a říkám, pane Bože, jestli skutečně existuješ a jestli má Bible pravdu, tak já potřebuji tvoji pomoc, protože to jinak nedám. A byl jsem zdravý. Neumím to vysvětlit. Žádný abstinenční příznaky, nic prostě lup a byl jsem zdravý. Týden na to jsem přestal kouřit a jsem věděl, že už se nikdy nezapálím. Ale to zhlednu, to bylo 38 let. Takže pro mě to byla jasná volba. Jsem tady 2 roky, mohl bych se odstěhovat v podstatě zítra, ale jsem tady ne proto, že musím, ale protože chci. Tak prostě pomáhám Matějovi lidem, když jdou na úřady, nebo teďka, co se týká superdávky, už ne, ale když to bylo původně, tak jsem jim pomohl vyplnit papíry. Prostě dělal jsem pro ně administrativní věci.
1: Vy jste si udělal 2 výuční listy s maturitou. Co vás inspirovalo k tomu?
2: To bylo ještě předtím, než jsem Matěje poznal. Já jsem se jako kluk učil 3 roky tesařem, ale protože mě brzo zavřeli do vězení, tak jsem to nedodělal. Ale měl jsem vysvědčení ze všech 3 roků, akorát jsem nedělal závěreční učňovské zkoušky. No a tak potom, když jsem vystřízlivěl, tak jsem pracoval v továrně a tam mi nabídli, že kdo nemá výuční list, ho může udělat, jako by mechanik, opravář prostroje, zařízení, říkám, tak jdu do toho. Potom jsem šel na stavbu pracovat, no a říkám, no, když udělám na stavbě, mohl bych si dodělat tesaře. Tak jsem si dodělal tesaře, opakoval jsem 3. ročník, udělal jsem závěreční zkoušky a v 40 letech jsem odmaturoval. Ať už jsem žil jakýmkoliv způsobem, tak já jsem jakoby problémy neviděl jako problémy, ale jako výzvy. A myslím si, že v podstatě i teď jsem dostal poslední výzvu v loni, touhle dobou, vystudovat vysokou školu. Nastupuju od září do 1. ročníku na teologii. Je to Univerzita Matěje Bela v Banské Bystrici, protože mi umožnili vlastně studovat bez nějakých výrazných nákladů na školní, což je pro mě důchodce v podstatě důležitý. Ale je to ostrá vysoká škola, není to žádná univerzita 3. věku. Když to dodělám, tak budu 73 mat magistra. Dělám to pro sebe, abych poznal a dokázal i v té Biblii rozeznat niance, jazykové niance, protože je to řečtina, tedy starořečtina, je to hebrejština, aramejština. A to je pro mě důležitý.

0: hned závěru dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga bud bacht, zorte sa stipen. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Neznámí útočníci zneužili zpravodajský server iRozhlas v dezinformační kampani. Valtice na Břeclavsku mají po téměř 19 letech nový územní plán. A počasí zítra zpočátku dne zataženo místy déšť, později od jihu republiky výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zpravodajský server iRozhlas.cz byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území České republiky.
3: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
4: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
3: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
5: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
3: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Zastupitelé Valtic na Břeclavsku na mimořádném zasedání schválili nový územní plán. Na jeho přípravě přitom úředníci pracovali téměř 19 let. Dokument určuje pravidla pro budoucí výstavbu i výšku nových staveb a definitivně nahrazuje spornou stavební uzávěru. Podle nezávislého starosty Valtic Aleše Hofmana má město tímto krokem zajištěný stabilní a udržitelný rozvoj na další desetiletí.
6: Máme tam vyčleněné lokality, které jsou možné do budoucna k zástavbě. Samozřejmě máme tam lokality, které jsou určené třeba i pro sportoviště, to bylo taky velké téma na projednávání v rámci schválení územního plánu.
2: Obyvatelé Lovosic si podle vedení tamní radnice často stěžují na hluk. Jedná se hlavně o dopravní zátěž z dálnice, okresních silnic, železnice i jiné zdroje. Lidé proto mohou až do poloviny září vyplnit na webu města anketu, která se právě hlukem zabývá, říká mluvčí města Eva Břeňová.
7: Anketa k hluku v Lovosicích probíhá právě teď. Prostřednictvím formuláře je možné ji vyplňovat až do 15. září. Původně byla mířena na jakoby hluk z dopravy, železnice nebo průmyslových areálů, ale lidé teď identifikovali, že těch problémů je výrazně více. Sport.
2: České reprezentantky Pavlína Falmíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily v Nizozemsku z druhého místa v rozjížďce do zítřejšího semifinále. Počasí. Zítra čekáme v České republice ráno a dopoledne oblačno až zataženo. V jeho západní polovině území může být i polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno Ostrava pozor za sjezdem na Kroměříž západ. Na kilometru 259 stojí odstavené nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Tvořil hudební tandem s Michálem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Děkuji. Zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně. Díky za pozvání.
1: a host.

0: Tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
1: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
0: ne, to ne.
1: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
0: No to ne.
1: Ne?
0: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu přepadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, a nebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
1: V tom smyslu,
0: že oni jsou oni opravdu bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek můj.
1: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
0: Ne.
1: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
0: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrský tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednou z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
1: Jen tak?
0: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ježkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk vekřový, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak ješkárnám, tak i kytaře a navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
1: A fungovalo to.
0: No, řekl bych, já to bych lhal, ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
1: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, které jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak. A nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
0: Ale vy jste se dlouho nerozmýšlel, že?
1: Ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikanadánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
0: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
1: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu co sobotu a neděli co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

aby je vrazil ve chřtán dračí. A motýl spěchá po bodláčí. A jako krůběj na prstenu třpití se drobná.

0: a všechno ve mně začne zpívat. Zpívat i plakat, maminko má, jak je to hezké u nás doma.
1: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Vy jste byli spjati především tedy s divadlem Semafor. Kdo vás oslovil a překvapilo vás to? Byli jste z té nabídky nadšení? Nebo jste nad ní?
2: Jak jsme hráli na Karlovém mostě, tak nás tam oslovil nějaký chlapík z Jonáš klubu, což je klub spřízněných duší divadla Semafor. A to jsou takový prostě nadšenci, kteří už tenkrát vlastně pořádali a spolupořádali takový setkání každoroční. A v roce 68 ke konci bylo to setkání v Obecním domě. Oni nás tam pozvali na základě toho vystupování na Karlově mostě a také na základě toho, že jsme tenkrát taky obrovskou klikou a štěstím jsme se dostali až k panu Jiřímu Černému. Jsme mu nabídli pár svých písniček a on měl tu šťastnou ruku, že vybral píseň Hele lidi a zhradil to do houpačky, 12 na houpačce, a to se v celku velice slušně umísťovalo. Nikdy to tedy nevyhrálo, ale byli jsme druzí za Karlem Krylem, bratříčku za Vírej Vrátka. A na základě všech těchto událostí té doby, jak jsem říkal, jak byla těhotná na události, tak nás pozvali na vystoupení pro spřížené duše divadla Semafor. A tak jsme tam spolu s Karlem Krylem tenkrát asi před 12 hodinou v noci vystoupili a přišel za námi Slávek Šimek s Jirkou Grossmanem a nabídli nám vystupování v návštěvních dnech, kde jsme se střídali s Karlem Krylem a posléze se tam objevil i Bohdan Mikulášek.
1: Ano, v proslulých návštěvních dnech Šimka a Grossmana, jak říkáte, jste se střídali s Karlem Krylem. Byli jste přátelé nebo jaký vztah jste spolu měli tak, z počátku?
2: Přátelé, nikdy jsme spolu v podstatě na pivu nebyli, ale za to jsme pár sklenic dobrého vína vypili při společných vystoupeních a při společných setkáních. Tak je pravda, že jsme se setkávali výhradně vždycky, když jsme měli všichni kytaru v ruce a střídali jsme se na jevišti. Jo. Ať už třeba v divadle Sluníčko, anebo jsme dokonce měli takový náznak turné, ještě předtím, než Karel odešel, tak jsme měli turné po Slovensku. My jsme jeli z Prahy až do Zvolena a Karel jel ze Zvolena až do Prahy a cestou jsme se stavěli asi na čtyřech místech a jedno společné to bylo v Nitře, tam jsme měli společný koncert. No.
1: Čili i společně jste...
2: Společně jsme, ano.
1: Ale to bylo ojedinělé, nebo...
2: To bylo ojedinělé. No, pak bylo pár vystoupení, jak jsem říkal, v divadlo Sluníčko, nebo tak, a nebo jsme se byli na sebe podívat, když jsme hráli Semaforu.
1: Tak, i vy jste ze Semaforu odešli. A proč vlastně? Proč jste skončili Semaforu?
2: No, tak to skončilo tím, že po sametové revoluci pan Suchý rozhodl, že bude pokračovat v tom duchu, v jakém ho spolu s panem Šlitrem založili to divadlo. Takže tam byly, že, jak známo, tři skupiny. Pepa Dvořák, Slávek Šimek a pan Suchý. Takže tam byla skupina pana Suchýho. My jsme
1: odešli, ale vaše duo, vaše spolupráce s Michálem Janíkem dále pokračovala a my o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Miroslav Paleček.
3: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Písně jste skládali společně i samostatně. Michal Janík psal ve větší míře texty, vy jste psal zase hudbu. Byla to velmi plodná spolupráce, dlouhotrvající. Které vaše společné období vy osobně považujete za nejdůležitější, nejúspěšnější?
1: Velmi dobře nám bylo na jednom z nejhezčích pódií světa, a to znovu opakuje, tím je Karlův most. A pak nám nejvíc, aspoň já si to myslím, a nikdo mi to nevymluví a nesebere, že to bylo období, které jsme prožili v divadle Semafor. A to si myslím, že byla takové období party snů. Takže když řeknu, Pavel Bobek, Viktor Sodoma, Jana Robová, Miluška Oborníková, Zuzka Buriánová, a to ještě na spoustu bab jsem zapomněl, tak to bylo nádherný. Jediný, co mi na tom trošku mrzelo, a to asi každého, že jsme tam neměli tolik prostoru, protože když tam bylo 5, 6, 7 těchto jmenovaných zpěváků a písničkářů, no tak každý měl prostor třeba 2, 3 písničky a dost. Jinak samozřejmě největší prostor měli komici Slávek Šimek a Luděk Sobota a posléze Petr Nárožný. A tak to byla prostě opravdu éra party snů, a taky jsme měli jednu písničku, která se jmenuje Parta snů, a to byla finálovka jedné hry, která se jmenovala, myslím, Jemný mrav.
0: A přesto, že jste neměli takový prostor, tak považujete tedy vaše působení v Semaforu za to, řekněme, nejúspěšnější?
1: No, pochopitelně, protože my jsme tenkrát měli i takový písničkový pořad s Pavlem Bobkem, jsme ho doprovázeli prostě na kytary, a Michal tenkrát v té době velice úspěšně otextoval několik hitů pro Pavla Bobka, když největší je Láskou mě ubývá sil, takže s tím jsme jezdili také pár let, tak my jsme byli, pak jsme začali jezdit i na Portu, tam nás pozval Jup, a tak jsme si to opravdu jako užívali, a tenkrát to bylo jako žně pro písničkáře.
0: Jak vůbec vypadala tvorba vaše a Michála Janíka? Vznikala nejdříve skladba, pak text, nebo opačně, nebo to bylo jak kdy?
1: My jsme vyzkoušeli snad všechny způsoby, a jak jsem slyšel vyprávět o tomto problému i kolegy někteří, tak drtivá většina z nich to vlastně fungovala takhle. Jo, začínali jsme tak, že já jsem si myslel třeba, že jsem přišel na nějaký hezký motivek. Tam ta. Tak jsme se posadili a Michal něco napsal, teď já jsem to jako k tomu zpíval, teď jsem něco přidal k tomu, on ten verš rozvinul, tak já jsem zase na to napojil tu melodii nebo něco takového, a takhle jsme udělali jako ty první písničky. No pak už, když už jsem se do toho víc podořil a Michal také, a pohltilo nás to, vcuclo, tak už jsem takzvanou svahilštinou, jako všichni, vlastně jsem nahrával na magneťáky B4, který jsme si tenkrát koupili na splátky každý, tak už jsem nahrával nějaký jakoby melodie, no, tak to jsem mu pak předal a on to otextoval, pak jsme se dostali k tomu, že jsme vlastně psali na zakázku pro Český rozhlas, pro redakci dětí a mládeže, tak nám tam prostě Mirka Bendová dodala takový krátký popisky toho, o čem by se mělo zpívat v té a v té písně, a Michal to rozvinul do textu. Já jsem ten text dostal na poslední chvíli, den před natáčením jsem neměl nic ještě, ale čas a termín, to je kruťárna, ale dobrá.
0: To je bič.
1: No a takže v podstatě jsme vyzkoušeli všechno.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Kněžná fialinko,

něžné líbeznosti. Plna líbeznosti, fialinka měrná, libosti a míře, že je věčně věrná.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem. Po Michale Janíkovi jste se na svém milovaném tenise, nebo po spolupráci s Michalem Janíkem, jste se na svém milovaném tenise potkal se zpívajícím právníkem Ivo Jahelkou a další vlastně hudební spolupráce byla na světě. Tak jednoduché tak, to bylo?
1: No, bylo to velice jednoduché, protože jsme se poznali jak na tenisovém dvorci, tak i na plzeňské portě. Takže tam to vlastně, tam jsme se potkali poprvé a tam jsme zjistili, že jsme oba propadli tenisu. A tak jsme pokračovali a ta spolupráce pokračuje až do dnešních dnů a myslím, že bude ta spolupráce pokračovat až do konce světa a času.
0: Opravdu?
1: Ano, ale ta spolupráce je...
0: Nárazová.
1: Ne nárazová, je úplně jiná, než byla spolupráce s Michálem, protože my s Ivošem vlastně nefungujeme jako taková ta dvojice, jako jsme byli my s Michálem. Máme s Ivošem asi dvě nebo tři písničky společný, ale moc dobře si uvědomujeme, v čem jsou naše slabiny a v čem je případně nějaká naše síla. Takže my to svoje společné vystoupení zahájíme společnou písní, pak tam sedím na jevišti 55 minut já, zpívám svoje písničky, pozvu Ivoše, ten posluchače dorazí a pak mě pozve a rozloučíme se společnou písní.
0: Takže není to celé společné,
1: není
0: jako to
1: společné,
0: bylo s
1: jako,
0: Michálem
1: Janíkem. Že bychom dvojhlasy a všechno a kytárky dohromady a tak. Ne, to ne. Mm-hmm.
0: Vy jste vydali album Tenisová akademie. Komu je určena?
1: Ta je určena všem, kteří propadli tomuto královskému sportu.
0: Jako vy.
1: Jak pasivně, tak i aktivně. Protože to mě velice mile Ivo překvapil. Já jsem, přiznám se, tomu nevěřil. Když v nás uzrál nějaký plán napsat CD Tenisová akademie. Protože jsem si říkal, to není možný, aby někdo napsal 15 nebo 17 písniček o tenise a přitom se neopakoval. Jsem říkal, to je nemožný. Ivo to dokázal a dokonce jsem vlastně mám zásluhu na tom, že Ivo při spolupráci na Tenisové akademii poprvé napsal několik textů na melodii jinou, než skládal vždycky on, ale on ty svoje písničky skládal, ten nevyzkoušel všechny ty možný způsoby, jo? Ten prostě jenom se k němu dostane nějaký spis soudní a on ho zpracuje a pak k tomu prostě dodá takový ten vypravěcký způsob. Takže ten pracoval takhle, ale při té tenisové akademii jsme najednou dospěli k tomu, že nám chybělo ještě vlastně pár písní nebo něco, tak Ivo říkal, hele, tak mi teda pošli nějaký svoje nápady. Tak jsem mu to poslal, no a on se do toho pustil a dokonce se mu to i zalíbilo a napsal mi pár textů i pro mě samotného.
0: Čili pro vaše skladby, ano, které vy jste složil, ano, tak ano, vám je Ivo Jahelka otextoval. Taky. Tak a vy jste pak se... Nechci říct, že obrátil naše české spisovatele. Vy jste je měl v paměti asi celou dobu, ale až vlastně v poslední době jste, jak zhudebnil třeba Jaroslava Seiferta a Jaroslava Ješka, Jiřího Voskovce, Jana Wericha, tak kdy vás napadlo právě třeba zhudebnit Jaroslava Seiferta?
1: To mě... Takhle já jsem v těch básních pochopitelně věděl od útlého školního věku. Ale tenkrát mě to teda vůbec nebavilo. Co si budem povídat? To tenkrát jsem koukal na to, abych vyběhl ven a čutal do balónu, nebo já nevím, nebo hrál na kytaru.
0: Takže musel jste k tomu dozrát.
1: Musel jsem k tomu dozrát, dospět, ale nejvíc mi vlastně k tomu pomohla báseň Hora Říp, kterou jsem před časem při takovém bezcílném bloudění po internetu objevil. Ona objevila mě, vykoukla na mě báseň Hora Říp. Tak pochopitelně jsem si vzpomněl na tu báseň, ale okamžitě jsem se ocitl zpátky ve škole u tabule, jak ze mě souška učitelka marně deluje báseň, ale také mě napadl takový drobný motivek, který jsem si poznamenal a později zpracoval. Ale nikdy by mě nenapadlo, že to dopadne tak, jak to dopadlo teď do dnešních dnů. Protože jsem si tenkrát říkal, tak já se pokusím zhudebnit 2 nebo 3 básně, 4, no. Tak proto jsem věděl, že sahám někam, kam třeba ani bych neměl sahat. Ale pak mě to tak nakonec pohltilo, že to dopadlo tak, že mě, to je tak špatně řečený, ale že vyšlo CD Písně domova podsta Jaroslavu Seifertovi a po 5 letech jsem to téměř zopakoval, tak mi vyšlo CDčko Srdeční záležitost, to bylo k mým narozeninám, které mám každý rok, ostatně jako vy všichni.
0: Ale kulaté jste měl loni.
1: A tentokrát u toho posledního CD je to takový výběr můj žijících, nežijících, našich i některých cizích básníků.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem, který kdysi tvořil hudební tandem s Michaelem Janíkem. Teď spolupracuje hojně také se zpívajícím právníkem Ivem Jahelkou. A samozřejmě je na své sólové dráze, zhudebnil takové velikány básnické jako Jaroslava Seiferta, ale vy jste zhudebnil třeba i Cestičku k domovu, všichni známe Karla Václava Raise a tuto báseň. Tak jak vás toto napadlo? Nějaké pojilo se to k vašemu dětství třeba ta báseň?
1: Ne, tak já jsem dostal pozvání na vystoupení u příležitosti otevření nové radnice Blázní Bělohrad na náměstí Karla Václava Raise, který se tam narodil a stával tam také jeho rodný domek, teď už je tam jenom cedule s tím. A já tam mám spoustu známých, protože jsem tam mockrát hrál jak s kytarou v ruce, tak i na tenisových turnajích v místní Bažantici. A když jsem dostal to pozvání, tak si říkám, já musím nějak ty místní obyvatele překvapit, tak jsem nastoupil do antikvariátu, koupil jsem si výběr z díla Karel Václav Rais a koukám, prostě Cestička k domovu. Si říkám, no to je nádherný, jo, ty verše jsou takový, jako že by to, jako kdyby je napsal Karel Hašler, tak jsem říkal, tak to musím udělat v tom duchu Hašlerovském, aby tam byla ale kytara a ten projev takový a hezká melodie a akordeon. No tak jsem je velice, si myslím, příjemně překvapil, když jsem jim to tam pak zaspíval a tahle ta písnička je také na tom posledním CD.
0: Pane Palečku, je něco, co nedokážete zhudebnit? Mě teď napadá otázka na závěr.
1: Jo, samozřejmě.
0: Opravdu.
1: No, ono,
0: na co dalšího se třeba chystáte? Co byste ještě chtěl zhudebnit?
1: To možná někdy, jak jsem teď tady něco plácal, někdy třeba i trošku nesmysly, mohlo to vypadat tak, že na co sáhnu, proměním ve zlato, ale není tomu tak. Já to moc dobře vím. A ono to trvá hodně dlouho, než člověk by měl pustit něco do světa a neměla by ho ztrácet soudnost. A já mám zatím pořád ještě pocit, že tu soudnost mám, tak mi to prosím vás, tu iluzi neberte.
0: Já myslím, že to není přeci jenom iluze. Co vaše spolupráce s panem Fousadlem? Když použiju přezdívku.
1: No, Fousadlo, tak to je, tak my se známe pochopitelně způsobení ze skupiny Semaforské od Slávka Šimka. A vždycky, když jsme hráli někde, já jsem se narodil v Motyčíně, to je u Kladna, Pepa je Kladeňák, takže i to nás spojuje. A když jsme s Michalem tenkrát hráli někde poblíž Kladna, tak se tam, když měl Pepa volno, přišel vždycky podívat. Jo, to bylo hrozně milý. No a teď ta poslední spolupráce s námi, taky jsme už spolu odehráli teď několik vystoupení s názvem Dva bardi ze Semaforu. A při té příležitosti jednou mi věnoval a dedikoval mi svůj text Těžko nás pán Bůh změní. A tak jsem mu ho zhudebnil, poté se mi to opravdu zalíbilo moc a moc a dohnal jsem ho téměř k pláči.
0: To je krásné. Já moc děkuju, že jste tu s námi byl, děkuju za vaše vyprávění a ať se vám daří, ať stále vás napadají nové a nové skladby a třeba další básníci,
1: dobře,
0: které děkuju. Zhudebníte. Děkuju. Miroslav Paleček byl naším hostem.
1: Moc krát děkuju a už teď se těším na někdy příště.
2: Alex a host.
1: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně, že krátko

co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím, já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi má.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Deště z minulého týdne nasytily půdu na jihu Moravy do hloubky 15 cm. Extrémní sucho stále trvá. Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center. Škoda přesahuje 10 milionů korun. A počasí zítra zpočátku zataženo místy déšť, později od jihu výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy a o Tane Hasil. Pěkný večer. Srážky v minulém týdnu částečně zlepšily stav půdního sucha. Na jižní Moravě ale déšť nasytil půdu pouze do hloubky zhruba 15 cm. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu Intersucho a Českého hydrometeorologického ústavu. Na suchu zůstává také velká většina moravských řek.
4: Pod normálním stavem zůstává taky většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. V Čechách je situace s nasycením půdy o něco lepší. Tam meteorologové zaznamenali úhrny srážek i nad 100 mm za týden. Na rozdíl od Moravy, kde místy nedosáhly ani desetiny. Podle tvůrců webu Intersucho se následky sucha stále prohlubují a i kdyby přišly silnější srážky, letošní škody v zemědělství a lesnictví už nenapraví. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policistů vybrali z cizích bankovních účtů celkem 10 milionů korun a poškodili tak více než 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a také 17 mobilních telefonů, které pachatelé při svých podvodech používali. Hrozí jim až 8 let ve vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny mohou ale tresty dostat i samotní poškození.
5: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
3: Krásná lípa na Děčínsku vydala varování před vlkem. Podle webových stránek radnice se zvíře o posledním víkendu pohybovalo v centru města. Vlci se v oblasti Národního parku České Švýcarsko vyskytují zhruba od roku 2017.
6: Město upozorňuje na víkendový výskyt šelmy a žádá obyvatele, aby byli opatrní. Zvíře bylo pravděpodobně hladové a hledalo potravu. Za normálních okolností se vlk člověku vyhýbá a útočí jenom, když si připadá ohrožený. Při venčení, hlavně v okrajových částech města, by měli lidé nechávat svoje psy na vodítku. Daniela Pilařová, Český rozhlas. Sport.
3: Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili do semifinále mixu na tenisovém US Open. Domácí dvojici Paul Navarová ve čtvrtfinále porazili 4-1 a 5-3. Kateřina Siňaková s Britem Petnem naopak dohráli turnaj už ve čtvrtfinále.
2: Počasí.
3: Po oblačné noci čekáme zítra ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině území i polojasno, místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer ubývání srážek a výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: U Českého Těšína se zdržíte na obchvatu města, hlavně ve směru do Polska. Provoz brzdí omezení přes mostem přes řeku Olši. Kolona je o odbočky na Havířov. Zdržení je kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
7: Po lásce a něžném obětí touží každý z nás. Proto máme pro vás tento pořad.
8: Budeme vám vyprávět o páru, který na začátku spojila žvíkačka a jejich manželské pouto drží už 67 let.
7: Jemu je 88 let, ona brzy oslaví 87. narozeniny.
8: Byli si mnohokrát oporou. Krásně se doplňují a jeden bez druhého si nedovedou představit ani jediný den.
7: Jak prohlásil filozof Jean-Jacques Rousseau, je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Petr Kostka
1: a Carmen Majerová
0: vás vítají u poslechu dalšího opravdového příběhu velké lásky.
1: Hledáme s vámi inspiraci, jak se dožít mnoha let v krásném vztahu. Vybíráme z příběhů, které jste nám poslali.
0: Dnes vám představíme manžele

0: koukat na takový brečet, protože já jsem plačka známá.
1: To já taky občas.
0: No.
1: A zvlášť, když slyším ty příběhy vás, posluchačů, tak se neudržím. A teď to k tomu patří, ne?
0: Ano, to je život. Je to, jak to je. Tak pojďte dál.
1: Kytičku pro vás.
0: Je, děkuji, já miluji kytky. I když to nestíhám všecko, podívejte, jakou mám zahrádku.
1: Velkou.
0: Džungli.
1: A ten dům, to
0: no,
1: uklízíte.
0: Už není náš.
1: Už je dětí.
0: Když jsem ochořila před 8 lety, tak jsme všecko dali dcerám. Je to danajský dar, ale je to dar. Co? Tak pozdrav aspoň dnes, tatínku.
2: Vždyť jsem zdravil.
1: Takže vy budete Josef.
2: Jo.
0: Ano, pojďte dál.
3: I když se tehdy 18-leté dívce, onen 20-letý, sportovně nadaný, mladík nelíbil, někde ve hvězdách byl jejich osud už předem spojen.
4: Aby se zamilovali, museli oba dva opustit své rodné Ústecko. Stanislava se vydala na just rodičům do Pardubic, Josef narukoval na vojnu a sloužil ve stejném městě na východě Čech.
3: Potkali se jednoho chladného říjnového dne na pardubickém kluzišti, kam Josef chodil na trénink s vojáky.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: Takže viděl jsem takovou pěknou holku, najednou ke mně jako přibruslila, no, a já jsem měl v puse žvejkačku, tak jsem půlku té žvejkačky ukous, ona si ji vzala a tím jsme začali.
1: Tak to bych nečekal, fakt to takhle bylo.
0: No ano, takhle to bylo, já jsem chodila bruslit a já jsem ho znala, jenže mě se nikdy nelíbil, protože on byl vysoký a že jsem říkala, toho nechci, měli jsme kamaráda Vencu Peška a ten mě s ním dával furt dohromady. A já jsem říkal, toho nechci, ten má hlavu jako růžičko a kapusta. A nechtěla jsem ho. A najednou jsme se potkali na tom stadionu, rozdělili jsme se o žvejkačku, no a vidíte to. Ještě to nám to vydrželo do teďka.
1: On si vás k sobě tak jako přilepil.
0: On byl hrozně takový milej, slušnej, tichej, to už teď nemůžu říct, ale bylo to fajn, bylo to krásný. Byli jsme mladí hlavně.
1: Vy jste si o tu žvíkačku řekla, nebo jak to takhle?
0: Ne, on prostě mě tu žvíkačku měl, žvíkačku tak půl dal sobě a půl dal mě a bylo to tak.
2: Já jsem byl na vojně, že jo, tak jsem měl propusku, takže jsem vždycky musel být do 7 hodin v kasárnách v Pardubicích. No, takže jsme se sešli druhý den znovu na tom ledě, na tom zimním stadionu, no.
1: Vy jste si dávali rande na kluzišti?
0: Ano, ano. Ano.
1: Ten první den, jenom jste se chytli za ruce, nebo dali jste si už pusu?
0: Ne, to ne. To jako ne, to ještě nějaký den to trvalo, než jsem zjistila, že se mě líbí. A tak.
1: Jak to tak mladá holka zjistí? Podle čeho to pozná?
0: Já nevím. On byl takovej, moc toho nenamluvil, ale byl milej. Prostě najednou se mi začal líbit. No.
1: Co vám, Josefe?
2: Já jsem ji taky viděl už několikrát předtím, jo, než jsme se setkali na tom zimáku tam. Jako v Pardubicích jsem ji potkal několikrát na náměstí. Líbila se mi, no, byla pěkná holka. Hlavně byla štíhlá a pěkná holka byla prostě, no. Líbila se mi, hned od začátku. Protože já byl spíš takový, jak říkala, tichej, moc jsem to nenamluvil a Stáňa jen promluvila, prostě mluvila 24 hodin denně i ze spaní.
1: A vám se to líbilo?
2: Mně se to líbilo, no.
1: Kdy jste to řekli rodičům třeba, že spolu chodíte, nebo kdy začali vědět, tušit?
0: Tak já vůbec celkově jsem měla problém. Já když bylo 18 let, tak jsem, já to říkám tak divně, ale řeknu to, zapíchla vidle. Napsala jsem dopis, dala jsem ho na hodiny a voděla jsem do Pardubic.
1: To byl dopis pro rodiče?
0: Pro rodiče, napsala jsem, že odcházím z domova.
1: Že a proč?
0: Protože moje maminka vždycky říkala, Stáňo, ty bys mě neměla, tak budeš chodit špinavá, roztrhaná a hladová. Tak jsem mi chtěla dokázat, že se o sebe postarám. Tak když jsem mě bylo 18, odjela jsem do Pardubic, No a tam to pokračovalo tak

0: Nakonec jsem se naučila tam šít, plíst a opravdu se starat o sebe, ale myslím si, že to bylo dobře, že to tak všecko mělo být. A už, že, protože jsem teda byla zamilovaná do Pepy, no.
1: Vy jste tady odjela a v těch Pardubicích jste si našla životní lásku.
0: Ano, ano, takhle to bylo.
1: Možná se drze zeptám. Byl první?
0: Já jsem předtím měla takový jenom letmý známosti, ale Pepa to byl můj první chlapec a hned jsem byla v jiném stavu. Hned to vzal hákem.
1: No, vy taky asi.
0: No já nevím, já taky jsem u toho byla. No.
1: Tak kdybychom to nějak kulantně měli popsat, jak k tomu došlo tak rychle tedy?
0: Já ani ne, my jsme chodili do lesíka, viď Pepo? My jsme chodili do lesíka, no a najednou, no, tak to, no, no, já nevím, jak to mám popsat, bylo to hezký.
1: Vy jako voják jste toužil a naléhal, nebo co?
0: Přišlo tak samo.
2: Jo, samo to přišlo bez nějakého nátlaku.
0: Ale já jsem jako už si to přála, protože já jsem si myslela, že nejsem normální, protože ty holky už měly známosti kompletní a já pořád nic. Já jsem nepotřebovala žádného kluka. Mně stačilo, když jsem třeba dostala pusu a najednou práska. Bylo to.
1: Najednou od pusy rovnou dítěti.
0: Ano, ano, bylo to tak, tak to bylo nějak, no. Já jsem tenkrát šla, že jo, na gynekologii a tam byla paní doktorka a já říkám, paní doktorko, víte, já jsem teď začala být taky, začala jsem žít, jo, a to, a já nemůžu být to, já nemůžu být v jiném stavu. A ona říká, ale děvenko seš.
1: Co se ve vás odehraje a jak jste si naplánovala, že to řeknete Josefovi?
0: Já jsem to nějak neplánovala, akorát teda tenkrát maminka, manželová, ta byla z toho jako dost špatná a dokonce chtěla, abych si to nechala vzít. A já jsem teda jako říkala, že za žádnou cenu, že když teda ať si svého Pepánka nechá, že já se o dítě postarám, že si ho vychovám sama. No ale nakonec to dopadlo tak, že jsme se vzali a že všechno v naprostý pohodě. No. A moje maminka to tak nějak, možná, že byla i ráda, nevím.
1: A co Josef? Když jste se dozvěděl, že se Stanislavou čekáte?
2: Já jsem řekl tak, že se vezmeme a budeme spolu. To byl konec a vzali jsme se. Já myslím, že jsem udělal dobře tenkrát.
0: Tak on to byl protože takový ušák. Teď mu bylo 21 let, jo? A já mě bylo 20, no.
2: Já jsem vlastně rád a tu babku mám rád a miluju ji víc jak za mlada. Protože se o mě stará a kdyby se tak o mě nestarala, tak já už tady dávno nebyl. Protože jsem prodělal dost nemocí, až teď na starý kolena je mi dobře. No.
1: Jste rád, že ji máte?
2: Tak.
1: Řekl vám to někdy takhle?
0: Ani ne, vidíte, že teď mám slzu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vypráví její manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi.
2: Brali se, protože museli. Před 67 lety. Bylo v tom dítě, ale také velká láska.
1: Jak bývalo zvykem, Josef musel požádat o ruku Stániny rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: To vím, že tam byl takový zmatek. Hlavně jsem to říkal dědovi, jako tátovi. Jo.
4: No, táta náš byl takový hodnej, no, klidný člověk. No.
3: Ten to hned jako schválil. No tak pak během toho měsíce jsme měli svatbu.
4: Obřad byl na městském úřadu v Litoměřicích. Táta do kostela nechtěl jít. Mě to mrzelo, ale respektovala jsem ho.
5: To znamená, že jste měli jen občanský obřad?
4: Občanský, ale když jsme měli teďkon tu kamennou svatbu po těch 65 letech, tak jsme byli v kostele svatého Vojtěcha a otec Havelka nás jako oddal a tátovi se to líbilo a bylo to krásný.
3: V tomhle věku už je všechno krásný, jo.
5: A ten svatební den, vy jste tedy přijeli na obřad, pamatujete si, jaké jste měla šaty, kdo vybíral prstýnky, jestli tam byly nějaké rituály na té svatbě?
4: No, měla jsem kostým, protože to už jsem byla 4 měsíce těhotná.
5: Takže speciální kostým?
4: Ano, takový normální kostým jsem měla.
5: Bříško už bylo vidět?
4: No trošku možná už. Jo, měla jsem bříško.
3: Moc ne,
4: no vidíte, no, je to dobrý. No, a mě to trošku mrzelo, že jsme byli v tom kostele, protože já jsem celých 8 let chodila na náboženství, byla jsem křtěná, že jo, přijímání, biřmovaná, jako já jsem byla věřící, já jsem chodila do kostela každou neděli, no a musela jsem se přizpůsobit, no.
5: Připomínáte si to výročí své svatby rádi?
3: Jo, to jsme slavili po každý do takových těch 50 let, no. A pak už je to takový, no, jsme rádi, že jsme na světě. No, po 50.
5: Jste rádi na tom světě?
4: Já jo. Já určitě.
5: A jste ráda, že jste si na začátku vzala tu žvíkačku?
4: Myslím si, že bych ho neměnila.
1: Počátek jejich manželství se tedy datuje od 15. listopadu roku 1958.
4: Pepa přišel z vojny, vzali jsme se po toho 15. listopadu a já jsem zůstala ještě do začátku března v Pardubicích. Bylo to takový smutný, hrozně jsem se na něj těšila, když já jsem jezdila teda domů, že jo, nebo občas přijel za mnou Pepa, tak to bylo takový, byla jsem toho špatná, protože jsem chtěla s ním být pořád, ale bohužel to nešlo, že jo. Navíc teda jsme neměli kde bydlet, takže jsme bydleli u mojich rodičů v Litoměřicích, tam jsme bydleli 2,5 roku, tak jsme se nakonec pak odstěhovali k babičce do Neštěmic, k manželové mamince. Tam jsme bydleli asi 2 roky, viď?
3: Jo, 2 roky, no.
4: No. Ale babička vždycky říkala, mladý zvlášť, starý zvlášť. A něco na tom je. Když jsem cokoliv jsem udělala, všecko bylo špatně. Já jsem taková kachna, když peru, tak jsem hotová taky do pračky, jo. Když něco dělám, prostě dělám to s nějakou takovou určitou vervou. A babička byla strašně hodná, ale nemohli jsme se shodnout, takže jsme se odstěhovali. Dostala jsem garzonku, takže my jsme čekali 6 let na byt. Tenkrát to takhle prostě bylo.
2: Z jejich lásky přišly na svět dvě skvělé dcery. Půl roku po svatbě se narodila Stáňa a o 11 let později druhorozená Petra.
1: V průběhu let přibyla i vnoučata a později i pravnoučata. Když se oba ohlédnou za svým životem, byl krásný? A kdyby to šlo, zopakovali by si těch 68 let lásky?
4: Já myslím, že bych některé věci udělala jinak, ale asi by to zůstalo, jak to je.
3: No, já bych to nevyměnil.
5: Stáňu za nic?
3: Ne, nedal bych jí. Protože ta se fakt o mě stará. Ano, musím jí pochválit.
4: Já
3: ji teda i chválím teď, jo. Že vždycky řeknu, babko, já tě stejně miluju, jako ty vnoučata to říkají. Babi, my tě milujeme. No.
5: A co vy, milujete jeho?
4: Já jsem ráda, že ho mám. V dobrých i špatných časech vždycky mě byl oporou. A já myslím, že bych ho nikdy neměnila.
5: Myslíte si, že láska vydrží i do pozdního věku? Že neumírá?
4: Ano, věřím tomu.
3: Určitě. Ale chtěl bych tady ještě vydržet. Babička, maminka moje umřela ve 94. A všichni moji příbuzní se dožili víc jak 88, takže tady vydržím do těch 95.
4: Já nevím. Jak to je, tak to je. Já nad tím nepřemýšlím. Beru to tak, jak to je.
1: Láska Stanislavy a Josefa neutuchá. Možná věkem spíš posiluje.
2: A to nás dojalo. Proto jsme jim po Patriku Rozehnalovi poslali jako malý dárek dva zlaté hrnečky našeho pořadu a jedno velké digitální rádio.
1: Chtěli jsme je potěšit a překvapit.
4: To je krásný. A to je, prosím, to je rádio.
5: Digitální.
4: A můžu si na něj šahnout?
5: Šahněte. Zapněte ho.
4: A to hraje samo?
5: Ano. Přesíč
4: Ježiš,
5: teda.
4: To je krás. A myslíte, že to budu umět?
5: Vy určitě.
4: Já nevím, kde se zapíná.
5: To všechno zjistíme. Máme návod a tak.
4: To je krásný.
5: A pak pro vás máme dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
4: Je to hezký. Oni jsou opravdu zlatý. A víte, co je nejhorší, že táta nepije kafe.
5: Ale pije čaj.
3: Čajo.
4: Ale kafe nepije.
5: A to je i na čaj. Já teda jako bych za něj orodoval, že bych mu do toho i čaj udělal. Co, dáte si čaj, že?
3: Kafe jsem se odnaučil pít na vojně, protože nám tam do toho dávali brom.
5: Vy mu do toho taky dáváte brom?
4: Ne, já už mi dávám vůbec nic. A i kdybych udával, tak je to stejně.
5: Vás to skoro porazilo na zem.
4: No mě to...
5: Vyrazilo dech.
4: To rádio mě vyrazilo dech. Ty vado.
5: Takže myslíte, že pouštět si ho bude... Stáňa.
3: No to bude hrát na něm. To bude na něm hrát i v noci.
5: Chcete něco vzkázat Petrovi a Carmen?
4: Že jim hrozně moc děkuju a že bych je ráda někdy viděla a chvilku s nima mluvila. Protože jsou to strašně fajnácky sympatický lidi, oba dva. Já moc děkuju a mám hroznou radost. I za hrničky, i za rádio. Děkuju moc.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je kronikou lidských osudů, kde hlavní roli hraje čistá a opravdová láska.
2: Dnes nám o ní vyprávějí Stanislava a Josef Stehlíkovi, kteří se brali před 67 lety.
1: Ve které chvíli docenili nejvíc sílu své lásky a pocítili oporu v tom druhém?
3: No tak, já jsem před 8 lety měla zhoubný nádor v tlustém střevě. Takže jedna operace, za týden druhá operace, protože mě zavřeli a bylo to špatný, tak mě udělali vývod. Takže to jako, myslím si, že já jsem měla půl roku otevřený břicho, než mě to zarostlo všecko. A tak se o mě tak staral poctivě. A ještě navíc teda měl sestru Věru, která byla o 2 roky starší, tak nám každý ten jezdila. No byly to špatný časy. Mně bylo 78 a takhle jsem dopadla, že jsem byla takhle dost nemocná. Ale dostala jsem se z toho.
4: I díky svému muži?
3: Díky svému muži, ano. Že se o mě staral.
5: Když jsem se to rozvěděl, že má nádor na tom tlustém střevě, bylo mi zlé z toho. No a pak jsme šli s Petrou za panem doktorem a on říká, že jako je to na dobrým místě, že to není na konečníku, že je to někde v břiše a že se to nechá operovat a že to určitě jako odstraňají. No. Takže to se mi jako udělalo dobře. No a opravdu to dopadlo dobře, že za 5 nebo 6 neděl byla doma.
3: Já jsem chodila na kontrolu na onkologii. Tam byl nejmenovaný pan doktor a ten mě rovnou řekl, máte pár měsíců života, máte rakovinu v celém těle, máte metastáze, mi řekl. Tak to jsem jako brečela, protože já jsem chtěla žít. To bylo takový špatný období, víte, kdy člověk ví, že je to konečná. No a on pak jsem si k němu šla, už nevím časově, jak bych to řekla, a on říká, vy jste zázrak, vy jste se ze všeho dostala.
4: Co pomůže? Ten druhý, ta touha žít, ta síla, kterou v sobě máte, co vás zvedlo a vrátilo do života?
3: No tak, já jsem chtěla žít, takže možná i taková ta vůle moje, a nebo to štěstí, že teda to bylo, jak to bylo, tak jsem tady.
5: Já si myslím, že to byly taky hlavně vnoučata, protože jich máme tolika, takže to jí drželo hodně při životě, vnoučata.
4: Drželi jste se víc za ruce? Říkali jste si třeba v té době věci, na které nebyl čas, jenom abyste si dodali síly?
5: Určitě. Určitě jsme se drželi a stáli jsme při sobě celou tu dobu, než jsme se dozvěděli, že to je dobrý.
3: No a letos opět v lednu neprůchodný střeva. Takže jsem byla na další operaci, takže jsem měla během 8 let 4 operace a trošku jsem měla strach, abych úplně, víte, nebyla dementní. A ono to docela dobře dopadlo, že občas ještě si na něco vzpomenu, když to někdy bolí. Ale já jsem taková, že si to, co potřebuju, na to si vzpomenu. A takové ty věci podřadní zapomenu. Kolikrát se mě Pepa něco ptá, já to nevím. A přitom jako jsem to měla v ruce a všecko, ale já to nevím. Prostě to vypustím, no. Takže je to všecko v pohodě.
4: Stanislavo, vy jste taková bojovnice. Vy jste od přírody podle mě člověk, který se prostě ke všemu postaví a řeší to hned a pustí se do toho, jak vy jste řekla, s vervou. A máte štěstí, že vedle sebe máte na začátku možná toho, jak vy jste říkala, nemluvu, ale klidného manžela, který je vám oporou a který možná jenom to, že se na vás podívá, stiskne tu ruku, tak vám to dodá sílu a máte ji na to uzdravování a na to, abyste byli spolu. A proto chcete žít, si myslím.
5: No, jak říkám, jsem rád, že tu babku moji mám a bez ní už bych tady dávno nebyl, jsem říkal, protože jsem taky prožil pár nemocí.
4: Co se vám stalo?
5: Nejhorší bylo, když mě prasklo slepý střevo tadyhle za pecí, tak to mě z toho dostali na poslední chvíli. No.
4: To šlo asi o minuty.
5: No, to bylo, tam jsem byl tenkrát 6 neděl v nemocnici a pak jsem měl ještě druhý chyt, mám budíka a na tom budíku se mi chytla, co to říká, nějaký virus, tak jsem ležel 6 neděl na infekci, tam jsem dostal 300 kapaček antibiotik a když za mnou přišel můj ošetřující lékař, doktor Fejfuša, tak na mě kouk a říká, zítra vás odvezu do Prahy, do Homolky, jako panu profesorovi Neužilovi. A tím vlastně má taky asi zachránil život. Když jsem tam přišel, pan profesor říká, za svoji existenci jsem neslyšel, že 80-letý člověk nebo pacient, že by vydržel 300 kapaček antibiotik. Vrátili mi tam budíka a za 2 dny jsem šel domů. A od té doby, to musím zaklepat, je mi dobře.
4: Vás musí mít nahoře někdo hodně rád.
3: No já nevím, ale jsem ráda, že mám takovouhle povahu, že i když je zlé, tak si myslím, že zase bude dobře.
5: A když je to normální, tak začnu brečet.
3: No,
5: musíme ještě nějaký čas tady vydržet. Jak říkám, je nám docela dobře, i když jsme starý a kuhlí už, no. Za týden mi je 88.
3: A mě jenom 87, 6. ledna, já jsem na Tři krále. Ale jako nevím, jestli bych chtěla teď v této době být mladá, nevím. I když by to bylo fajn, nic by mě nebolelo.
5: Já určitě bych chtěl být mladý, ale nesměl bych mít ten rozum, co mám teď. Musel bych být mladý bez toho rozumu. Jo.
4: Co je hezkého na tom stáří? Sil už třeba není tolik, přichází ty nemoci. Ale přijde se stářím i něco hezkého, co v mládí mít nemůžete?
3: Rozhodně člověk už nemůže to, co mohl dřív. A já se s tím nějak nedovedu vyrovnat. Já říkám, že i když jsme na tom, jak jsme, tak díky za každý nový ráno a za každý nový den.
4: Když se ráno probudíte, pozdravíte se, dáte si pusu, nebo jak to vypadá?
3: Jakdy. Někdy jo, někdy ne. Táta ten stává dřív, protože já jsem celý život stávala mezi 4. a 5, tak teď si spím do 8.
4: Necháváte rád si přispat svoji ženu?
5: Jo, když já stávám, tak se vůbec neprobudí. Probouzím se okolo 6. hodiny, to mě zbudí Tomík, tak nejdřív cvičím nohama. Kolena, kotníky. Jo, takhle s nima hejbu, kotníkama, protože z toho volejbalu ty kolena mám prostě pryč. No. A po půl hodiny se probudím, jdu ze psem ven, no, udělám žrádlo slepicím, vykoupu a jdu nakrmit. A je 8:30, no a babka stává.
4: Petr Kostka někdy řekl, že má v některé dny pocit, že vstane a než si vyčistí zuby, tak už je večer, jak ten čas letí. Jak je to u vás?
5: To je fakt taky, že mně připadá týden jako 3 dny. Je neděle, a dvakrát se probudím a už je zase neděle. Ale když to zase vemu, tak my máme neděli každý den. Jo. Ale hrozně rychle to letí. Nikdy jsem si nemyslel, že tady vydržíme takhle dlouho. nebejt těch doktorů, tak už tady dávno nejsme.
4: Není to náhodou to, že tu jste takhle pořád ještě, je dáno tím, jací vy jste? Že jste si našli v sobě zalíbení na začátku, důvěru, kterou jste si vybudovali během těch let a lásku, kterou jste si udrželi? Není to i tím, že tu vlastně zůstáváte, protože si tu sílu dáváte navzájem?
3: No, je to možný, ale taky si myslím, že to je i prostředím, protože my žijeme 28 let, jsme tady na té chalupě. Je to všecko těžší, než třeba, kdybych byla v bytě, ale je nám tady dobře.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vybraný na dnešek je příkladem osudové lásky, kterou prožívají manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi z Němčí v Českém Středohoří.
2: Poznali se před 68 lety. Snad pro ně nebude problém obstát v našem malém manželském testu.
1: Rostodivné otázky jim pokládal Patrik Rozehnal, aby zjistil, jak se znají a jestli si společné okamžiky pamatují stejně.
2: Otázky neznali, své odpovědi vzájemně neslyšeli a tady je výsledek.
3: Kam jste spolu chodili na rande? Měli jste oblíbené místo?
4: Bydlela na internetu nebo na Svobodárně, tak jsem chodil na Svobodárnu, anebo jsme byli někde na procházce venku.
5: Chodili jsme do lesíka, protože jsme neměli kam.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
5: No, asi já.
4: Stáňa.
3: Co vám dal jako první velký dárek?
5: Jo, dál to vyspamatuju, lyže, ale mě to nikdy nenaučil.
4: A lyžovat jsem ji nenaučil, protože se bála.
3: Čeho?
4: Asi velký rychlosti.
3: Kolik času strávíte v koupelně?
5: No, tak já to beru hákem, tak 5-10 minut.
4: Těch maximálně 4 hodiny, no, je tam.
3: Jak často si polírujete boty?
4: No, čistím si boty akorát, když jedeme někam na funus nebo na promoci, no.
5: Je, vůbec se nečistí boty, na to má bábu.
3: Kdo umývá nádobí?
5: Jedině já, prosím.
4: No tak mám myčku, babku.
3: Kdo z vás měl v rodině první mobilní telefon?
5: Tak já.
4: No určitě Stáňa. Ta telefonuje od rána do večera.
3: Jak slavíte svoje výročí?
4: Navaří se, napeče se, no. Jsme tady pátek, sobota, neděle, no.
5: Vždycky něco upeču, hlavně teda přijedou děti a vnoučata.
3: Co umíte péct nejlépe?
5: Já nevím, štrůdlík.
4: No, štrůdl. Štrůdl to má nejradši.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Za mlada jsem pil jenom Plzeň 12.
3: A teď?
4: Teďko vypiju tak 2 za měsíc.
5: Táta moc nepije pivo. Ale já piju pivo, já mám ráda pivo. Já jsem nikdy pivo nepila. A když jsem potom poprvé před těma 8 lety dostala krev, tak zřejmě mi dali krev z nějakého opilce a mě vám to pivo zachutnalo. Já si tak ráda dám Plzeň.
3: Když bude naplánován sraz někde ve 4 hodiny, v kolik hodin na něj přijde on?
5: On přijde včas, ještě dřív, a já buď přijdu pozdě, nebo vůbec.
3: V kolik dorazíte?
4: Za 5 minut 4. A babka za 5 minut 5.
5: Já za to nemůžu, to je prostě taková povaha, no.
3: Stříhala jste někdy svého manžela?
5: Ne, na to mám dceru starší. Ta ho stříhá od 15 let, protože vždycky dostala korunku a už jí to zůstalo. A pak stříhala moje vnučka, ta Zuzanka.
4: Nejdřív ty mě jako děti mě stříhali za 50 korun, pak ta vnučka jedna za 200 korun a teď ta vnučka nejstarší mě stříhá za 500.
3: Ty jo.
4: Vždycky. A když přijede, tak řekne, dědo, můžu si šmiknout? Jo.
3: Jak a proč se třeba ještě v tomhle věku pohladíte?
5: No, protože ho mám ráda a už nic jiného nemůžu.
4: Teď já ji mám opravdu teď rád víc, jak to mladost snad.
3: Pohladíte ji po tváři, po zádech, po ruce?
4: No, už jako intimní vztah to už jako končí u nás. Už no, takových 8 let, no. Jsou to prostě stařecký pohyby.
3: Bylo to milování vždycky a jenom v ložnici?
4: Ne.
5: Ne, to ne.
4: Kdykoliv to na mě přišlo, tak já jsem byl jako dost výkonný, no.
3: Je divoch nebo mazel?
5: Takovej normální. Není mazel a divoch nikdy nebyl.
3: Byl jste spíš divoch nebo mazel?
4: No, oboje.
3: Jaký je ten její pohled, když se milé podívá? Co v něm vidíte, co v těch očích najdete?
4: No, někdy takovou oddanost. Takovou oddanost, no.
3: Jaký je jeho pohled, když se hezky podívá?
5: Takže mě ještě má rád. Vidíte, už brečím. Víte, že jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Tak jsem to tak nějak brala všecko normálně.
1: V běhu života někdy není čas své city probírat, nebo je tomu druhému říci nahlas. Ale nebojme se toho.
2: Zamysleli se Stanislava i Josef někdy nad tím, jaká je jejich láska? Na čem stojí? Nebo co by ještě chtěli na tomto světě stihnout? Jaký sen si splnit?
4: Jo, já bych chtěl stihnout ty vnoučata, až se třeba oženějí, anebo až dokončí školu teďko, tak bych se toho chtěl dožít, ale toho se snad dožiju. Babče vždycky říká, dětku, my bychom ještě měli do lázní. A já říkám, bábo, já mám lázně tady.
5: A já jsem měl takový touhy, víte, ještě se podívat, jako třeba nebyla jsem v Římě, jenže já už to neuchodím. Dost jsem viděla, ale ráda bych jela, ale mám strach, že by mě poslali v plechovce domů. Takže si netroufám, ale je mi tady na ty chalupě dobře. A jsem ráda, že mám dědíka.
3: Když se na sebe takhle podíváte vzájemně, jak vidíte ten svůj život spolu?
5: Já myslím, že to bylo hezký. Škoda, že to tak uteklo všechno.
4: Bylo to fajn.
5: Jako máme dvě dcery, to opravdu jsou holky. Vidíte, už jsem zase na měko. No, je to radost a vnoučata a pravnoučata. Je to takový hezký všecko a chtěla bych ještě tady pár dní být, abych si je užila všechny.
4: No, to, tak takhle by to mělo být.
3: Jste rádi, že jste se mohli v tom životě potkat a že jste se našli?
5: Ano, jsem ráda, že ho mám. Že jsem ho potkala a že ho mám ještě.
4: No, já taky. Babčo. Mám studený ruce. To mi říká každý den, podívej, mám studený ruce.
5: No, já jsem taková zmrzlá dost, no, ale dobrý. Je to takový štěstí, že se ještě máme v těchto letech.
3: Že vás hřeje láska.
5: No. Víš, Josívku.
4: Divoká.
3: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
5: On byl vždycky takový tolerantní. A dobrý táta. To je jako klobouk dolů. A pracovitej. Hodnej. Myslím si, že opravdu jsem ráda, že ho mám.
4: Já teďko na ty starý kolena jí děkuju, nejenom ne každý den, ale určitě dvakrát týdně. Když jí vidím tamhle, jak mi dělá jídlo a připravuje mi všechno, tak jdu a pohladím jí a jí políbím.
3: Jak důležitý je lidský dotek ve vztahu dvou lidí?
4: No, myslím si víc, jak za mlada.
5: To je takový trošku i vyznání lásky, když vás někdo pohladí a jo, a hezky se vás dotkne.
4: A kolikrát jí dám jí pusu a ona mě taky pak říká, no, že mi jako, že jí to, dělá jí to dobře.
5: No, to je to takový... A ještě vás se přitom políbí. Tak je to takový hezký.
4: Přijímá to ráda, no. Je to tak, no. Jsme si souzený jasně od mlada.
3: Jste rád, že tu ženu vedle sebe máte pořád? Že tu jste ve dvou?
4: No, určitě. Nevím, jak bych to zvládnul. Celá a každou hodinu by mi chyběla. Teď sám nevím, jak bych to vydržel. Když jsem 67 let s ní, jo, a teď bych měl být sám.
3: Milujete svoji ženu?
4: Určitě. Určitě a nevyměnil bych ji ani za mladá, ani teď. A je s ní i sranda každý den. Jo, ono, já vždycky říkám, že je bába jako čert. Jo, ta za chvíli je jako čert a za chvíli je zase jako milius. Jo. Myslím si, že jsme prožili dobrý život. Dobrý a hezký život s ní jsme prožili.
3: Milujete ho?
5: Ano. Celý život. I když vždycky to nebyla procházka růžovou zahradou, ale vždycky jsem byla ráda a viděla jsem, že ho mám a že při mě stojí a že je mojí oporou a že kdykoliv, cokoliv, tak mě pomůže.
3: Kdyby měla být nějaká poslední slova, která byste si vzájemně řekli, kdybyste z tohoto světa odcházeli, co byste mu řekla?
5: Mám tě ráda, nebo měla jsem tě ráda. Byl jsi moje štěstí.
1: Stanislava a Josef už vědí, že skutečná láska začíná okamžikem. Narůstá časem a trvá na věky. Po 67 letech manželství vědí, že radost mohou mít nejen z dětí, zdraví, úspěchu, ale také z každého raního probuzení, pevného kroku nebo pohlazení, na které často zapomínáme.
2: Jak už kdo si chytrý řekl, vřelé obětí je nejkrásnějším výrazem vaší otevřenosti a lásky beze slov.
1: Nezapomeňte dnes projevit svou lásku, potěšit sebe i druhého polibkem a pevným obětím. Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovna před hodinou přerušila projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Silničáři používají trhavinu k dokončení průzkumné štoly pro Vinohradský tunel v Brně. České volejbalistky na mistrovství Evropy porazily výběr Ukrajiny. A počasí zítra zpočátku zataženou místy s deštěm, později od jihu ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otouny Hasilem, dobrý večer. Návrh na změny v rozpočtových pravidlech budou poslanci opět projednávat zítra brzy ráno. Debatu dnes po 11 hodinách totiž přerušili. Novelou zákona se zabývají znovu kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident republiky. Situace v Preznicových lázních v Jeseníku, kde od začátku letošního srpna onemocnělo takzvanou střevní chřipkou více než 140 klientů, se sklidňuje. Hygienici během posledního víkendu evidovali dva nové případy s mírnými klinickými problémy. Laboratorní vyšetření u dvou osob potvrdila přítomnost noroviru, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
2: Dosavadní epidemiologické šetření ani výsledky provedených kontrol neprokázaly společný konkrétní faktor, který by spojoval všechny nemocné osoby. Krajská hygienická stanice situaci nadále sleduje a pokračuje v epidemiologickém šetření. Další informace zveřejníme v návaznosti na jeho výsledky a vývoj epidemiologické situace.
0: Dělníci dnes ráno poprvé odstřelili část skály v průzkumné štole pro tunel pod sídlištěm Vinohrady v Brně. V minulých dnech používali trhavinu v bočních ramenech štoly. Dnes začali pracovat v její hlavní trase. Z průzkumu získají podklady projektanti, kteří později navrhnou stavbu samotného tunelu na velkém městském okruhu. Upřesní šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
3: Ty odstřely by měly probíhat dvakrát denně do konce února, pokud to půjde ideálně, za použití řádově 100 kg té trhaviny vlastně dojde k výrubu 380 metrů, které nám z té celkové délky štoly chybí. Aktuálně máme za sebou něco lehce pod 600 metrů.
0: Stavba Vinohradského tunelu v Brně má podle silničářů začít v letech 2028 nebo 2029. Ve věku 80 let zemřela slavná americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Partonová. Na sociálních sítích to oznámila její rodina. Partonová za svou bohatou kariéru získala přezdívku Královna country. Nejvíce se proslavila v 70. letech minulého století hitem Jolene. Ve videu na několikanásobnou držitelku ceny Grammy zavzpomínal její synovec Brian Seaver.
4: Dolly otevřela dveře pro generace zpěváků, skladatelů, muzikantů a snílků ze všech oblastí života i kontinentů. Díky jejímu příkladu jsme věřili, že všechno je možné. Nikdy neviděla dveře, které by nešlo otevřít. A dveře, které otevřela, tvořily a měnily historii.
0: Sport. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Výhrou 3-1 na sety proti Ukrajině si připsali do tabulky skupiny B třetí výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici.
1: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, tedy zataženo až oblačnou místy, zejména v Čechách, déšť nebo přeháňky, nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině republiky i polojasno. Místy občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severní polovině republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek a také výraznější ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 počítejte teď s omezením u Berouna, a to ve směru z Prahy do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmesa. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
6: ryby nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
3: Co je vám, maminko?
5: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
3: Co jste měla k obědu?
5: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
3: Vždyť vy se celá třesete.
5: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
3: Zavolám doktora.
5: Ne, to přejde.
3: Nebo se to taky zhorší, kde pak?

0: Niborová?
1: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
0: Ano, ano, ano, ano. A ty bolesti na prsou?
1: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
0: No, vyloučit to nemohu. Některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
2: Dovezu tam matku sám. Bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
0: Jistě, pojedu s vámi, když dovolíte.
2: Jste velice laskav, doktore Vocne.
0: O ne, jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
3: Večer.
4: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
5: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic netento...
4: Netento. Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento, když se tento.
5: Další? To už je čtvrtá.
4: Pátá, seržante, pátá. Do pěti vy jste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
5: Aha, a tohle?
4: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
5: Oh, pět lidí za odpoledne.
4: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
5: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
4: Dosud. Ale co my víme?
5: Jistě, když ani doktoři nevědí.
4: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
5: Co budeme dělat?
4: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
5: To je ten doktor Watson?
4: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
6: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
7: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
4: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
7: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
4: Nějaká podezření?
7: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
4: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
7: Chtěl jsem říci předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
4: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
7: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska. Když jezdíme od jednoho případu k druhému.
4: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
7: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Ciano, zadušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
4: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
0: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
8: O myších a kravách.
0: Snad o myších a lidech.
8: Neocné. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumnější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
0: Ale...
8: Nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
0: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
8: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohli a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa.
0: Oh.

0: Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
1: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
0: Já vám nerozumím, nač narážíte?
1: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
0: Harome, jak to, že o tom nic nevím?
1: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
0: A policie je samozřejmě bezradná.
1: Samozřejmě.
0: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
1: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
0: Vaše bezmezná důvěra mě těší moc, ne?
1: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
0: Ne. Vy? Watsone?
1: Ano, budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
0: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
1: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popolední. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
0: Druhý případ?
1: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
0: Oho, to je hodno pozoru.
1: Jistě, však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
2: A tak jsem přišel za vámi, Holmesy, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak...
0: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu. Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnózu oznámili.
2: Ale Holmesy, co je to za hloupou diagnózu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
1: Usmrtit nebo naopak pomoci?
2: No jistě, jistě. Ale adrenalínem se přece člověk nemůže otrávit.
1: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
0: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
2: Nic, Holmesy. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
0: Ale mají také společného holiče.
2: Co?
0: Totiž chci říci řezníka.
2: Prosím.
1: Jakéhosi Higginse.
0: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
1: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
0: Higgins je ovšem neobsluhoval.
1: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
0: A tak se to stalo.
2: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
0: O, nikoli. To nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
1: A neznalost.
0: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň vinen.
2: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
1: Pozor, pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
2: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
0: Nad ledvinky obsahují...
1: A přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje...
0: Ano, ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
1: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 mg adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
0: Vy si nečtete v Tesařovi?
2: V komže?
1: No, v Tesařovi.
2: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
0: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
1: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
2: Protože mistra boleli zuby.
1: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
0: Jak říkal už Deskár.
1: Nebo i někdo jiný. Vidíte, Holmesi.
2: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
0: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a pro těhotné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
2: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
0: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson.

0: Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
1: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
0: Oh, také neznalý učedník?
1: Ne, hamižní mistr, tedy vedoucí prodejny. Omylem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
0: Ale.
1: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
0: A to je možné?
1: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
0: Strašné. Kolik bylo obětí?
1: U těch nad ledvinek? 7.
0: Strašné. Z toho plyne poučení,
1: že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná, převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem, rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbournu.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prrrr!
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost, jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
2: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
4: Slabou půl hodinku, pane.
2: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
4: Co říkal pán?
3: Abyste jel dál.
4: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
5: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
2: I náběcti, pane vikomte.
5: Och, musím pana vikomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
3: Byl zavražděn?
2: Watsone.
5: Pan vikomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
2: Doufám, že se mu daří už dobře.
5: Je už pčík mimo nebezpečí.
2: A rukopis?
5: Pan vikomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
2: Pane.
5: Hieronymus Cabantou, majordomu z tohoto domu, se vám plně k službám.
2: Znáte podrobnosti?
5: Všechny, pane.
2: Dobrá.
5: O, pardon.
2: Co je vám?
5: Rým, kašel, kýchádí. Vždy takhle osedo se čípade.
2: Tak to se týká Watsona.
5: Watsona?
2: Podrobnosti, prosím.
5: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
2: Proč do věže?
5: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
2: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mívají jen jeden vchod, obvykle.
3: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
2: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
5: Cabantu.
2: Prosím.
5: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
2: Podezříval vás.
5: Vyloučeno. Pane?
2: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
5: Ano.
2: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
5: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
2: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
5: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
2: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
5: Montrivaux už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
2: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
5: To by byla pro mne smrt, pane.
3: To snad ne.
5: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
2: Ale Watson je přece...
3: Holmesi, to není nutné.
2: Nuže, Watson, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
6: Vysoce vážený pane Holmesi.
2: Jen žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
6: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
2: Prosím, v tom případě snad raději.
6: Tolik je jisto vysoce...
2: Pouze Holmesi, prosím.
6: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
2: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watson, zničené stalagmity a také stalaktity.
6: To prosím nebyl pachatel, klestili jsme si cestu.
2: A, chápu.
6: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
2: Cože? Pachatel se zřítil?
6: Pouze psi. Více psů jsme neměli, bohužel.
2: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
3: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
6: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
3: A proto to tak táhne.
6: Máme zjištěno, že ne všude.
2: Vy jste tam byli?
6: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
2: A stopy?
6: Žádné.
2: Samozřejmě.
6: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojí je dobré s užitečným.
2: V hospodě dobré s užitečným?
6: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí na senou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
2: Vysoce zajímavé, není liž pravda, mocné.
3: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
2: Na všechny strany, jak je nutno.
6: Velmi případné, pane Holmesi.
2: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
6: Staříka.
2: Kdo je to?
6: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
2: Můžete mě s ním seznámit?
6: Samozřejmě, čeká u vchodu.
4: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bývávalo.
2: A co bývalo?
4: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
2: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
4: Jo, to mám, to je Luftzuckem.
2: Čím, prosím?
7: jako průvanem, pane Holmes.
2: To zajisté, ale proč?
4: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. A pak se tam ty chodby motají jedna hrůza, jo. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý, pil vodu, a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven, a když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
2: No to bylo jistě zlé, pane.
4: No vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
2: Jaký člověk?
4: No, z té hospody v loni, s tou Rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
2: Lavorin?
4: Jo.
2: Snad labirint.
4: No taky možný. Chladnej, čistý vzduch protahuje tím labirintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No jinak nevím.
2: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
4: Ani za nic, pane.
2: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
4: Já vám přece nic neudělal, pane.
2: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není liž pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi na příkaz pana Vikonta plně k službám.
8: Úplně, pane. Vaše přání?
2: 2 fůry lučního sena.
8: Sena?
2: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
8: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídíme. A kde, kam?
2: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
7: Nakonec ten stařík souhlasil.
2: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
7: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
2: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
7: Jak jinak, když je uvnitř tma.
2: A pan prefekt?
9: Říkal, že poslal vás.
2: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
3: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milí Watsone, pojďte.
2: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
10: Ještě trochu trip du comte de foi, nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
2: Ne, já už děkuji.
10: A vy, milý, vážený, pane doktore?
3: Ne, ani já už ne.
10: A pan komisař?
7: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
10: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žranson, barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
2: Jak myslíte, milý kabántů?
3: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
2: Bylo to velmi prosté, milý Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
7: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mí muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
2: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
7: Zejména, jak to seno roztřásali.
2: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěli a zamořili celý labirint.
8: Jak hrozné.
2: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
7: Ale jaké?
2: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
8: Nebohý pan François.
3: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
8: Je to bratranec pana Vikomta.
3: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
2: Ano, zůstává objasnit, proč právě on. Nebo to snad řeknete vy, milý Kabantu?
10: Pan Vikomt se domnívá, že v onom rukopise...
3: V kodexu Euricianus?
10: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byli potomky vizigotských králů.
3: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vikomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
2: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vikomt dřímal, rukopis ukradl. No,
8: chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
2: To mi připomíná, milý Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Kabantuse.
8: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi?
2: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
3: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Vocnové se v těch Sherlockiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Vocnem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Vocnem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte!
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem.
2: Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Honzi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepříčilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste, zajisté, starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to, tak říkajíc, veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watsone?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotarův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotarova neteř Beatrice. Provdaná Griffithsová.
2: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
4: Byla sepsána. Jenže.
2: Pak je to jasné a nezvratné.
4: Není, Holmesi.
2: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
4: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
2: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
4: Částečně, abych tak řekl.
2: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
4: Ve dvou zapečetěných obálkách. V sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Holmesi, že v ní nic nebylo.
2: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
4: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
2: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
4: Nic, kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
2: Kde ten se tam vzal?
4: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
2: Aha, a druhý svědek?
4: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
2: A jeho podpis na prázdném listu není?
4: Nikoli.
2: Kdy byla závěť sepsána?
4: Asi před půl rokem.
2: Pan Griffiths svůj podpis poznal?
4: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dědička označena stečna Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
2: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
4: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Honzi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou připsaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
2: Nevadí, vysvětlím to za vás.
4: Vy byste to dokázal.
2: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
7: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám i nedostavit k jeho pánovi.
2: Tedy naprosto nečekaně?
7: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
2: Podepsal jste se Sloterovým plnicím perem, vidíte?
7: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
2: Pravda. A teď vy, pane Griffithsi, co nám můžete k tomu říci?
8: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slotera stran přípravy k nastávající svatbě a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
2: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrici, vaší nastávající choti.
8: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
2: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
8: Ano.
2: Proč?
8: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Slotr mi ani své péro nenabídl.
2: Máte pravdu. Co bylo dál?
8: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek. Pan Slotr vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
2: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
9: Obvyklým způsobem.
2: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
9: Zcela vyloučeno.
2: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffithsi, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
8: To přece není možné.
2: Slotr psal tu závěť před vašima očima?
8: Ano, ale...
2: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
8: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
2: Se zmizením snad ani ne. Pan Slotr totiž neměl ve svém plnicím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To se zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
9: A hrome, již si vzpomínám.
2: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte? A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje, to jest proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
9: Ten rošťák, on mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
2: Ne tak zhurta, Griffithsi. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
8: Jak tomu mám rozumět?
2: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
9: Ale to je nehoráznost.
2: To je logický závěr. Proč jinak by Slotr sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano, Slotr byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffithsi.
3: Měl jste proti němu dokonce jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
8: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
3: On, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slaughter odkázal své jmění v celku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
8: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
4: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
3: Je to pouhý roztok taninu ve vodě. Pane notáři, půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
4: Oh, písmo. Skutečně, písmo se objevuje.
9: Ale to není...
3: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffithy, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
4: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je sprostý vyděrač.
3: A podepsán jste tu pouze vy, Griffithy. Zadržte ho, inspektore.
4: Stále nechápu, Holmesi, jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem. Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
3: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
4: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
3: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
4: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
3: Neboštík Slaughter nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
4: To opravdu nevím.
3: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou schodu okolností. Podle hesla chytrému na pověs.
4: Mně to tedy neříká vůbec nic.
3: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black, vidíte?
4: Ano, tedy černý.
3: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
4: Lituji, ale neříká.
3: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
9: Aha, chemické přípravky k hubení plevelů.
2: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
9: Opravdu.
2: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
9: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

Jsi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Ano, ladíte vlny Českého rozhlasu, kde ani dnes se nebude chybět noční linka a o čem si spolu budeme povídat, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si v životě nejvíc přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte už potom roky? Jaké sny a touhy jste měli a máte? Měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Telefonovat můžete jako vždy na dobře vám známé číslo 731 800 900. Také můžete psát, a to na adresu linka@rozhlas.cz. A já to říkám vždy na začátku, že na tuto adresu můžete posílat příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a pokud možno nerušený poslech i večer vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na to, po čem jste v životě nejvíce toužili. Touha je silný a reflektovaný nenaplněný vztah k něčemu, co by si člověk přál, zejména když předmět touhy je vzdálený, neurčitý a naděje na splnění je malá. Po čem nejvíc toužila paní Petra Skladna, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Petro.
1: Krásný dobrý večer. Tak já asi nejvíc toužím po tom, abych byla co nejvíce zdravá. A moje taková další tužba je, že bych se někde chtěla podívat do Austrálie.
0: A paní Petro, je to reální sen? Ta Austrálie, třeba máte tam nějaké přátelé, anebo jenom vás to láká z nějakého důvodu? To už je jedno, příroda, zvířata.
1: Tak láká mě to a jak zvířata, tak i ta příroda.
0: Podívat se tam, že jo, je to hodně vzdálené. Vybral jste si prakticky od té Evropy jedno z nejvzdálenějších míst, takže vám budu držet palce samozřejmě, aby se to podařilo, to je jasná věc. Ještě je nějaký sen?
1: Sen ani ne.
0: Ale to zdraví, to paní Petro rozumím, protože skutečně, jak já vždycky říkám, že zdraví, čas, to jsou věci, které jsou asi nejcennější, co v životě máme, protože čas nám ubíhá každému spravedlivě a zdraví, bez zdraví se prostě neobejdeme. To je taky fakt.
1: Ano.
0: Tak moc děkuju. Mám radost, že se vám podařilo dovolat a dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan Jaroslav a ten využil webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsal. Paní Chládková, je to jednoduché a stručné. Jako malé dítě po plechovém pásáku na baterii, což mi Ježíšek nadělil, potom po pionýru Java 20, ale na to už nebyly finance. Tak jsem jej zdědil po starším bráchovi. Následovaly vlastně vydělané peníze na různých možných brigádách u nás na vesnici, hlavně v tehdejším JZD. Ty peníze jsem si mohl utratit za co chci a nikdo mi do toho nemluvil, což bylo skvělé. Pak následovaly holky, dobré víno, nějaké to auto a tak dále. Ale dnes mě stačí klid, zdraví a pohoda s vnoučaty, napsal Jaroslav. Pane Jaroslave, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Karel Gott, Stokrát chválím čas a pak se budu těšit samozřejmě na další telefonát na lince 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 11 minut po 23. hodině a stále se budu vyptávat na jedno a to samé po celou dnešní noční linku. Po čem jste v životě nejvíc toužili? Co jste si přáli? Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí třeba si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte třeba potom už roky? Vyptávat se budu i paní Dany z Blatné. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám, Janičko, všem posluchačům, samozřejmě, do všech koutů světa, jak já říkám, poslouchají nás i v zahraničí.
0: Ano.
1: A jako já bych to vzala tak nějak zlehka, ale stručně, pokud možno. Já jsem si vždycky přála mít šťastnou rodinu. No ale ta rodina mi nevyšla, ten rodinný život mi nevyšel. Jsem rozvedená vlastně. A druhý manžel, ten pak zemřel.
0: Ano.
1: Takže to mi nevyšlo, tohle rodinný štěstí, ale mám tři krásné, zdravé děti, velice schopné a šikovné. A za to jsem teda velice vděčná. A druhé moje přání, a toto největší, už když jsem odcházela do toho Ústí nad Labem, však víte, já jsem přes Lovosice jezdila.
0: Ano, ano.
1: Velice dobře znám. A tam jsem strávila nějaký roky a tam už jsem začala vlastně zpívat. To byl můj největší sen, prostě probojovat se k tomu mikrofonu a prostě si užívat i to zpívání a rozdávat tu radost. A to vy víte, jaké to
0: ano,
1: je.
0: Yeah.
1: Rozdávat tu radost těm ostatním lidem, ať už tančí, nebo jenom poslouchají. Prostě to se mi podařilo. Takže ty tři zdravé děti, dva syny a pak nejmladší dceru vymodlenou, to mám. No a pak ještě jedno přání mám, teda jestli se nebudete chtít na něco zeptat.
0: Ano.
1: Ještě jedno přání mám a to je, já v těchhle párních letech, jako bylo letošní, tak bych nejradši odcestovala někam do Norska, kde pobýval hodně můj syn při studiích. A říkal mami, tam by ti to fakt vyhovovalo. Do žádný Austrálie to mě neláká, prostě nikde, do Řecka vůbec ne, tam je horko. Ale prostě být tam, kde je prostě příjemně, kde je krásná příroda. Nedotčená.
0: Je pravda, paní Dano, že promiňte, že vám skáču do řeči, že kamarádka tam má vdanou sestru, byla tam letos, kdy skutečně tady u nás panovaly 40 a ona mi posílala fotky, jak je jim zima, jsou v bundách a bylo tam asi 10 stupňů, takže tam se krásně ochladili a ta příroda
1: já
0: je tam skutečně nádherná.
1: Já Janičko, jo, to je výhoda a vím, že Tomáš tam byl už jako z průmyslovky.
0: Ano.
1: A pak tam byl vlastně jako při doktorandském studiu, tam byl i rok, tam studoval vlastně, přednášel a tak dále. No a ten syn z Prahy. A já teda prostě potom toužím, protože on mi vždycky říká, mami, tady to peklo, já mám na jeho západ oka, dovedete si představit, jaký to je peklo tady prostě odpoledne a v noci prostě se nedá spát.
0: Ano.
1: Takže asi jako v Praze.
0: Přesně no, tak, přesně tak. Bylo to peklo.
1: Takže to je můj sen, který je nesplněný a já bych prostě do toho Norska, do té Skandinávie a nejraději

0: do toho Norska, protože třeba on byl v tom Stavangeru a to je prostě na jihu a tam říkal, tam jsou ty fjordy a prostě to by se tím mami tak strašně líbilo a já vždycky říkám, tak to už se mi asi nesplní.
1: A možná splní paní Dano, zase to naštěstí není až jako ta Austrálie, kterou má vysněnou paní Petra, taková šílená no, dálka.
0: Kdyby tam syn studoval, tak bych tam se by
1: jela, že jo?
0: Jenomže on už dávno jezdí spíš jako do Španělska, do takovýhle zemí prostě na ty různý přednášky a po světě prostě jezdí jako fyzik, ale to prostě já už bych se sama nevydala, ono už je mi teď přes 70, víte, a to já už si sama jako bych netroufla, to musela mít fakt dobrýho parťáka a průvodce.
1: Žádný věk, paní Dano, to je, jak jsem se dočetla, to jsme teď vlastně v uvozovkách ve středním věku prý stále, tak nevím, kam se až to lidstvo jakoby dožije, kolika
0: let. Já jako byly letos, tak už další nepřežijí, teda lidičko. Přiznávám, abych to odlehčila. No samozřejmě vás moc zdravím, jsem moc šťastná, jsem se dovolala.
1: Já děkuju.
0: A že jsem to trošku i odlehčila možná.
1: Určitě.
0: Po usmání. A mějte se krásně, všichni se opatrujte a já mám teda ráda září a pak i ještě ten říjen. A tak zimu nemusím, protože zimy, jaký jsou tady u nás, to prostě nemusím, ale prostě všem přeju zdravíčko. To zdraví hlavně, abych si udržela i já.
1: Určitě. Dobrou noc a děkuju.
0: Mějte se krásně, dobrou noc a děkuju.
1: Naslyšenou. Paní Dana říkala, že jezdí přes Lovosice, zpívala v Ústí nad Labem a já vím, že to je můj člověk, protože já jsem začínala v Lovosicích, když mi bylo 15 let, jako s první kapelou zpívat. Tehdy přišel kapelník za mým tatínkem, se kterým pracoval a táta řekl, no když si ji budeš hlídat, tak jo, ale musí být do tolika doma, jinak ne. No a potom paní Dano v Ústí, to jsme měli společné, tam už potom byl velký orchestr, dodneska fungující Bonito 81 a to byla moje srdeční záležitost při celých studiích na fakultě. Prostě užívala jsem si to. A taky jsem měla radost, že můžu zpívat lidem k tanci. Samozřejmě k poslechu je to ještě lepší, ale taky mi to vůbec nevadí. Prostě hlavně, že se lidi baví. Asi takhle bych to řekla, takže to máme s paní Danou společné. Teď už Hana Zagorová nám všem bude zpívat písničku Zůstaň tady léto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Jana Strutnova a měnily se jí tužby během života a získaných životních zkušeností? Krásný dobrý večer, paní Jano.
1: Krásný dobrý večer všem. Já bych ještě nejdříve chtěla pozdravit paní Danu z Blatné a říct jí, že mohla léto studené strávit nejenom ve Skandinávii, ale i u nás v Trutnově, protože tady nejvíce dnů, co bylo, tak bylo tak 19 až 22 stupňů a dneska máme těch 10.
0: Tak je to jak v Norsku.
1: Takže tady jsme léto prakticky neměli.
0: No vidíte, a není to tak daleko,
1: takže
0: že?
1: Takže pod Krkonoší tady je zima furt. No, ale to přání moje takové jako hodně velké a stále větší celý život a hlavně v poslední době je takové jako i obecné, nejenom osobní, aby se přestala ničit naše příroda i po celém světě. Ale já žiju tady, tak myslím na tu naši přírodu, aby se přestali zbytečně kácet stromy, aby se přestali stavět haly na polích, aby jsme si prostě všichni té přírody vážili, aby k tomu vážit si přírody byly vychovávané i děti ve škole, cíleně ve škole, i o tom, co nám ta příroda všechno přináší. A já teď nemyslím jenom ten užitek jako jídlo a dřevo a tak dále, ale už jenom to vyzařování, to, že tu přírodu máme kolem sebe, že můžeme vyjít ven a je tam tráva a květiny a stromy prostě. To si moc přeju a to přání se mi pořád nějak neplní. Furt se všude staví, furt je přeplněno vším možným a ta příroda ustupuje člověku neustále a je to pro naši škodu.
0: Je to tak?
1: Je takové moje přání jako na stáro, protože já jsem vlastně, nechci se litovat, ale jsem hodně nemocná a mně ta příroda pomáhá třeba i jen si sednout pod lípu a z ní jde taková energie, kterou já cítím a která mě třeba uzdravuje. A mnozí se teďka možná smějí a pošklebují, ale je to tak, příroda nám dává energii, tu hojivou a léčivou.
0: Souhlasím s vámi, paní Jano, a i přemýšlím o tom, co říkáte, že mě rozčiluje nejenom, že se staví na polích prostě ty šílený kysny, já tomu takhle říkám, ty hrozný krabice, jak jste říkala, a vypadá to nejenom nevzhledně, ale těžko už se to zase všecko bude potom vracet, musí se to rozbořit, že jo, někam odvozit a tak dále, ale taky, jestli jste viděla, že na té orné půdě, jak se všude dávají prostě takové ty panely na elektřinu a to, tak to mě taky úplně ničí, když to vidím.
1: To je hrozné, ano, to je hrozné a nevážíme si života, protože tady v blízké obci u nás, bylo to minulý týden, technické služby schazovali hnízdečka s vlaštovkama. Byly tam malé vlaštovičky, které samozřejmě zemřely. A tohle, promiňte, teď řeknu to slovo, není neslušné, ale řeknu, je to prasečina tohle, to, co se dělá. To... A je to velice smutné. Hrozně mě to trápí, protože člověk by měl žít na tom světě s láskou nejen sám k sobě a ke své rodině, ale ke všemu, co na tom světě ostatní žije.
0: No, máte pravdu, volala mi kamarádka moje, dlouholetá manželka mého skladatele bývalého, bohužel už dneska musím říct, protože je Pavel 5 let po smrti, Pavel Krejča, nádherný věc se napsala, Stáňa miluje zvířata stejně jako já a říkala, Jani, prosím tě, pojď něco vymyslet, já už to nemůžu číst ty zprávy, co lidi jsou schopní dělat. A já jsem říkala, víš, Stáňo, ono jednou prostě to lidstvo dopadne tak, že my budeme v těch klecích a já se tomu vůbec nebudu divit, by nás tam ty zvířátka zavřeli. Já vím, že
1: no,
0: to je samozřejmě utopie, ale je to tak prostě, no. Jako co člověk je schopen dělat, za to se stydím.
1: Já právě taky. Já velice, a jestli nás jednou ta příroda úplně nevyhladí taky, to bych se ani nedivila, že si sami pod sebou podřežeme větev. Není to jenom osobní přání, je to obecné. Prostě je to láska k životu a ke všemu, co žije. Přála bych si, aby prostě jsme to všichni věděli, že prostě život má cenu. I život každého malého
0: přesně
1: ptáčka,
0: tak.
1: I brouka má cenu. Jako, a aby k tomu už ty děti byly vedené, já si myslím, že moc nejsou. No.
0: Když víte, paní Jano, ono, já jsem vás i bedlivě poslouchala, že jste říkala ve školách, ano, ale ono je to hlavně, to musí být vedeno i z domova, protože,
1: no,
0: protože přiznám
1: určitě,
0: se,
1: ano,
0: že teď úplně učitele lituju, protože čeho jsou dneska schopní děti už i na základní škole, když mi vypráví moje bývalé kolegyně, tak já tomu nemohu věřit, že to vůbec je možný, co si dneska děti dovolí a
1: no,
0: úplně co je nejhorší,
1: já vím.
0: Že rodiče místo, aby se zastali učitelů, tak jsou ještě na straně dětí, jako které dělají takové věci. Jako to si, já si to vůbec nedovedu představit, že bych byla takhle drzá jako na učitele. To vůbec. A to drzost, to je ještě to nejmenší, co se tam děje. Takže
1: no,
0: paní Jano, nechci skončit neoptimisticky, protože jsme obě určitě optimistické a budeme věřit,
1: no,
0: že se lidstvo prostě snad konečně tak jednou poučí. Děkuju moc, děkuju a dobrou noc přeju.
1: Prosím. A mějte se moc hezky.
0: Naslyšenou. Pan Bohumír napsal, chodil jsem už do školy a když přišla měna, viděl jsem, co to s lidmi udělalo. Šok pro ty, co přežili válku a mysleli, že jejich živnost poroste. Ovše přišli o úspory, majetek, dokonce nuceně vystěhování. Potichu se mluvilo a tak jsem si říkal, jestli dorostu třeba se to změní. Trvalo to dlouho, ale vývojem jsem zklamán. Zdravím posluchače Noční linky, napsal pan Bohumír. Teď už Arakain, slečna závist.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo a jestli se měnily vaše tužby během života a získaných životních zkušeností. Ptát se budu stejně tak a stejné otázky budu klást i paní Heleně z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Miluju noční linku. Já jsem to dneska zapla později, volat se nechtěla.
0: Ano.
1: Ta paní, co mluvila o těch vlašťovkách.
0: Paní Jana, ano.
1: Bylo mi 1,80 v únoru a já jsem měla, teda bylo to složitý za komoušu, ale cestovala jsem, žila jsem v Tunisu, ve Francii. Ale to chování, jak je dneska, já vám řeknu, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu.
0: Ano.
1: To je perverzní svoboda plus trhlý hokynářství rovná se cochcárna pomlčka lumpárna.
0: Hmm.
1: A ty děti dneska, to je úplně opak, ty rodiče musí poslouchat děti a ne děti rodiče. My jsme teď hlídali na chalupě pravnučku, no já myslím, že zblázním. Já to nechápu, že ty lidi prostě jak se chovají, nebo ty děti to budou házet do popelnice. Já jsem slyšela, že dokonce někdo je proti těm baby boxům.
0: Hm.
1: Jo, co to je za šílený svět tohleto? Já nevím, i to vidím v obchodech, ty lidi se neuhnou, to není život, to je šílenství tohleto. Jak můžu, já si pamatuju ty vlašťovičky.
0: Ano.
1: Tady dokonce já bydlím v Krči, tady dokonce měli na chodbě, tam měli
0: hnízdo, že jo?
1: Krabici pod tam v tom, jak se vchází, já nevím, na tu rehabilitaci nebo co, už je to díl, ale měli tam vlašťovičky hnízdo a aby ty výkaly nebyly, tak tam dali i krabici. A dokonce, nebo když jsem jezdila na venkov, tak tam opravdu, jak to můžou ty lidi, já to nechápu vůbec. Jak se chovají i ke zvířatům, i k dětem, no. Já jsem z toho blázen, teda opravdu. To, nevím, dnešní doba je příšerná. On to říkal Jiří Suchý, že tahle doba je horší, než jsme si mysleli.
0: Bohužel, paní Heleno, ráda bych řekla něco jiného, ráda bych říkala, ne, nemáte pravdu, ale bohužel, jako když se rozhlínete kolem sebe, tak to, co všechno jste říkala, prostě je pravda, takže k tomu nemůžu říct nic, nemohu oponovat, prostě musím s vámi bohužel souhlasit.
1: No ale i ta televize, jako já nevím, to je, musíme to platit a přitom to je, jenom si to přečtu, já nejsem maniak televizní, ale vůbec jako to je samý trilery. Já mám oděvní průmyslovku a museli jsme povinně chodit na ruský váleční filmy, nechtěli jsme se na to koukat, je mi 1,80 a ještě si pamatuju, jmenovalo se to Rozrušená země a když jí zabil vstekerou v posteli, tak já jsem vylezla z té řady na chodbu a učitelka mě vynadala.
0: Hmm.
1: A dneska to je prostě inspirace, já nemám internet, nechci to a jenom si, když je to jak chutná smrt a já nevím, prosím vás, co v tom ty lidi vidějí. Hlavně na té jedničce, když to je šílený. To je samý trilery, samý vraždy, samý i v reál, to je málo toho v reálu a ještě a ty sítě, nebo jak se tomu říká, to prostě ty děti vychovává. No i ta pravnučka 4 roky byly,
0: ano.
1: A ona jí pustí ten tablet, že jo,
0: ano.
1: Aby, no a tam blé. Já jsem studovala francouzštinu v jazykovce i arabštinu, dělala jsem 10 let u tuniských diplomatů,
0: ano.
1: Co jsem všechno zjezdila a to, ale to chování já zírám prostě. Tam třeba velvyslanec, když skončila recepce po půlnoci, v arabštině není vykání, tak
0: ano.
1: Mě, protože arabsky jsem uměla, tak mi říkal, ne, žádný takový nepojedeš metrem, tak stroje mě vez až do Krče před panelák a ještě čekal, až tam do toho paneláku zalezu.
0: Jo, paní Hele.
1: V krámě to by vás prostě, já mám tratárek, protože mi blbě chodí, bolej mě kolena a to jdu, a lidi se cpou dovnitř.
0: Hm.
1: No, nebo drží mobil na uchu a já, to je mor. No. No nic, no. Jako jsem z toho zklamaná hrozně. Já teda mě se vyplnilo, no a ještě jsem měla ostravaka, krátkého zobaka, bohužel 17 let. No to byl úžasný člověk, opravdu strašný.
0: Tak aspoň, že no, to se vyplnilo, paní Heleno.
1: Je mi z toho smutno, opravdu. To je, nechají se ty lidi zmanipulovat nějakýma ideologiema nebo tím chováním. Já jsem to nezažila nikde. Já vždycky říkám, lepší tamhle v Tunisu jsem se domluvila na trhu lepší s tím Arabem, než tady, tady se, už to říkám i to, to je dneska se nekomunikuje nic a normálním lidem to chybí. No. A ty děti taky, to napřed byly proti Sokolu, pak proti Spartakiádě a já nevím co. Teď se zase co zničili, tak se k tomu vracej.
0: Tak když vás, paní Heleno, poslouchám, tak vlastně tohle potom toužíte, to je váš sen. Lepší komunikace, to, co vlastně jste zažila v mládí, když jste cestovala, aby se lidi hezky povídali, aby bylo prostě na světě líp, já to řeknu prostě takovouhle větou jednou. Je to tak? No toužíme potom, všichni normální lidi potom touží. Touží po lásce, po rozumění.
1: To je, já to kolikrát říkám i lidem, říkám, to je jako za komoušu, držet hubu a krok. Jo, vůbec se nekomunikuje tady. Já bydlím ve věžáku v 11. poschodí a to je mor. Všichni čučej do toho, že jo, vůbec to, něco se zeptat v obchodě, tak ještě dostanete vynadáno. Teď jsem viděla i stará paní tam uklízí a tím strojem a tam starý pán prodává salámy. Nebo já nevím, já říkám, my už tady jsme tady přes čas a zatěžujeme státní rozpočet. Jednotlivec má miliardy a stát vypisuje dluhopisy.
0: No moc děkuju, paní Heleno, i za váš příspěvek do noční linky. Zas musím dát prostor dalším. Děkuju moc a přeju dobrou noc.
1: Jo, já vám taky a noční linku miluju.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Tak jo, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční lince řešíme, co jste si v životě nejvíce přáli, jestli se to vyplnilo. Říkala jsem, že někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý třeba budovat kariéru, nebo někdo z nás si přeje třeba jenom toho štěstí trošičku, aby měl ve vínku. Jaké sny a touhy jste měli vy, na to se ptám už kolik? 42 minut. A v tuto chvíli přivítám v noční lince paní Hanku z Prahy, která bude reagovat na paní Janu Strutnová i potažmo na paní Helenu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já jenom trošinku, že ten příběh o těch zhazovaných hnízdech, to je úplně příšerný, ale jenom mě napadlo, jestli třeba to si paní jenom tak zbytečně třeba nedělala starosti, jestli to opravdu viděla, protože jestli říkala teďka, že to dělali teď, tak teď už by tam ty mláďátka neměly být, to už ty vlaštovičky už jsou, si myslím, teďka už se pomalu houfují a odlétají, teďka už by snad v těch hnízdečkách ty mladý bejt neměly, ale nevím, jo, to mě tak napadlo.
0: Rozumím.
1: Že jestli třeba takhle, no, ale abych...
0: K tomu tématu, ano.
1: K tomu tématu, no, samozřejmě na prvním místě a zdraví, jednak pro sebe, pro rodinu, protože to je určitě to nejdůležitější. No a z těch snů já jsem vždycky měla takový trošku jako výtvarný ambice, tak jako něco ještě, teď jsem zrovna něco vytvořila, dělám reliefy tepaný do mědi, tak se s tím teďka chystám pochlubit na Helvštín, tak to bych jako ráda, kdybych určitě tam měla nějaký slušný recenze.
0: No určitě, kdyby se to líbilo, že jo, to, co vy děláte ráda.
1: Ano, protože mě z toho tak bolej ruce, že to je úplně jako, no, ale snad to ještě dorazím, protože v pátek už je tam nástup, tak snad to dobře dopadne. No, tak to je takhle ten můj... To moje přání.
0: No a my budeme, paní Hanko, držet samozřejmě pěsti, aby se to Helštýně líbilo a abyste měla z toho radost té své práce. Děkuju moc.
1: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz, tedy /linka. Dobrý večer, paní Jano, napsal to pan Pavel tedy. Tak já už jsem v takovém středním věku, kdy jsem tak nějak se svým životem smířený. A protože jsem zrakově postižený a od toho se odvíjí spousta věcí, které mám oproti zdravým lidem stížené, tak jsem se musel smířit s tím, že jsem se neoženil a nemám rodinu. Ne, že by to pro mě bylo úplně srdcervoucí, ale celkem by mě teda zajímalo třeba, zda bych měl syna nebo dceru. Také jsem už odedávna toužil být kastelánem, protože mám rád hrady a zámky. Byl bych moc rád, kdybych si to alespoň na den mohl vyzkoušet. Tak kdo ví, třeba se mi to jednou splní. Zdravím všechny posluchače a přeji jim i vám, paní Jano, ať se sny plní. Dobrou noc, napsal Pavel. Pane Pavle, a my zase přejeme, věřím i že s posluchači, aby se vám to vaše přání vyplnilo. Eva Farná nám bude zpívat Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Norou z Frenštátu pod Radhoštěm si budeme povídat pár minut před půlnocí na téma dnešní noci, kdy se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za přivítání. Ležela jsem v teple pod peřinou, drkotala se zimou, protože tady je stěží 12 stupňů. Dneska celý den bylo chladno a teďka tam tak drobně mrholí, ale jak poslouchám posluchače, tak mě to skutečně vyprovokovalo. A 100% dávám za pravdu paní Janě Strutnová. Souhlasím i s panem Bohumírem, co říkal, jak byl zklamaný, jak pořád roky jsme čekali od těch 50. 60. let a postupně, kdy každý rok jsem si taky říkal, už to musí být jinak, už něco uslyšíme. Na nový rok, kdy jsme poslouchali projev prezidenta a vždycky já jsem říkala, a zás nic neřekl, zase nic nezměnil a pořád je to stejné. A přesto, jak jsme byli nadšení, když potom takzvaná sametová revoluce, kdyby nebyla raději sametová, byla nějaká jiná, ale kdyby to bylo k čemu. Ale jak je vidět ten vývoj, zase je nějaký prach podivný. Pane Bohumíre, máte pravdu. Ale škoda, že ta paní Jana neřekla o těch vlaštovčích hnízdech, proč je z těch technických služeb sundávali. To by mě zajímalo, protože snad ti lidé nemají už ani kousek zdravého rozumu v hlavě, aby tomu sami rozuměli, proč to muselo jít pryč. Vybavuju si reportáž v televizi, je to už takových 5-6 roku zpátky, jak zjistili na jednom nádraží, v nádražní hale, asi já nevím, jestli tam byly vlaštovky, asi pravděpodobně to byly vlaštovky, tam hnízdili, proletávali tam a potom si říkali, no jo, jak oni se dostanou ven, ale tam byly lítačky, ty dveře ven na peron byly lítačky, ano. A oni si všimli, že ty vlaštovky si vyčíhají ten okamžik, kdy ty dveře jsou otevřené. Když někdo prochází a oni se otevřou, tak oni rychle proletěli a zase potom čekali, kdy mohli proletět nazpátek. Bože, i takový malinký ptáček má víc rozumu než ten mohutný člověk, když by se to takhle řeklo. Ale co jsem to dneska viděla na teletextu, vlastně jsem si to ještě před chvíli přečetla, že v záchranných stanicích letos měli k ošetřování velký počet malých rorisků přes 2000, protože oni nevydrželi v tom horku pod rozpálenými plechovými střechami a vypadávali nebo vyskakovali z těch hnízd, kdy se jí většina zabila, ale tak jako tak ty záchranné stanice přes 2000 jich měli v ošetřování. Přitom rorisy už teďka budou prakticky odlétat, nebo mnozí už tady od nás už odletěli, jak jsem si všimla. Ale vím, že taky je to tak 2-3 roky, byla reportáž od někud z Čech, kde zateplovali domy. A kdy ti pracovníci, co dělali to zateplení, já nevím, jak si nemohli všimnout, nemohli vědět. Tam byly dutiny, kde byli ti rorisy, kde se ozývali ty mláďatka. Oni přesto, že věděli, že tam ti ptáčci jsou, tak to zalepili a zateplili, takže všichni ti ptáčci tam umřeli. To už člověk nechápe. Ne. Skutečně ten člověk nemá trošku zdravého rozumu, nehledíc na to, že by měl mít nějaký soucit. Přesně a měl tak. by se snažit žít v souladu s přírodou. To je to, co bych si nejvíc přála. Ale co mě dorazilo, to jsem náhodou zahledla včera nebo i dneska, myslím, že to ukazovali jednak z Číny, kde naříkají nad tím, že jsou tam velké plochy, kde vybudovali ty solární elektrárny, takže velké plochy jsou tímto, no prakticky není tam nic jiného než tyhle ty
0: solární desky. Panely. Ano.
1: Nevím,
0: ano.
1: Jak bych to nazvala. Takže odlesňuje se ta krajina a přitom se bere vlastně půda pro jakékoliv živočichy a pro ptáky, protože nemají kde hnízdit, protože se zabírá taky i orná půda. No konec konců, u nás nemáme tak velké plochy, ale my jsme taky malá země, ale určitě jste na mnoha místech naší republiky viděli taky ty velké plochy, kde místo louky, kde byste se radovali z krásy našich luk, tak vidíte tam jenom ty černé desky. A přesně je to tak. Jenom proto, a to ještě, je to už tak 10-12 roku zpátky, vím, jak nějaká firma šturmovali ke konci roku, protože tehdy měli dostat nějaký příplatek nebo dotaci od vlády, stejně to udělali pod fukem. Všichni se v televizi určitě viděli tu reportáž k tomu. Takže to je naprosto trestuhodné, k čemu se pořád ženeme. Pro boha, proč už nemáme trošku rozumu. Ale co mě dorazilo nejvíc, že jsem viděla tu výrobu robotu v Číně a z toho jde strach a hrůza na člověka, jak se tyhle ty malé kovové monstra pohybují, protože jsem tam viděla, že oni uspořádali olympiádu robotu, protože Borsův rekord na 100 metrů tam byl překonaný taky, že to bylo kolem 10 vteřin nebo kolik, to není tak podstatné. Ano. Ale ten jeden robot nějak škobrtl, spadl, a on vletěl dokonce až do těch rozhodčích. No, Ježíš Maria, když si člověk domyslí, že ten robot by se postavil i proti člověku, když konec konců nějaké to kolečko, nějaká ta součástka, tak jak se říká u člověka, přeskočilo mu kolečko v hlavě. Když tomu robotu se to může taky stát. A co si myslí ti lidé, kteří tady na tom pracují, aby ještě vyrobili dokonalejší ty roboty? Když ukazovali tam, prosím vás, to se dá vyrobit celá armáda, když si to představíte, a ta půjde potom proti člověku. Ne, že se zvířata proti nám postaví, ta by udělala konec konců jedině takovou spouru, rozumně. Ale ti roboti, z toho jde strach a hrůza na člověka. A toho bych se nechtěla dočkat. Pro boha, už se vzpamatujme všichni a skutečně nemějme jenom ty plané řeči, ale snažme se žít tak, jak by člověk měl žít a v souladu s přírodou, to je nutné. Ne, protože bez toho se neobejdeme, bez toho jsme ztraceni. Mám děkuji, z toho dneska jedině takové nějaké divné, smutné myšlenky. Ani mě to nechce myslet, ale jde z toho na mě opravdu hrůza.
0: Děkuji, paní Noro, a zdravím do Frenštátu pod Radhoštěm. Krásnou dobrou noc. No, jako víte co, když Jules Verne napsal ty své knihy, tak se mu všichni smáli, že to není možné. A kolik filmů už vzniklo na téma, o kterém hovořila paní Nora? Skutečně bychom se měli nad sebou zamyslet a dělat všechno proto, aby se lidstvo vzpamatovalo, jak říkáte, paní Noro. Ale bohužel nezáleží jenom na nás, tady na nočních linkařích, ale jak říká zase moje kamarádka, Jani, když o tom vůbec nebudeme mluvit nikdo, nebudeme si určitých věcí všímat a budeme si říkat, stejně je to zbytečné, protože buď to já nic nezměním, nebo když jsme dvě, tak nic nezměníme, no tak se skutečně nic nezmění. Paní Jana Zjerkova napsala, dobrý večer, Janičko, já jsem věčný snílek, co mi také zbývá, když některé sny se mi nemohou splnit. Ale třeba teď se mi vyplnil sen, abych měla reborn panenky. A představte si, přes Facebook si mě vyhledala jedna paní, která je rovněž sbírá a věnovala mi krásná dvojčátka. Dále noční linka mi poskytla přátelé na telefonu. Loni se mi splnil sen obléci kroj, ale pár snů mám zatím bohužel nesplněných. Tak třeba, když si ta přání budu přát, tak se splní. Jako ty výše uvedené, všem linkařům i vám, Jani, přeji to samé, napsala paní Jana. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, před chvílí byla půlnoc, konkrétně máme minutu a půl po půlnoci a přesunuli jsme se do středy 26. srpna. Stále mě bude zajímat i po půlnoci, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si přáli a jestli se vám to vyplnilo. Někdo si přál mít rodinu, druhý kariéru, třetí z nás si přál třeba obyčejné štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte potom? Jaké sny a touhy jste měli? A měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Stále mi můžete psát na adresu www.rozhlas.cz/linka nebo na adresu linka@rozhlas.cz a také samozřejmě využít telefonní číslo 731 800 900. Tak a pan Michal využil webový formulář, to znamená www.rozhlas.cz/linka a napsal: Dobrý večer všem posluchačům a vám, paní moderátorko. Některá přání se mi splnila, ale ta nejdůležitější ještě na splnění čekají. Přeji si, aby se nám všem dělo více dobrých a méně špatných věcí. Sobotní noční lince s panem moderátorem Honzou Maconem jsem telefonicky svěřil svoje současné největší trápení. V závěru řekl, že napsal mnoho posluchačů, a že na mě myslí. Všem chci moc poděkovat za podporu. Nyní jsem každý den v kontaktu s maminkou mladé zesnulé dívky, se kterou jsem měl platonický vztah. Porazil jí vlak a na místě zemřela. Ač jsem cizinec a jejich jazyk neumím dobře, jsem nyní pro maminku velkou oporou, ale sám bych ji teď potřeboval. Dnes jsem měl další infuze v RS centru a v pátek jdu na to stejné oddělení k psychologovi. Ne kvůli roztroušené skleróze, ale kvůli ztrátě spřízněné duše, kterou už nikdy nepotkám. A to jsem si myslel, že k psychologovi už nikdy nepůjdu a vždycky všechno zvládnu sám. Přeji si pro nás všechny méně nemocí, více opatrnosti, více lásky a prostě všeho dobra. Prosím, pusťte nám zase nějakou svou písničku. Aha, to děkuju, Michale, děkuju, že jste to napsal. A Maruška panu Michalovi odpověděla: Milá paní Chládková, dočetla jsem příběh od mojí oblíbené spisovatelky, končí slovy, které bych chtěla poslat smutnému Michalovi. Anděle jsou připraveni konat dobro vždy a všude. Však nehledáme-li je, po nich jen šum křídel zbude. Nepromarni krásné chvíle, vníme je i v dojetí, pak život dá ti spočinout ti v lásce šťastném obětí. Michale, vždy se nakonec sejdeme, vždyť srdce nehasnou, napsala Maruška.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

písem tichou.

0: Richard Miller zpívá, že štěstí je krásná věc a já si skutečně myslím, že to je to největší štěstí, které máme, že můžeme mít vůbec štěstí a že můžeme být šťastní. Prostě tak to je. Dneska mi to kamarád psal a já jsem byla nějaká smutná už od pátku, taky samozřejmě každý den není posvícení, no a on mi tak zvedl náladu, že najednou se vám ten svět rozsvítí a i o tom to je, mít dobré přátelé. No ale dost už vzpomínání nebo mé zážitky, protože my jsme zvědaví na vaše zážitky, našich posluchačů a já se vás dnes ptám, po čem jste v životě nejvíce toužili. A já v tuto chvíli vítám na telefonní lince 731 800 900 paní Janu z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a zvlášť vás, paní Jano, protože vás znám i z toho šlágru někdy.
0: Ano.
1: Jste milá, upřímná, hezky zpíváte a proto teda se trošku divím, že jste té paní z toho 11. patra z té Prahy
0: paní Haleně
1: jako trošku neoponovala, ale nevadí, je to tak. Já bych jí chtěla říct, že ona nadává úplně na všechno. Co bylo za komunistů, bylo špatné, co je teď, je špatné. Já nevím, já bych tak nemohla žít, tak proč nenajde nějakou takové hodné lidi, přátelé dobré, máme jich tady ještě dost kolem dokola. Já to tak řeším, já mám pár tu výborných lidí, turistů, mám svoje kamarádky ve svém okolí.

0: tam jezdí vysokoškoláci tady na koleje kolem mě a málo když se mně stane, že by mě nepustili sednout nebo že by se chovali nějak hrubě. No, takže já to beru zas tak jinak. Přírodu máme ještě pořád krásnou. Když jedeme na Šumavu, nebo my chodíme s turistama ven, tak pořád ještě je tady krásně v naší zemi, ale nevím teda, proč ona tak šíleně nadává. Jak tak může žít? I ten nemá internet. No tak já mám internet, mám tam třeba to YouTube a tam jsou krásné věci. Tam mám moje nádherné písničky, tam mám přírodu, tam mám města, na cokoliv si napíšu a zajímá mě, tak si tam najdu a tak se nějaký obohacuju. Ale já nevím, možná je to i tím mým názorem, že jsem měla takové šťastné dětství a celkem život pěkný, takže mám jiný náhled prostě asi na život, no.
1: A nebo že jste se, paní, jenom i obklopovala, promiňte, že vám skáču do řeči, že si pouštíte do života prostě lidi, se kterými chcete být a ty, se kterými být nechcete, tak si zkrátka do života nepustíte. Je to tak?
0: Samozřejmě. A ona je vzdělaná.
1: Ano, velmi vzdělaná.
0: No tak to bych jako, co tam zase neznamená žena tolik, to co tady, takže tam bych teda žít nechtěla. No ale zase ještě potom mě na příspěvek paní Nora, a to teda zase je dávám za pravdu, já mě taky děsí, ty drony různé a takové ty války a to, co prostě, to je dost drsné teďka, opravdu. Takže tak, ale vždycky si najdu něco hezkého.
1: Děkuju, paní Jano. No. A zdravím do Brna, přeji krásnou dobrou noc, naslyšenou.
0: Ano, já vám moc, moc vás zdravím a děkuji za to, že jste mě vzala, že taky jsem
1: děkuji.
0: Se dovolala.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: My jsme si s paní Janou povídali už během písničky, kdy jsem vysvětlovala, že já dávám prostor prostě pro všechny názory. O tom to je. Víte, já si myslím, že vlastně naše společnost je tak strašně vyostřená a vyosená. Je nás tak málo, jsme tak malá země proti těm jiným velkým prostě státům. A když se nerozumí v uvozovkách 10 milionů lidí, jak se může rozumět prostě celý svět, když se nenasloucháme. Určitě máte tu zkušenost taky v životě, že prostě jsou volby, třeba vůbec to sem teď nechci plíct, jo, ale že se pomalu lidi bojí říkat, že koho volí nebo jako kdo jaký má názor. Já, i kdybych měla ve svém okolí spektrum svých přátel, kteří každý bude volit někoho jiného, tak je mi to srdečně jedno, protože za to se tady bojovalo v uvozovkách v tom roce 89. A přece nebudu někoho odsuzovat za to, že má jiný názor. Proč jsem to teď říkala? Protože někdo má třeba názor takový, že je u nás všechno v pořádku. Druhý zase, že se na to dívá úplně jinak, protože cestoval po světě a vidí, co se tady všechno děje. A já si myslím, že i paní Jana, i paní Helena z Prahy, že obě mají vlastně pravdu. Jo, každá tu svojí, ale je dobré se o ní tady v noční lince prostě podělit. Každý to vidíme z toho svého úhlu pohledu. Já někdy mám taky, jak jsem říkala, špatnou náladu a v tu chvíli člověk vidí ty negativní věci. Ale jakmile se oklepu, jak já vždycky říkám, jak Scarlett O'Harová do druhého dne, vyspím se z toho, tak najednou vidím ten život krásný, protože mám to štěstí, že mám opravdu taky v okruhu svém lidi, které mám moc ráda a je prostě na světě hned líp, protože víte, že jsou lidi, kteří mají stejné názory jako vy, nebo podobné, nebo si prostě dokážete naslouchat. A o tom je ten život. Kromě toho, že jsem říkala, že je důležité zdraví a čas, tak taky mít kolem sebe zdravé prostředí a ne to toxické. To je prostě fakt. Jako úplně všechno asi kolem sebe změnit nemůžeme, už vůbec ne. Jako za pár let, ale vždycky jsem optimista, protože bez toho by se skutečně nedalo žít. Teď už další písnička. Valdemar Matuška nám bude zpívat. Já si vsadil na pár tónů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Věrou z ostrova u Prachatic si budu povídat na téma, po čem jste nejvíce v životě toužili a zda se vám to podařilo. Krásný dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra, teda teď volám z Vodňan.
0: Ano.
1: A asi něco v tom je, protože první jsem měla samý zlý lidi, nebo potkávám ještě zlý lidi, některý jsou hodní, a ve Vodňanech asi jsem potkala to pravý štěstí, protože jsem potkala chlapa pro svůj život na konci vlastně z mýho života, protože mi je 56 let a přála jsem se najít toho pravýho chlapa.
0: Ano.
1: A teď jsem se ho tady ve Vodňanech
0: našla.
1: S příbuznej mi ho dá dohromady, tak už jsem se ho našla. Pravou lásku.
0: Perfektní. To vám moc přeju, paní Věro. Takhle by se to přál každý.
1: No a tady mám hromadu zážitků. Vlastně některé zážitky už jsem řekla do rozhlasu. Teď jsem se po desátý teda dovolala.
0: Ano.
1: A přeju všem, aby poznali taky takovou lásku jako já, aby se s ním za těch 27 dní vlastně podívali. Během 14 dnů jsem se podívala s přítelem Jiřím všude možně a taky svůj svátek, který mám 8. října a 9. října máme se ze třídou každý rok, tak proto jsem svůj narozeniny a svátek dala do jednoho a budu to mít i s harmonikou tady ve Vodňanech v družbě. Kdo přijde, ten může přijít. Neznámí i známí lidi.
0: Tak z vás úplně sála optimismus, paní Věro, a to je v pořádku.
1: Takže dám zákusek a chlebíček všem lidem, i když je neznám.
0: No perfekt. No moc děkuju, paní Věro, za ten hezký váš příběh a přeju hodně štěstí do Vodňan. Dobrou
1: vám
0: noc.
1: Vám taky přeju všechno štěstí, zdraví a lásku, abyste taky měla celý život a všem tam ve studiu.
0: Děkuju moc, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Dobrý večer. Protože já jsem měl ve svých 26 letech velké zdravotní problémy s ledvinou, tak moje velké přání bylo dostat se z tohoto problému. To se nakonec podařilo. No a teď si přeji dožít to stáří nějak v poklidu. Samozřejmě těch přání bylo víc. Většinou se týkala hlavně zdraví členů mé rodiny. Pane Františku, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Elán. Příhodná to píseň Láska moja.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Veronika z Rakovníka, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano. Tady Veronika Rakovník. Tak mě to bylo, mojí touhou bylo vdát se mít děti, šťastnou rodinu a žít obyčejný život, tak jak pestrý život, tak jak ho žijou tak nějak lidé.
0: Ano, a podařilo se, paní Veroniko?
1: Vdala jsem se, byla jsem šťastná, manželství netrvalo, měla jsem dokonce velice inteligentního manžela, doktora, inženýra a vydrželo nám manželství 11 let a bohužel, ale musím říct, že jsem v té době byla velice šťastná, že jsem pracovala v knihovně a to je úplně ta krásná práce. Já tam byla tak šťastná, vydrželo to dlouho a potom mám kamarádku před 40 let, hodně chytré děvče, která učí v lidové škole hudební.
0: Ano.
1: A byli jsme, mám stále přátelé, mám přátelé právě s vaším rádiem, mám je moc ráda a jsem za ně vděčná, za celé vaše rádio, protože mám těžký život, ale nestěžuju si, jsem šťastná, beru ho tak jak
0: přijde, jde. Že jo? Ano.
1: Ano, no. A nemůžu, kdyby si člověk připouštěl prostě tohle zase jako zase přijde něco špatného, tak ne. Mám vás prostě ráda a nechci nikomu kazit.
0: Náladu a večer, že jo, paní Veroniko, ale to nekazíte v žádném případě.
1: Jenom jsem chtěla říct, že vaše rádio prostě poslouchám poslouchám vaše pořady, jsou pestré, pochoutkový rok a snažím se přispívat tak, aby to bylo šťastnou lásku, veselé a zdravě, s Ivetou, prostě snažím se být, abych taky přispívala svými příspěvky tak, aby to bylo fajn a třeba nejsem ještě ve věku, kdybych třeba se snažím ještě najít někoho k sobě, koho bych měla ráda a mohla mu dát taky svoji
0: lásku, že jo? Porozumění, přesně tak.
1: Není to tak, ale já jsem šťastná, já prostě nemůžu si připouštět, že by bylo něco, takže prostě mám rodinu.
0: A to je důležité, paní Veroniko.
1: Rodinu mám, sice už jsem bez tatínka, ale rodinu mám a také si s ní užívám, takže se vám chtěla jenom moc a moc poděkovat za vaše pořady a jsem za vás ráda a přeju všem krásné dny a blíží se podzim, tak ať si ten podzim ještě užijeme k nějaké svoji, ať můžeme někam vyrazit na nějaký výlet a ještě si užít
0: hezkého počasí, paní Veroniko, je to tak?
1: No, ano.
0: Tak moc děkuju. Zdravím do Rakovníku, moc se omlouvám, ale zase musíme dát šanci dalšímu volajícímu. A já moc děkuju, paní Veroniko. Tak paní Veronice přidám zprávu od paní Heleny, ta napsala: Jano, určitě zahrajte písničku, kterou zpíváte, ať nám uděláte radost. Tak doufám, že udělám všem radost, a pokud někomu ne, no tak za to nemůžu. V každém případě, paní Heleno, děkuju, že si to přejete. Já toužila a stále toužím potkat parťáka na život. Tak asi podobně jako paní Veronika z Rakovníku. Četla jsem hodně příběhů, jak se to stalo lidem i ve starším věku, takže to nevzdávám. Je to moje největší touha. Myslím si, že ve dvou se to opravdu líp táhne. To si myslím, paní Heleno, též. Teď už teda ta slíbená písnička.

0: Text k této písni napsal Pavel Buňata. I když muž, tak myslím si, že se trefil do některé té naší ženské noty. I když se teda přiznám, že i když zpívám, že ty muže znám, tak je opravdu neznám. Prostě tak to je, poznáváme to asi všichni celý život. Teď si dělám trošku legraci. Dnešní téma je, co jste si v životě nejvíce přáli. Já hledám pořád to porozumění, ale myslím teďkon mezi všemi lidmi, abychom si rozuměli, aby nedocházelo k různým nedorozuměním a tak dále. Po čem jsme nejvíc toužili? Tak po čem nejvíc toužila paní Marie z Prahy Západ? To mě bude zajímat v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím. A já jsem byla nejšťastnější, že se mi splnilo, když měla maminka klinickou smrt. Dostala se z toho, pak to byla ještě 10 let a ano. Dokonce se i vzdala. Protože matka byla vždycky jako na prvním místě.
0: Ano.
1: No jinak profesně, tak jsem byla šťastná, že jsem si uhájela byt, chybělo mi 3/4 roku, přišla změna a na schvál mi nedali práci, abych o ten byt přišla. Anebo abych ho musela zaplatit. Jo, takže já jsem potom začala putovat po ubytovnách, po privátech, protože ty stanoviště rušily teda i jinde, bylo hrozně těžký se v tom oboru udržet. Začínala jsem vlastně úplně od začátku, dělala jsem tu nejhorší práci, až jsem se zase dostala na tu svoji profesi, ale jako ten byt opravdu jsem si zachránila.
0: Úžasné.
1: A co mě moc mrzí, vy jste to tam i řekla. Nezáleží na tom, kdo jak fandí svý straně.
0: Rozumím.
1: Jsou lidi dobrý a jsou lidi zlí.
0: Ano.
1: Jsou to chameleoni. Jednou je červenej, po druhý je modrej, pak je fialovej a nakonec je z něho prezident.
0: Jo,
1: tyhle
0: jo.
1: Ty lidi se mají nejlíp. Prostě kam víte tam plášť. A my to obnášíme, ty obyčejní lidi. Ta republika mizí, je čím dál menší. Mluví se o našich vnukách, pravnukách, ale to už nebudou ani Češi. Tady to bude tak namíchaný. Jo? A nebo nás uplácají čepicema. Jo, opravdu mizíme. Tohle to mě strašně mrzí. Čechy už nejsou český. Kdo má peníze, ten vládne v Čechách. Jo, a nedej bože, když děláte poctivě a pak máte podlomený zdraví, zůstanete sám, pak se jenom navoptíš. Málo kdo teda vám pomůže.
0: A našla jste, paní Marie, kolem sebe takové
1: určitě,
0: lidi? To jsem
1: určitě
0: ráda.
1: Určitě taky. Byl to třeba můj partner, ten bohužel umřel teda.
0: Ano.
1: Už mě bude 73 let. Dělala jsem asi 7 let. Přes držela mě jenom práce a nevím, kdo to byl, ale vždycky se někdo našel, kdo mi pomohl.
0: Úžasný.
1: Třeba i v té práci. Jo. Já jsem věděla, že navádějí, neberí, jo, nebo tohle. No a nakonec mě vzali. A našli se dobrý lidi opravdu taky. I na těch vedoucích funkcích, i v tom osobním, v tom obyčejným životě.
0: Tak dokud tahle světýlka budou, paní Marie, jak se říká, tak bude lidstvo zachráněno. Až tyhle světýlka nebudou, tak bude lidstvu konec. To prostě no. Tak je. Tak zaplať pánbu za dobré lidi. Jsem moc ráda, že
1: děkuju
0: jste je našla
1: vám,
0: i vy.
1: Děkuju vám. Všichni vás zdravím.
0: Dobrou noc.
1: Někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou, paní Marie,
1: dobrou.
0: Naslyšenou. Přidám zprávu, kterou napsala ještě paní Dana z Blatné. Janičko, děkuji za slova vaší jmenovkyně Strutnová. Velmi moc jí zdravím zpětně a souzním s jejími názory. A i já miluji přírodu, stromy, které dobíjí pozitivně. Ničíme vše, co dodává energii a ničíme si planetu Matku Zemi. Je to o výchově. Štěstí závisí na lidské moudrosti a ohledu plnosti. Je mi to jen o mamonář a neúctě ke všemu živému, ptáčkům a stromům. Miluji prostě úctu k přírodě a boží mlýny melou a jednou nás semelou. Děkuji za všechny pozitivní příběhy a prosím, poučme se, napsala paní Dana. Teď už Radek Tomášek nám bude zpívat Žádná jiná.

0: Co si od života nejvíce přála, co se jí splnilo a na co ještě čeká paní Marie z Dobříše? Dobrý večer. Co to
1: dobrý
0: bude,
1: večer,
0: paní Marie?
1: Dobré ráno.
0: Ano.
1: Já bych jenom chtěla říct, že to trochu odlehčím.
0: Ano, ano.
1: Jako dítě jsem si strašně přála, když jsme šli z kina a my jsme to měli domů 2 kilometry, aby pro mě přijela pec, na které jezdil Honza, a aby mě dovezl domů. To bylo největší přání, které se mi bohužel
0: nesplnilo, že jo?
1: Nesplnilo, ano.
0: Třeba se splní.
1: Teď už sotva chodím, protože už jsem postarší dáma, ale další přání jsem měla podívat se do Peru, a to do Limy.
0: Hmm.
1: To se mi nesplnilo také. A už se mi to nesplní, protože už trénuju pomalu skoky do rakve, takže to už opravdu není v mých silách, jako fyzických.
0: Hmm.
1: No a další věc, a to bych teďko měla přání, kdyby mě tak někdo vyslyšel, a to nejsem sama, to nás je hodně.
0: Hmm.
1: My bychom si přáli, starší občanky, aby se někdy v televizi, ještě než umřeme, vysílali záběry z celostátních spartakiád.
0: Hmm.
1: Ono se sice říká, že to bylo špatné, ale to vůbec není pravda, že se to muselo. Na vesnicích chlapy, ženy cvičili sami, rádi, ochotně, nikdo je nenutil.
0: My
1: jsme
0: byli
1: maturitní třída a chtěli jsme cvičit, jenže u nás v Dobříši byla jediná možnost cvičit za svazárm. Tak my jsme cvičili za svazárm v maturitní třídě. Tak jsem učila děti a ty také jsme se dostali na Strahov s tím svazármem taky. A ty děti, ne že museli, ale ty přímo prosili při tělocviku, i když to bylo bez hudby a na počítání. Zacvičíme si to. Takže nevím, proč je proti tomu taková jako averze. Jako já už jedna moje známá už i se ptala v České televizi, jestli by to mohli vysílat, a tam jako odpověděli, že to nemají v plánu.
0: Uh-huh.
1: Ale domnívám se, že by to potěšilo spoustu lidí. Protože třeba ty děti, které to tehdy cvičili, těm je teď 76 let. A také by to rádi viděli, rozumíte? A takových je nás hodně.
0: Je pravda, paní Marie, že já jsem cvičila spartakiádu za žákyně, tehda starší žákyně. Pamatuju si ještě ty bílé dresy. A bylo to na poupata. Je to prostě
1: ano,
0: tak, no.
1: Ano,
0: a jak
1: no,
0: to říkáte, když už nic jiného, jo, tak se donutili děti hýbat, protože dneska vlastně nikdo nechce cvičit, že jo, nebo úplně málo. Já vůbec si nepamatuju, že by někdo přišel s nějakou omluvenkou, pokud teda vyloženě to dítě nebylo nemocné nějak vážně, jakože nebude cvičit. A dneska, co mi třeba říkají kolegyně, tak necvičí půl třídy. To je strašný.
1: No. To je hrozný, no. No tak to jsem jenom chtěla říct, kdybyste, nemáte náhodou známosti v televizi.
0: Bohužel
1: byste,
0: ne. Paní Marie, bohužel mluvila. Ne. Takové jinak, známosti nemám.
1: Jinak souhlasím teda s těmi lidmi a ještě musím říct takový soukromý pocit, že když někdy mě někdo vezme na výlet autem a vidím ty solární panely, tak si tak říkám, teď mít kámen. Určitě bych se do jednoho trefila. To mi taky strašně vadí. Strašně mi to vadí, no.
0: Tak dobrou noc.
1: Dobrou noc taky a mějte se moc hezky, hodně zdraví.
0: Vám
1: a
0: taky.
1: A ať se vám splní všechna přání, která
0: přesně
1: se vám
0: tak
1: ještě nesplnila.
0: Přesně.
1: Takže
0: tak.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Iveta přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janičko a Nespavce. Odmala jsem si přála být učitelkou a mít okolo sebe kupu dětí. Sice velkou oklikou, ale obojí se mi splnilo. Během času si člověk vysnil další cíle. Jedním z nich byla dovolená na kolech. Prostě sednout na kolo a jet, courat se přírodou, kam nás oči povedou. Jenže manžel na to nebyl. Později bych vyměnila kolo za karavan, či ještě lépe za obytné auto, ale čas běžel, roky nám přibývaly a sny se pomalu rozplynuly. Dnes jsem sama a zbylo už jen snít. Jaké by to bylo, kdyby se ty sny vyplnily? Přesto mám jeden sen, který by se mi i v mém věku splnit mohl. Sice moc špatně chodím, ale ráda bych viděla relikviář Maura. A tak si říkám, že tenhle sen není nesplnitelný. Přeji všem dobrou noc a hodně vysněných a posléze splněných přání, napsala paní Iveta. Pan Mojmír ze Svitav naopak využil e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Když jsem byl mladý, přál jsem si zveřejnit knížky, které jsem psal, a zbalit spolužačku Jarku. Byla moc fajn. ale chtěla být jen kamarádka. Když dostala možnost, začala podnikat. Upadla do dluhu a vyřešila to sebevraždou. Tak se za ní jenom modlím. Ty knihy asi nejsou tak dobré, aby se daly vydat. Hezký večer, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Mám radost, že dnešní téma vás zaujalo, protože jste hojně psali i telefonovali a nechala jsem si na závěr zprávu, kterou napsal přes webový formulář pan Milan. Zdravím posluchače a přispěvatele. Už mládí, kol puberty a dál jsem toužil po určité svobodě a otevřenějším takzvaném životě. Režim se malinko pozměnil a svobodnější společnost tu je též. Sám i díky páru kvalitním lidem bych řekl, že dosahují na ono i vlastní svobodu. Není to a nebylo toho snadné dosáhnout. Po čem jsem toužil, je naplánováno a daří se to. Beru to za zázrak a děkuju všem a všemu, kdo mě dokázali směřovat tam, kde jsou lidi šťastnější a nepotřebují k tomu plno peněz, vlivných lidí, ale stačí mi k tomu láska, pokora a radování se z mála věcí, od kterých se odvíjí i úžasné žití. Opatrujte se všetci příznivci noční linky. Ahoj z okraje Valašska, váš Milan. Děkuju samozřejmě, Milane, i za váš příspěvek do noční linky. A teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi, milí posluchači, rozloučit, popřát krásnou dobrou noc. A těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 2. září, kdy mě bude zajímat, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů. Tradují se ve vaší rodině příběhy například z 2. světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Dnes noční linka s mojí kolegyní Jitkou Lukešovou, která se vás bude ptát, umíte jíst střídmě? Znáte úsloví jez do polosita a pij do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás i vidět? A co zkoušíte dělat proto, abyste žili střídměji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla vyhazuje a plýtvá se potravinami? Tak na to na všechno se vás Jitka bude ptát. Já jsem dnes před noční linkou byla pozvaná od mé kamarádky Uršuly Klukové, abych se šla podívat na natáčení s Honzou Dětkem. A tam je mimo jiné tedy byly s dcerou jako hosté Hana Dvorská, naše úžasná žena, která je parašutistka, no prostě umí všechny snad sporty, na které si vzpomenete, kaskadérka. A ta řekla hezkou věc, nekupuj, potom prostě nemáš co jíst, ale hlavně nejes. Takže nekupuj vůbec, ať to doma nemáš prostě. A když to doma nemáš, tak to nejíš. Takže tohle bych řekla asi já v noční lince Jitce. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky, dodávám, výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete před ně mikrofon, tak nejvíce v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímo takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas zezadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběh náš k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, v tramvaji studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl. Promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřeli dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
2: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl. ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
3: Já to ptáče, světem jsem a tam, jsem mu ten bloudí...
2: Josef Frič, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
4: Zasudek, to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla, no a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaké operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián, který, jak mu režisér nařídil, připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou, ale co se nestane. Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jak ji měl na tom pultě, papíry se.

0: tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl, hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme se nadřeli se vším možným, co my jsme si všechno museli navýmýšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, depák desky. To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. To jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
3: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme skutečný...
2: Skutečného šipého, zvíře. Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. A už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře. No a nebo jsme kokrhali.
4: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale, prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat.
5: Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
2: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Tyl tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říkal, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek, to je hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, odtamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není, není tam nic slyšet, jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo. V Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic, ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělali. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že? Dají si obě dlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevěděl.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žertovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mně nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou povídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuřky, za Grejcar, nebo já nevím. Teď je to tak, dobrej to bude.
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječního kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní.
2: A tohle je
4: oči.
2: Zdeněk Jirotka.
4: A oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček, zastaví, spisovatel
3: no
2: z Brna.
3: No a učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohlo kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil ti mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, když rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzlíček, můžeš ztratit chleba.
5: Tady právě visí obraz jednoho
2: malíř
5: našeho výborného
2: Jaroslav
5: krajináře.
2: Malíř Jaroslav Kočenášek.
5: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat, po Vltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat, on by se třeba zlobil. A on, když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. Je to dost složitý aparát, který který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitě a působí to mohutně. My jsme přišli tam, byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
6: Stručně z nemocnice, jen jako výborný. Ty jsme takový veselý kopy. Jistý půděl
2: profesor Ivan Osvald.
6: Na městí v nemocnici a bylo tam víc lidí v pokoji, náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal, Kadečka, je zde Kadečka? Jsem zvala, tady. Říkal, Kadečka, nesmíte být operován, máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
7: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici.
2: A tohle Praha, je scenárista František
7: Vlček. A
2: sloužil
7: jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 Kč. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a takto náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal, co jste vy, ten řekl, já jsem samaritán, on řekl správně, a co budete dělat v případě náletu. Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy, ten tlustý, já jsem říkal, já jsem proudník. To bylo správně, on taky řekl, ano, správně. A co budete dělat v případě požáru? Hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mosaznou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstva hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici. Ovšem uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mosazné náustí proudnice do mosazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě pošťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejdou.
8: Výborně.
0: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
2: Herec a režisér Karel Pech.
9: A to mi vyprával jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u mě otevřený okýnko. Do světlíku.
6: Když čte. Jste to nabral tedy z hluboké hrnce, který přičiní historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mytiska s kustodem spolku Mánes Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že? A v tom už se tam začali hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jeho český básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak sirena. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu, tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
7: To je Silvestrov.
10: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
2: A nakonec scenárista Vladimír Kalina.
10: A tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teď vidím, že on prostě sedí na takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám 4-pokojový byt na Pankráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takové ty vyloženě mužské hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. A otevře dveře a tam malý František sedí u neciček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, Vždyť si hrají, peru jim právě.
8: Ha, ha, ha, ha.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovi sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolů dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl, za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově, nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loupingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezi tím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál, A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč, a co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady, a protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí, položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul po druhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kyprice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky. A všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí v moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.